0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněly Brokesovy pašije, oratorium pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Georga Friedricha Händla. V příběhu Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa, zpívali baritonista Konstantin Krimmel, sopranistka Sandrine Pio, tenorista Stuart Jackson a další solisté. Vokálně instrumentální soubor Arcangelo řídil Jonathan Cohen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, od barokního oratoria se nyní přeorientujeme ke komorní hudbě 19. století. Z roku 1880 pochází sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka. Dvořák ji napsal ve stejné době jako svůj slavný houslový koncert A-moll a jde o jeho jediné dochované dílo s názvem sonáta. Její první věta zabírá téměř polovinu celkové stopáže skladby. Doplňují ji druhá lyrická část a třetí věta ve folklorně tanečním duchu. Houslovou sonátu F-dur Antonína Dvořáka zahrají Bohuslav Matoušek na housle a Petr Adamec na klavír.

Dozněla sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka. Hráli houslista Bohuslav Matoušek a klavírista Petr Adamec. To byla také závěrečná skladba hudebního programu, kterým vás provázel a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Hudebníci mají pověst krajině nepraktických lidí. Řekl bych dokonce, že si v této image libují. Můj otec například několikrát na veřejnosti prohlásil, že nejdůmyslnější zařízení, jehož princip je schopen pochopit, je skoba. Je to paradoxní, protože svět hudby je zároveň světem techniky. S tím pojmem se setkáváme na každém kroku a hudebníci toho slova velmi často používají. V dnešním a také ještě v příštím Dakápu bychom se mohli zamyslet, co tedy technika znamená pro hudební umění. A rovnou si můžeme pustit jednu ukázku. S tímto druhem techniky mají své bohaté zkušenosti zejména výkonní umělci. Odpoledne usedají do svého auta s důvěrou, nebo spíš s nadějí, že je do večera doveze do 200 kilometrů vzdáleného městečka, kde mají ten den koncertovat. Mezi hudebníky kolují stovky historek o tom, co se jim po cestě stalo. Jednomu muzikantovi prasklo jakési těsnění, náhradní neměl k dispozici, tak je úspěšně nahradil dudlíkem. Zážitek jiného druhu měl jeden soubor zaměřený na starou hudbu. Sice dojel na místo včas, ale po cestě se jim ztratilo čembalo, které vezli na střeše. Pěkný příběh se též vypráví o jednom skladateli, který si koupil Saaba. Hned při první jízdě měl ošklivou havárii, při níž auto úplně rozbil. Ale jemu samotnému se jako zázrakem nic nestalo. Auto bylo tak bezpečně konstruováno, že mu v podstatě zachránilo život. Autor tedy napsal oslavnou kompozici na téma S.A.A.B. a poslal ji firmě jako projev vděku, ale také s nadějí, že mu pošlou nového Saaba. Za měsíc přišel balíček s poděkováním a oznámením, že firma Saab se rozhodla za oslavnou skladbu skladateli věnovat hodinky. Je to samozřejmě legrace, ale představte si situaci třeba takového klavíristy, na kterého čekají stovky posluchačů v koncertní síni a on přitom stojí u nepojízdného vozu 100 kilometrů daleko. A podaří-li se mu přesto včas dorazit, musí se skoncentrovat a podat na nevyzkoušeném klavíru perfektní výkon. Aby tohle dokázal, musí se spolehnout na svou dokonalou pianistickou techniku. A jsme zase u toho pojmu. Hráčská technika je to první, co musí interpret získat. Teprve na ní je možno stavět umění. Pustím vám teď výkon jednoho z největších klavíristů všech dob, Glenna Goulda. Jeho fenomenální pianistická technika mu dovoluje hrát takové věci, u nichž ani nedokážeme pochopit, jak je mohou zvládnout pouhé dvě ruce. Glenna Goulda si poslechneme v ukázce z jeho vlastní transkripce předehry k Wagnerovým mistrům pěvcům norimberským.

K takovéto fenomenální technice se člověk musí nějak dopracovat. Slouží k tomu různá technická cvičení, stupnice a také etídy. Nevím, jaké etídy hrával Glenn Gould, ale v našich krajích všichni klavíristé odrostli na etídách Karla Černého. Každý kousek je zaměřen na nějaký speciální klavíristický problém a je právě tak obtížný, aby ho pianista zvládl dříve, než ho cvičení přestane bavit. Hráče, který poctivě prošel všemi pasážovými cvičeními Karla Černého, už v klavírní literatuře nemůže po technické stránce nic překvapit.

Velkou záhadou jsou pro mne cvičení na zdokonalování pěvecké techniky. Jestliže klavírní pedagogové dávají svým žákům vcelku pochopitelné povely typu uvolni si ruku nebo zvedni zápěstí, pak hlasoví pedagogové mají docela jiná přání. Na mne můj profesor například naléhal: musíš si představit, že máš chobot. Představil jsem si to a rozesmál jsem se tak, že už jsem ze sebe nevydal hlásku. Navzdory tomu, že si hlasoví pedagogové dosud nenašli exaktní slovník, mají zřejmě své úspěchy. Nevím, jakou školou prošla paní Robert Peters z newyorské metropolitní opery, ale když ji tak poslouchám v jedné árii z Rossiniho opery Lazebník sevilský, říkám si, že to musela být škola jak řemen.

Do světa hudby mimořádně silně zasáhla technika nahrávací. Jestliže se při koncertě nějaký ten nedostatek ztratí v akustice sálu nebo dokonce přispěje k bezprostřednosti atmosféry, studiová nahrávka musí být skutečně dokonalá. Mikrofon zachytí každou chybičku a ještě ji zdůrazní. Největší vzestup novodobého interpretačního umění je spojen právě s nástupem gramofonové desky. A zatímco o tom, jak hrál Paganini nebo Liszt, jdou pouze legendy, kterým můžeme a nemusíme věřit, o tom, jak zpívala Emma Destinová, se můžeme díky Edisonovu vynálezu přesvědčit na vlastní uši. Božská Emma by zářila i na dnešním operním jevišti, zatímco kutálka, která jí doprovází, by byla vyhozena i od přehrávek v LŠU.

spojí-li se dokonalá hráčská nebo pěvecká technika s dokonalým hudebním cítěním, mluvíme už o virtuozitě. Slyšeli jsme dnes několik virtuózních výkonů ze světa umění. Rád bych vám však nabídl ještě jednu ukázku, tentokrát z oblasti jazzu. Jazz o uměleckou hodnotu obvykle neusiluje, ale přesto i zde narazíme nejen na technicky dokonalé, ale i na skutečně virtuózní výkony. Nejdůležitější osobou v každé jazzové kapele je bubeník a dostane-li takový gigant, jako Billy Cobham, dokonce solo, je o zážitek postaráno. Autentičtí svědkové jeho vystoupení navíc připomínají, že Cobham je na pódiu obklopen několika desítkami bubnů a činelů, dvěma velkými bubny a jeho výkon snímá 19 mikrofonů. Solo, které si poslechneme, vyšlo na desce pod názvem The Storm, bouře.

Ve skutečnosti v tom žádný rozpor není. Skladebné techniky ponechávají autorovi vždy dostatečný prostor, aby uplatnil svou invenci. A platí to i pro tak přísný systém, jakým je dodekafonie. Tato technika skladateli nařizuje, aby rovnoměrně využíval všech 12 tónů chromatické stupnice a dokonce, aby tóny zněly v určitém pořadí. Pracuje se tu s nimi spíše jako s čísly, než jako s hudebními elementy. A přesto se v tomto systému podařilo napsat několik skladeb, které nás oslovují nejen svým pevným řádem, ale i svým emotivním výrazem. Pustím vám jednu orchestrální část z opery Arnolda Schönberga Mojžíš a Áron. A myslím, že navzdory přísné dodekafonii vám tato hudba nebude připadat technicky chladná a stroze racionální.

Vzpomínáte si, milí posluchači, na první ukázku tohoto pořadu? Ano, vraťme se na závěr zase k dopravním prostředkům, byť méně pohodlným, ale o to spolehlivějším. Na koncerty se stále ještě jezdí především vlakem. I to má však své obtíže. Existoval jeden komorní soubor, jehož členové spolu hráli tak dlouho a tak často, že už vůbec nesnášeli pohled jeden na druhého. Proto když jeli vlakem na koncert, kupovali si každý místenku do jiného vagónu, aby se náhodou po cestě nepotkali. Ku podivu na jejich souhře to prý nebylo poznat. Vlak je ovšem překvapivě často zdrojem hudební inspirace pro skladatele. Onegrův Pacific 231, líčící jízdu parní lokomotivy, jsme celý slyšeli v Dakápu o programní hudbě. V country písničkách se nespívá o ničem jiném než o vlacích. Minimalista Steve Reich má o vlacích celé oratorium a skladba, kterou se dnes rozloučíme, je založena na tečkovaném rytmu prý odposlouchaném z jízdy vlaku po kolejích a její autor vlaky doslova miloval.

když dovolíte, u tématu technika se pozdržíme i v příštím Dakápu. Zamyslíme se hlavně nad tím, jak do světa hudby zasáhla elektronika. Do té doby nashledanou.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott. Děkujeme ti Bože, děkujeme ti. Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tenorista Miroslav Kopp teď bude na chvíli ovčákem Jirkou, který v prvním dějství opery Antonína Dvořáka Čert a Káča opouští vesnickou zábavu, ještě předtím, než se na ní objeví Káča i čert Marbuel. Jirka i v neděli musí u správce pracovat, a tak, ač nerad, loučí se, muzikanti ho vyprovázejí a na cestu mu hrají jeho nejoblíbenější písničku Já ubohej ovčáček, ztratil jsem 3 ovce. S Miroslavem Kopem zpívá Kýnův smíšený sbor, diriguje Zdeněk Košler.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebel.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, sonáta číslo 11, F-moll, hraje The Purcell Quartet.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litaní je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Francouzský barokní mistr François Couperin proslul nejprve jako fenomenální varhaník. Záhy svým věhlasem předstihl svého strýce, renomovaného skladatele Louise Couperina. I proto se dodnes mladšímu Françoisovi přezdívá Le Grand, ten velký. Jestli dnes Françoise Couperina spojujeme s nějakým nástrojem, je to čembalo, které jednak bravurně ovládal, jednak pro ně napsal mnoho děl a ta uchvacují stále nové a nové generace interpretů i posluchačů. Toto je například líbezné Rondo B-dur v nahrávce Nicolase McGigna.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Dobrý den, milí posluchači. V pravidelném čase k vám míří sváteční vltavské partitury, dnes na téma Plzeňsko v lidové písni s podtitulem Historické prameny hudebního folkloru 19. a 20. století. Nabídnu vám nahrávky vynikajících západočeských souborů a kapel a přehled široké pramenné základny plzeňského folkloru. Vaším dnešním průvodcem je etnomuzikolog Zdeněk Vejvoda. Přeji vám dobré sváteční ráno.

Hráli nám Plzeňský lidový soubor a kapela Úsměv, zpívali Věra Příkazka, Jiří Bárta a Jana Kopřivová. Plzeňsko je oprávněně považováno za jeden z nejzpěvnějších českých regionů. Práce sběratelů i profesionálních etnografů zde nacházela odezvu u zájemců o regionální historii a po druhé světové válce i u příznivců řady folklorních souborů a muzik. Podle různých hledisek bývá rozlišován region takzvaného užšího Plzeňska, to jest území 30 bývalých podanských vsí města Plzně, na rozdíl od širšího Plzeňska, jež zahrnuje také Kralovicko, Plasko, Radnicko, Rokycansko, Blovicko, Chotěšovsko a Stříbrsko. Známý plzeňský etnograf Ladislav Lábek celý širší region charakterizoval jako okrouhle na 500 vesnic v uvedených panstvích.

Hráli nám lidová muzika Střemošné a Plzeňský lidový soubor, zpívali Zdeněk Vejvoda, Petra Kováčiková a mužská část smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. Historické záznamy hudebního folkloru z Plzeňska pocházejí většinou z období od první poloviny 19. do konce 20. století a jedná se o více než 8 000 písní, ponejvíce ze sbírek regionálních i celostátních muzeí a archivů, ale i z majetku soukromých sběratelů. Největší kolekce regionálního folkloru v řádu stovek a výjimečně až několika tisíc písní schromáždili plzeňský učitel a hudebník Jaroslav Bradáč, řídící z Oseka u Rokycan Bohuslav Vyhlídka, žinkovský rodák, učitel a sbormistr Jiří Pomahač, dále proslulý hudební skladatel Oldřich Blecha z Plzně a konečně hudebník a rozhlasový redaktor Zdeněk Bláha z Horní Břízy. Rané sbírky českých společenských písní z Plzeňska obsahující kompletní zápisy, tedy vedle záznamu textu i notaci příslušného nápěvu, pocházejí už ze 17. století. Anonymní zápisy 12 společenských písní původem z kláštera v Kladrubech v archivu konventu v Rajhradě objevil a publikoval muzikolog Jan Trojan. Jedná se o zřejmě nejstarší památky svého druhu v plzeňském regionu. Já vám tři z nich nyní nabídnu v podání kapely Ritornello, lidové muziky Střemošné a plzeňského lidového souboru.

Ve svátečních partiturách na Vltavě dozněly písně v podání kapely Ritornello, lidové muziky Střemošné a plzeňského lidového souboru. Solo měli Josef Kuneš a Michal Polcar. K nejzajímavějším pramenným souborům českého hudebního folkloru patří nápěvy a texty zachycené v rámci tzv. Guberniální sběratelské akce v roce 1819. Jejím cílem bylo shromáždění dokladů o tvořivosti národů v zemích rakousko-uherské monarchie. Na základě příkazu vídeňského ministra vnitra byl organizován sběr textu i nápěvu lidových písní. Záznamy byly i z Plzně zaslány řediteli Pražské konzervatoře Bedřichu Diviši Vébrovi. Ten provedl reprezentativní výběr písní ze všech českých krajů do takzvaného kolovratského rukopisu. Podle vlastního vyjádření všechen nevyužitý materiál zničil. Nebyla to však pravda. Právě v té době připravoval spolu se svým přítelem Janem Rytířem z Rittersbergu vůbec první českou tištěnou notovanou sbírku s titulem České národní písně, kterou vydali společně v Praze v roce 1825. Obsahuje 30 světských a 5 duchovních písní z Plzeňska a navíc nápěvy tanců Sedlský minet a Dupák. Další část archivu z roku 1819 Weber poskytl ještě jinému příteli. Dobový opis písní z guberniálního sběru s názvem České národní zpěvy a tance Tomáše Antonína Kunce totiž obsahuje dokonce 40 písní z Plzeňska s klavírním doprovodem. Tak si některé z nich poslechneme.

Lidové písně z Plzeňska hráli a zpívali muzika Bohemika se solistou Lubomírem Vraspírem a plzeňský lidový soubor s Václavem Švíkem a Věrou Rosypalovou. Posloucháte vltavské partitury dnes na téma Plzeňsko v lidové písni. S odstupem čtvrtstoletí o takzvané guberniální sběratelské akce, která proběhla v roce 1819, shromáždil řadu cenných dokladů české lidové kultury někdejší archivář a historik, především však dodnes ceněný básník a spisovatel. Mluvím samozřejmě o Karlu Jaromíru Erbenovi. Je známo, že podstatnou část jeho díla prostonárodní české písně a říkadla, které čítá 2200 textů a 811 nápěvů, tvoří příspěvky řady regionálních dopisovatelů. Erben však na Plzeňsku také pobýval a osobně zapisoval. V roce 1846 z pověření Pražského vlasteneckého muzea podnikl letní cestu po venkovských archivech. Navštívil Plzeň, Skvrňany, Křimice, Vochov, Kozolupy a Touškov. V konečné redakci své sbírky uveřejnil celkem 79 zápisů z Plzeňska. Jedná se o písně taneční, milostné, svatební i vojenské. Z těch epických zachytil zejména balady z obřadních koledy, masopustní popěvky a jednu píseň helskou, která bývala součástí archaického jarního rituálu. V nahrávce z roku 1979 ji zpívá Lubomír Vraspír.

Plzeňským lidovým souborem a malou muzikou zpívali Lubomír Vraspír, Věra Rosypalová se Zdeňkem Vejvodou a Jiří Bárta s Janou Kopřivovou. V dnešních partiturách mluvíme o historických pramenech hudebního folkloru na Plzeňsku. Přípravy národopisné výstavy československé, která proběhla v Praze v roce 1895, znamenaly zásadní impuls k novému sběru a odbornému studiu české lidové kultury. Také na Plzeňsku výzvu organizátorů výstavy na počátku 90. let vyslyšeli desítky dobrovolníků a shromážděné památky tradiční kultury nejenže se zaskvěly na pražském výstavišti, ale zároveň se staly základem regionálního muzejnictví. Do sběru se zapojili zejména učitelé. Ve všech okresech byly ustaveny oblastní výbory, které řídili plzeňští i venkovští politici a přední osobnosti kulturního života. Početná výprava z Plzeňska se v Praze na výstavě uplatnila při velkolepě prezentované plzeňské svatbě 14. července 1895. Její provedení na pražském výstavišti mělo přímo fenomenální úspěch. Dobový tisk nadšeně líčí bohatost krojů i dokonalé předvedení všech částí svatebního rituálu. Produkci doprovázela Bíbova dudácká kapela Statiné, ve které vystupovali dudáci Josef Bíba a jeho 13-letý syn František. O řadu let později u něho dudáckou polku zaznamenal Zdeněk Bláha. Teď zazní v jeho podání a v úpravě Zdeňka Lukáše.

zpívali Eva Pecková a Václav Švík, hrál plzeňský lidový soubor, solo na dudy měl Zdeněk Bláha. Z období příprav národopisné výstavy československé z 90. let 19. století se nám naštěstí dochovala řada zajímavých rukopisů hudebního folkloru z Plzeňska. Nejobsáhlejší jsou materiály z Kralovicka, uspořádané učitelskou jednotou Budeč. Repertoár z Plzeňska a Rokycanska zachytil učitel Martin Kozák. Cenný materiál mimochodem vyšel tiskem v roce 2021 zásluhou spolku Folklor Plzeň. Zejména popisy zvykosloví, ale i písně obsahují rukopisy řídícího učitele Františka Rádla z Dýšiny a další drobnější příspěvky učitelů a vlastivědných nadšenců z Plzně a okolí. Povahu soustavnějšího materiálu o lidové kultuře severního Rokycanska v okolí města Radnice mají zápisky Josefa Hiláka či chrásteckého učitele, spisovatele a sběratele lidových písní Josefa Chudáčka. Nebýt dlouhé řady obětavých vlastenců inspirovaných v 90. letech 19. století národopisnou výstavou československou, chyběla by v naší historické paměti odhadem tak třetina z dochovaného fondu českých lidových písní. A to by byla škoda.

podání kapely Rokytka zazněla svatební píseň ze sbírky Martina Kozáka. Písně ze severu Plzeňska zpívali s kapelou Úsměv a malou muzikou plzeňského lidového souboru Václav Dolejš a smíšený pěvecký sbor Česká píseň. Většina sběratelských aktivit v oboru českého folkloru byla na přelomu 19. a 20. století motivována domácími politickými a národně obrozeneckými snahami. Podněty však přicházely i zvenčí. S téměř stoletým odstupem od první celostátní tzv. Guberniální sběratelské akce byl v zemích rakouské monarchie v letech 1904 až 1914 realizován další centrálně řízený projekt zaměřený na sběr lidových písní. Impuls k vyhlášení akce s názvem Lidová píseň v Rakousku Das Volkslied in Österreich vzešel od vídeňského nakladatelství Univerzální edice, jež zamýšlelo vydat reprezentativní výbor písní národů rakouského soustátí. Organizace se ujalo CK Ministerstvo vyučování a kultu. Pro písně z Plzeňska, o kterých je dneska řeč, bylo klíčové zřízení Českého pracovního výboru, který sídlil v Praze a v jeho čele byl univerzitní profesor Otakar Hostinský.

S muzikou Bohemikou zpíval Lubomír Vraspír, s lidovou muzikou Střemošné Petra Kováčiková a s malou muzikou plzeňského lidového souboru Jiří Ica Pospíšil. Dnešní sváteční vltavské partitury jsou na téma Plzeňsko v lidové písni a hovoříme o historických pramenech hudebního folkloru z této oblasti. V rámci sběratelské akce s názvem Lidová píseň v Rakousku v letech 1904 až 1914 vznikl v rámci 4 takzvaných pracovních výborů cenný rukopisný archiv, celkem asi 80 tisíc zápisů lidových písní z různých českých a moravských regionů. Stal se základem sbírek současného etnologického ústavu Akademie věd České republiky se sídlem v Praze a Brně. Počtem rukopisných souborů je zde sice Plzeňsko ve srovnání s jinými českými kraji spíše podprůměrné, ovšem zohledníme-li celkový počet zápisů, nápěvů a textů lidových písní, již se tento tradičně zpěvný region jeví ve zcela jiném světle. Rozhodující měrou se na reprezentativním zastoupení Plzeňska podílí především rozsáhlá sbírka učitele a hudebního skladatele Jaroslava Bradáče z let 1906 až 1911. Ta čítá přes 1000 písní.

Milí posluchači, vaším dnešním průvodcem je Zdeněk Vejvoda. Z archivu Českého rozhlasu jsem pro dnešní sváteční vltavské partitury vybral snímky plzeňského lidového souboru. Zazněly lidové písně ze zápisu Jaroslava Bradáče a dudácký tanec Zdeňka Bláhy. Mluvíme o Plzeňsku v lidové písni. Na celostátní sběratelskou akci Das Volkslied in Österreich, která probíhala ve všech zemích rakouského soustátí v letech 1904 až 1914, po první světové válce a vzniku Československé republiky navázaly první profesionální instituce, především Státní ústav pro lidovou píseň. V jeho archivu až do 50. let minulého století přibývaly další stovky zápisů českých lidových písní a to by nešlo bez mnoha regionálních spolupracovníků. Jedním z nejpilnějších byl učitel z brdské obce Padrť a později řídící z oseku u Rokycan Bohuslav Vyhlídka, ročník 1902. Jeho sbírka zahrnuje na 800 písňových záznamů, z nichž některé nyní zazní.

Lidové písně z Plzeňska ze sbírky Bohuslava Vyhlídky s lidovou muzikou Střemošné zpíval Václav Švík, s plzeňským lidovým souborem Eva Pecková a s kapelou Rokytka Martin Šantora a Simona Hudecová. Značnou roli při záchraně mizející tradiční lidové kultury na Plzeňsku měly místní a regionální instituce. Řada z nich vznikla už na přelomu 19. a 20. století bezprostředně po národopisné výstavě československé. V Plzni v roce 1915 založil Ladislav Lábek se svými spolupracovníky Národopisné muzeum Plzeňska, které je dnes součástí Západočeského muzea. Vlastní rozsáhlou sbírku hudebnin, včetně zápisů lidových písní. Kromě desítek cenných starších, drobnějších rukopisů opatruje zcela unikátní písňový katalog ze 40. a 50. let 20. století. Jeho odborným garantem byl hudební skladatel a pedagog Oldřich Blecha, ročník 1892, který zároveň dodal zřejmě nejcennější příspěvek, rukopisnou sbírku více než 300 kompletních zápisů z blízkého okolí Plzně. Další terénní záznamy dodali Karel Rodina, Marie Ulčová, František Svatopluk Homolka a Josefa Němcová. Celkem jde o 2000 písňových zápisů, což je v Čechách skutečně výjimečný korpus regionálních záznamů hudebního folkloru.

barokní vltavské partitury, s plzeňským lidovým souborem zpíval sbor Česká píseň, s kapelou Úsměv Václav Dolejš, Jiří Bárta, Jaroslav Pokorný a Věra Rosypalová. Ve vlastivědné sbírce při obecním úřadu v Žinkovech na jižním Plzeňsku je rovněž uložena mimořádně cenná rukopisná sbírka 470 lidových písní. Její základ položil tamní učitel Vojtěch Pomahač, ročník 1874, a dokončil ji jeho syn, rovněž učitel, hudební skladatel a sbormistr Jiří Pomahač, narozen 1904. Sbírka obsahuje záznamy písňového repertoáru 40 informátorů narozených v letech 1835 až 1900 z lokalit v blízkém okolí Žinkov. Cenné jsou i připojené poznámky o muzikantech a hudebních příležitostech a řada dalších popisů hmotné lidové kultury či zvykosloví.

Vyslechli jsme nahrávky Jany Kopřivové a Jiřího Bárty s kapelou Úsměv, dále plzeňského lidového souboru, dívčího sboru střední pedagogické školy z Karlových Varů a Věry Rosypalové. Neodmyslitelnou osobností plzeňského hudebního života byl od poloviny 20. století do roku 2025 rozhlasový redaktor a hudební všeuměl Zdeněk Bláha, ročník 1929. Také co se týče sběratelství lidových písní z Plzeňska, je jeho stopa hluboká a díky rozhlasu dobře známá. V terénu i ve studiu zachytil repertoár odcházejících generací tradičních nositelů lidové zpěvnosti západních Čech a soustavně mapoval tvorbu zdejších folklorních souborů. Plzeňská rozhlasová fonotéka zejména díky němu čítá téměř 3000 nahrávek lidových písní, které Bláha popularizoval zejména v oblíbených rozhlasových pořadech Hrají a zpívají Plzeňáci a Špalíček lidových písní. Od raných 50. let vznikala jeho rukopisná sbírka písní z rodné Horní Břízy a okolních obcí severního Plzeňska. Celkem čítá na 500 zápisů.

Tanec Kajda Zdeňka Bláhy hrála kapela Úsměv, předtím s plzeňským lidovým souborem zpívali Jaromír Horák s Františkem Ledínským a trio Jiří Bárta, Jana Kopřivová a Jiří Mígl. Navzdory renomé Plzeňska jako nadprůměrně zpěvného českého regionu byla dlouhou dobu ediční činnost v oboru regionální hudební folkloristiky poměrně chudá. Velká většina z tisíců historických zápisů lidových písní byla a je dosud nevyužita v archivech národních i regionálních institucí. Přesto ten největší dluh našim předkům byl splacen v letech 2011 a 2015 rozsáhlou dvojdílnou edicí, podle které byl nazván dnešní pořad Plzeňsko v lidové písni. Kromě odborných studií obsahuje celkem 688 lidových písní, které jsem vybral se zřetelem k historickému průřezu repertoárem, který mi během 10 let příprav prošel rukama, i ke geografickému pokrytí celého národopisného regionu, takzvaného širšího Plzeňska. V roce 2009 vzniklo péčí Českého rozhlasu Plzeň také stejnojmenné CD album s výběrem písní a z něho si dnes ještě na závěr zahrajeme.

S lidovou muzikou Střemošné zpívali Zdeněk Vejvoda a Václav Dolejš a s plzeňským lidovým souborem Patrik a Hynek Hradečtí. Dnes jsme společně rekapitulovali historické prameny hudebního folkloru z Plzeňska. Pro další podrobnosti vás, milí přátelé, odkazuji na dvojdílnou monografii Plzeňsko v lidové písni z let 2011 a 2015. Pokud vás dnešní sváteční vltavské partitury zaujaly, budeme moc rádi za vaše ohlasy. Snad se vám i dnes při české lidové hudbě dobře vstávalo. Pěkný den vám přeje a zase někdy naslyšenou na Vltavě se těší autor dnešního pořadu Zdeněk Vejvoda.

Lidovou písní Plzeňská nás provázel v ranních partiturách Zdeněk Vejvoda. Posloucháte stanici Český rozhlas Vltava v 8 hodin. Jana Kozubková přeje klidný sváteční den od mixážních pultů, také Jan Mikušek. Je 8. května, den, kdy v roce 1945 nastal konec druhé světové války a my se v následující hodině podíváme do deníků, memoárové literatury, odborných prací a ukázek z klíčových momentů naší moderní historie v pásmu nazvaném Američané a Československo v roce 1945.

0: Američané stáli na československých hranicích už v půlce dubna 1945. Jejich rychlý postup přes linie hroutícího se Wehrmachtu Gottwalda a jeho kolegy zděsil. Od vylodění v Normandii uplynulo jen 316 dní a Patton, voják s mimořádným smyslem pro historii, se díval z pohraničních hor do západních Čech. Dosud se Evropou hnal vpřed jako požár a teď se zase nemohl dočkat, až dostane povolení k dalšímu postupu. Drtin a ostatní demokraté byli nadšeni. List New York Times s potěšením poznamenal, že Československo, země, kterou v roce 1938 obětovali zbabělí usmiřovači Hitlera, se teď vrací na scénu silnější než kdy předtím. Je to dobře, napsal list, protože země bude mít v Evropě trvalou strategickou úlohu. Úlohu, kterou dokáže plnit jedině v případě, že bude silná, jednotná a nezávislá. Představitelé KSČ si mysleli, že Rudá armáda jim vydláždí cestu, po níž oni pohodlně dokráčejí v Praze k moci. Teď se jim z ničeho nic tato představa začala před očima rozplývat. Na novou situaci nebyli připraveni. Rybka v tom viděl příležitost a nezaváhal. 20. dubna navrhl Američanům dohodu, která by vytvořila právní rámec pro přítomnost jednotek Spojených států na československém území. Beneš už s takovým návrhem přišel před rokem a půl, jenže Washington ho tehdy jako nerealistický odložil. Třetí armáda teď situaci zásadně změnila a postavila obě strany před nutnost jednat rychle. Rybka navrhl, aby byli dva českoslovenští důstojníci přiděleni k nejvyššímu velení spojeneckých expedičních sborů a vyjádřil vděčnost za americký vstup do Československa. Američané začali připravovat konkrétní text dohody. Vzrušení ve Washingtonu bylo hmatatelné. Novinářka Anne McCormicková připomněla čtenářům New York Times, že Bismarck prý popsal Čechy jako klíč k ovládnutí východní Evropy. Varšava, Budapešť a Vídeň ležely v troskách, v nichž nepřátele Moskvy lovila sovětská zatýkací komanda a všemocní agenti Kremlu. Teď najednou svitla naděje, že Praha by mohla vyjít z války nejen nepoškozená, ale navíc svobodná. Zvlášť povzbuzující byla skutečnost, že si někteří Američané a Britové začali konečně uvědomovat, že hlas sovětské vlády na mírové konferenci bude do velké míry záviset na momentálním postavení Rudé armády ve chvíli ukončení vojenských akcí. Dne 22. dubna se Anthony Eden sešel s vyslancem Spojených států Winantem na naléhavé schůzce. Jediným bodem programu bylo Československo. Eden řekl, že z politického hlediska by osvobození Prahy Američany bylo navýsost žádoucí. Americká vojenská přítomnost v Praze by představitelům Spojených států a Británie umožnila získat v zemi pevnou základnu. Kdyby se do Prahy dostali západní spojenci a ne Rusové, výhoda, kterou by to přineslo, by byla zásadně důležitá. Podtrhl Eden.
1: Tolik širší kontext příchodu americké armády do západních a jižních Čech na konci druhé světové války, jak ho popisuje historik Igor Lukeš v knize Československo nad propastí. Dodejme ještě jednu důležitou informaci. 12. dubna 1945 zemřel americký prezident Franklin Delano Roosevelt a jeho nástupcem se stal dosavadní viceprezident Harry Truman. Ten byl navíc viceprezidentem teprve krátce a rozhodující politické zkušenosti měl teprve získat. Tato změna na vrcholu americké administrativy byla proto v daném okamžiku pro Sovětský svaz velmi výhodná. Ale vraťme se do druhé poloviny dubna 1945 k západním československým hranicím. Historik Petr Linda popisuje ve své knize Patton byl váš nejlepší začátek americké osvobozovací operace následovně.
2: Patton vyslal k osvobozovací akci na území Československa dva sbory. 5. pod velením generálmajora Clarence Hubnera a 12., kterému velel generálmajor Leroy Irwin. Celkem 165 tisíc mužů. Vojska Hubnerova sboru operovala v západních Čechách od Chebu a Karlových Var až po Plzeň a Klatovy. Irvinův sbor působil na území jihovýchodně od Klatov přes Strakonice až k Písku a dále přes Hořice na Šumavě a ostrov až po Horní Dvořiště. K prvnímu kontaktu Petnovy třetí armády s územím, které bylo do podzimu 1938 nedílnou součástí Československa, došlo sice už dopoledne 18. dubna 1945 u obce Hranice mezi Chebem a Aší, ale jednalo se spíše o akci průzkumné čety, protože hlavní síly předurčené k vlastnímu vstupu do naší republiky se teprve přeskupovaly v Bavorsku a Durynsku. O dva dny později přišli Američané i do Aše. Jistě není bez zajímavosti, že tito první američtí vojáci na české půdě patřili k 90. pěší divizi generálmajora Herberta Ernsta, která se pak po reorganizaci uvnitř Petnovy armády přemístila podél naší západní hranice a do Československa vstoupila jako celek mnohem jižněji až u Horního Dvořiště. K prvním větším bojovým střetům mezi Američany a německými nacisty v Čechách došlo 25. dubna 1945 v Chebu. Téměř celý den sváděli vojáci 97. pěší divize brigádního generála Miltona Halseye nelehké boje mnohdy ulici po ulici, dům od domu, protože se velitel německého 33. pluku major Geisler nehodlal vzdát.

0: Dokument z rozhlasového archívu popisuje první kontakt Američanů s hranicemi naší země následovně.
1: Český voják novinář Zdeněk Vršovský, který s armádou generála Pattona překročil československé hranice, poví vám něco o svých zkušenostech. Je čtvrtek 19. dubna 1945. Den, kdy opět po 6 letech vstoupíme na půdu Československa. Projíždíme bavorskými vesnicemi a městy. Je krásný slunný den a nedaleko před námi se objevují temena českých hor. Podél silnice pochodují zaprášení a unavení vojáci generála Pattona. Jsou rozčleněni na menší jednotky a mají za úkol zajistit spojení dozadu vlastním jednotkám, které byly již včera překročili hranici Československa a jsou ještě částečně ohroženy záškodníky za linií. Na tomto úseku fronty byli Němci ještě dostatečně organizováni, aby nakladli překážky a zničili mosty a podjezdy. Avšak americké pracovní oddíly jsou již na místě. Staví prozatímní mosty a odstraní překážky. A kupředu seženou vozidla s municí a zálohy bojových sledů. Spěcháme za nimi. Několik kilometrů za velitelstvím leží v údolí vesnička Vís. Zcela malá vesnička s obyvatelstvem čistě německým. Tady někde musí být hranice Československa. Zastavujeme Němce s bílou páskou prozatímní policie na rukávě a žádáme, aby přesně označil místo hranice. Dívá se ustrašeně na nášivky Čechoslovakia, pak chápe, bledne a s poníženou úslušností běží několik kroků zpět k veliké bílé budově, odměřuje v krocích vzdálenost a zastavuje se asi 20 metrů níže. A bez dalšího pobízení sám vysvětluje. Tady je hranice. Na této straně jsme v Československu. A tam na druhé straně je Deutschland. Ten člověk mluvil v přítomném čase, pochopiv, že přišel čas, kdy se musí smířit se skutečností i soucností Republiky Československé. A na jeho strachem zbledlé tváři jsem četl znamení viny a velikou obavu. Češi jsou tady. Co bude? Rozhlížím se kolem. Hory a údolí s říčkou. České hory. Jsme doma? Doma, i když kolem slyšíme pouze německou řeč. Lidé, kam si spěchají, mají strach, že se zde bude ještě bojovat, bojí se Američanů, bojí se války, bojí se všeho, k čemu před lety tíhli a více či méně přispěli. Kdo si rozšířil zprávu, že i Češi přišli a někdo jiný mluví zcela určitě o Rusech. Rusové. Z toho je bolí hlava nejvíce. Jakási žena nás zastavuje a oslovuje krátce česky. Pozdrav a nějakou frázi, ale více česky neumí. Jenom ještě tvrzení, já byť taky česky. Odtud z těchto míst prchali před lety naši lidé s ranečky na zádech, tady padali naši četníci a členové SOS. Tady, v těchto a jiných pohraničních místech, vinou těchto a jiných lidí. Zastavujeme ještě muže, který nám byl ukázal hraniční čáru. Je zodpověden za udržení pořádku a tlumočení amerických rozkazů obyvatelstvu. Žádáme, aby během odpoledne postavili obyvatelé této výsky řádný hraniční sloup se správným označením, přesně v místě, kde kdysi stával. A potom pokračujeme dále, již zcela po půdě své země, směrem k Chebu. A večer, při cestě zpět, stál již na hranici nový hraniční sloup, označující dělítko mezi zbědovaným Německem a Republikou Československou.
0: Francouzská historička Justine Farre v knize Americký přítel dokresluje politický kontext americké vojenské operace v Čechách.
2: Třetí armáda generála Pattona, pověřená operacemi v Německu a v Rakousku, dosáhla československých hranic v polovině dubna 1945. Dne 18. dubna překročila hranici a 2 dny poté osvobodila město Aš. Přes první snadný úspěch Američané s dalším postupem váhali. Vždyť dělící linie mezi Sověty a Anglosasy byla v Československu nejasná. O několik dní dříve generál Eisenhower, nejvyšší velitel spojeneckých sil v Evropě, stanovil demarkační linie v Německu a přenechal Berlín Sovětům. O situaci v Československu se však nemluvilo. 24. dubna 1945 velitel sovětského hlavního štábu generál Antonov pouze upřesnil, že Rudá armáda má v úmyslu vyčistit údolí Vltavy. Tohoto kolísání využili všichni ti, kdo považovali osvobození Prahy Američany za strategický krok, v prvé řadě Britové. Mezi 28. a 30. dubnem zaslal Londýn do Washingtonu nejméně než 7 zpráv. Všechny zdůrazňovaly politický význam takové operace. Osvobození Prahy a velké části západních Čech americkými vojsky by mohlo mít velký význam v poválečném Československu a mohlo by dobře ovlivnit sousední země. Tento aktivismus ukazuje, že Britové si mnohem lépe než Američané uvědomovali význam vojenského faktoru při organizování budoucnosti evropského kontinentu, jak už to ostatně prokázali jejich plány na vylodění na Balkáně.

0: Díky rozhlasovému archivu si můžeme poslechnout důležité, a to přímé svědectví, o americkém osvobození Chebu.
1: Československý voják, novinář, poví vám několik slov o pádu města Chebu. 26. dubna dopoledne obsadila americká vojska Cheb, kolébku a středisko Henleinovy strany. Již v předvečer překročili jednotky 3. armády hranici Československa v tomto úseku a zastavili se před Chebem, kde byl ještě dosti silný odpor nepřítele. Na druhý den pak vyrazili k útoku a k večeru bylo město zcela obsazeno a vyčištěno.
2: Ráno před útokem. Odjíždíme v malém džípu z velitelství divize na velitelství pluku a odtud dále k Chebu. Americké jednotky dosáhly již včera okraju města a zastavili se nakrátko, aby vyrazili k hlavnímu útoku. Na cestě potkáváme pochodující čety pronikající ze silnic do terénu. Mají za úkol obsadit a vyčistit veškerý prostor za bojovou linií. Ještě včera večer zde působili záškodníci, roztroušení po lesech. Před několika dny zničený most je již vystavěn. Americké pracovní čety si popílili. Jiný, zničený železniční most je během několika minut odstraněn z cesty pomocí robotů a použitím trhavin. Cesta k Chebu je volná a spojení zabezpečeno. Jenom těsně před městem je zničený most přes železniční trať, který nelze v rychlosti opravit. Vystupujeme z vozu a pokračujeme dále pěšky. Kolem všude stopy boje. Rozstřílené budovy, střepiny skla pochodnících a domy se slepými okny, jako by vymřelé. Na chodníku se válí skrvácený obvaz. Americká jednotka se už dostala do prostoru chebské nemocnice, kde byl zjištěn odpor. Zastavili se a čekají na vyražení k útoku dovnitř města. Co chvíli přivádějí vojáci skupiny zajatců, většinou starších vojáků, příslušníků domobrany. Jedna taková skupinka přichází sama pod ochranou bílé vlajky. O půl páté se seřadily americké tanky k útoku. Na tancích pěší družstva. Čekají na vyražení. Ze stichlých kasáren vyšel ještě voják Maďar. Vzdává se i se svým kamarádem, ostatní jsou již několik hodin v zajetí. Byla zde celá větší jednotka Maďarů, ale ti odešli i se svým velitelem, generálem naproti Američanům. Zbytek to byli dobrovolníci, kteří hlídali skladiště a vzdali se při první příležitosti. 10 minut před pátou tanky vyrážejí kupředu. Od někud zprava ozývá se palba jakéhosi snaživce, který nepokládá boj Němců za ztracený. A do toho dávky kulometů z druhé strany a dunění amelických děl, které ostřelují prostor za západním a jihozápadním okrajem města, kde se Němci zachytili. Jinak prochází útok hladce. Tanky dojíždí až na náměstí, kde se spojí s jinou americkou jednotkou, která zabrala druhou polovinu města již ráno. Na náměstí Adolfa Hitlera stojí ustrašený hasičský sbor města Chebu. Pokládali je omylem za vojáky a vzali do zajetí. Obyvatelstvo Chebu je čistě německé. Je zde jen několik málo Čechů, kteří sem přišli náhodou v posledních dnech. Za to v chebských zajateckých táborech bylo osvobozeno několik tisíc vojáků všech národností, mezi nimi i na 2000 Rusů zbědovaných a vysílených hladem. Projíždíme ulicemi města. Bývalý hlavní stan Henleinův, hotel Victoria, je v troskách. Zbylo z něho pouze několik ohlodaných zdí, hromada sutin a několik chvástavých tabulek oznamujících světu, že tato skáza je střediskem NSDAP. Celkem vyvázl Cheb bez větších škod. Několik budov bylo zničeno, jiné poškozeny, ale valná část města je v pořádku. Nejkrásnější vily Chebu zcela při pokrajích města jsou opuštěné. Patřily hlavám NSDAP a jejich majitelé jsou bez pochyby na cestě ku švýcarské hranici. Na cestě, ze které se dříve či později chtě nechtě vrátí, aby se zodpovídali ze zrady na Československu a za činnost posledních 6 let.
1: This is the end of a Czechoslovak government dispatch recorded near Dunkirk.
0: Tato archivní nahrávka vznikla podle rozhlasové dokumentace 3. května 1945. Historik Petr Linda líčí ve své knize Patton byl váš nejlepší, další postup amerických jednotek.
3: Oba sbory, 5. a 12., zahájili na rozkaz vrchního velitele spojeneckých vojsk v Evropě generála Dwighta Eisenhowera pochod přes Český les a Šumavu do našeho vnitrozemí dne 5. května 1945. Během tohoto dne postoupily divize obou sborů asi o 10 až 25 kilometrů. Například předvoj 97. pěší divize stanul před planou u Mariánských lázní. Jednotky slavné 2. pěší divize generálmajora Waltera Robertsona se téhož dne objevily v Klatovech. Tankisté, kteří byli až dosud ve druhém sledu, dostali večer příkaz vyrazit následujícího dne, tedy 6. května 1945, a projít sestavami pěších divizí a pak postupovat na předem dohodnutou linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. A tak už v 8:15 ráno 6. května přijeli do Plzně po ose Whitehouse, Rozvadov, Bor u Tachova, Stříbro, Křimice, tanky předvoje plukovníka Noublého ze 16. obrněné divize, které velel brigádní generál John Pierce. V těsném závěsu za nimi od Klatov přibyli do západočeské metropole vojáci Robertsonovi 2. pěší divize. Jednotky 1. pěší divize generálmajora Clifta Andrewse obsadili 6. května 1945 německá pohraniční města Bad Elster a Adorf a Kinchberg nad Ohří, Prameny a další na českém území. 9. obrněná divize se současně zmocnila Rudolce. V odpoledních hodinách téhož dne obdržel velitel 5. sboru rozkaz zastavit další postup na čáře probíhající 8 kilometrů za spojnicí měst Karlovy Vary, Plzeň.
0: Další události, včetně mezinárodních souvislostí, popisuje historik Igor Lukeš v knize Československo nad propastí.
4: Když se Churchill, Eden a maršál Bernard Montgomery dozvěděli, že Pattonova 11. obrněná divize překročila československé hranice, okamžitě začali tlačit na Eisenhowera, aby nařídil 3. armádě postoupit co nejdál na východ. Berlín byl už ztracený. Rusové se zakopali na jeho předměstí právě v den, kdy Patton překročil české hranice. Proč teď ale neosvobodit velkou část Československa, nebo alespoň jeho hlavní město, které leží pouhých 140 kilometrů od hranic? Nebyl sebemenší důvod k tomu, aby Eisenhower postup 3. armády zarazil a dovolil tak Rusům zmocnit se Prahy. Právě on teď měl v ruce klíč k celé zemi a její poválečné politické orientaci. Nikdo bohužel netušil, co mají Eisenhower a Marshall v úmyslu. Na konci dubna 1945

nepřítelem na československé půdě. A to skutečně nebylo třeba zdůrazňovat. Nichols, přední britský odborník na střední Evropu, neviděl důvody, proč by se mělo Stalinovi ustupovat, a Rybkovu iniciativu podpořil. Přidal se k němu též ministr zahraničí Spojených států Edward R. Stettinius junior a jeho britský kolega Eden. Ten si všiml zpráv, že příjezd amerických jednotek k československé hranici byl přijat s nadšením a potěšením, zatímco komunisté byli odpovídajícím způsobem skleslí. Britové si nebyli jistí, jestli generál Eisenhower ocenil význam Prahy. Stettinius tyto pocity očividně sdílel. Moje reakce na předložený návrh je z politického hlediska pozitivní. Opatrný Stettinius však pouze navrhl, aby se věc předložila nejvyššímu velení ozbrojených sil. Koncem dubna se pokusil podpořit plán na americkou ofenzivu do Československa sám Churchill. Napsal Trumanovi, že kdyby Prahu osvobodili spojenci, mohlo by to od základů změnit poválečnou situaci v Československu a docela dobře ovlivnit i sousední země. I když autorem této zásadně důležité věty byl Churchill, jeden z nejvlivnějších lidí planety, Truman, Marshall ani Eisenhower zjevně neviděli žádný důvod, proč by měli své původní plány měnit.

0: Nejpozději koncem dubna 1945 přilákal závod o Prahu pozornost sovětských zpravodajských důstojníků v Londýně a jejich agentů v řadách britských politických a zpravodajských elit. Churchillova intervence polekala zejména Stalinova rezidenta v Londýně Konstantina M. Kukina. Ve zprávě odeslané do Moskvy 26. dubna 1945 Kukin hlásil, že se prostřednictvím agentů dověděl o Churchillově pokusu dosáhnout angloamerického osvobození Prahy a tím orientovat poválečné Československo a jeho vládu na západ. Mezi Kukinovy zdroje patřili Kim Philby, Guy Burgess, Anthony Blunt a Donald McLean. Pokud Stalin tu zprávu viděl, jistě posílila jeho odhodlání dorazit do Prahy dříve než Američané. V tu chvíli však dvě nečekané události způsobily, že Eisenhowerova pštrosí politika vůči Československu najednou nevypadala tak chytře jako dřív. Počátkem května 1945 zjistili průzkumníci Pattonovy 3. armády, že německý odpor v západní části Československa byl minimální nebo dokonce žádný. Američtí novináři v řadách prvosledových jednotek hlásili, že Wehrmacht má zjevně dost. Pattonovy předsunuté hlídky potvrdili, že demoralizovaní němečtí vojáci až na výjimky doufali už jen v to, že padnou do amerického nikoli sovětského zajetí. To oslabilo argumenty generálu Marshalla a Eisenhowera, že nemohou riskovat životy Američanů, aby dosáhli jen politického cíle. Druhá událost byla spojena s vypuknutím bojů mezi českými povstalci a ustupujícími německými jednotkami, které se snažily uniknout na západ. Tato zpráva dorazila k Eisenhowerovi spolu se signály od Pattona, podle nějž boje vytvořily zcela novou situaci, která ospravedlňovala vstup 3. armády do Československa. Eisenhower opatrně souhlasil. Odeslal na americkou vojenskou misi v Moskvě zprávu pro sovětské nejvyšší velení. Stálo v ní, že má v úmyslu neprodleně zahájit postup po linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice a tyto opěrné body dobít. Poté jsme připraveni pokračovat v postupu československém Klaby a Vltavě s cílem vyčistit západní břehy těchto řek v součinnosti se sovětským plánem vyčistit východní břehy. Normálně pomalu reagující Moskva tentokrát reagovala okamžitě. Sovětské velení rázně trvalo na tom, aby Američané nepostoupili za linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, aby se předešlo případnému promísení jednotek. Dále vyjádřilo naději, že Eisenhower vyhoví moskevským přáním ve vztahu k postupu svých vojenských sil v Československu. Téhož dne, 5. května 1945, vypukly v Praze boje, ale Eisenhower jen potvrdil Pattonovi svůj rozkaz, že se má zastavit v Plzni a odeslal velení Rudé armády depeši. Spojenecké jednotky dostaly rozkaz, že mají setrvat na linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Patton později napsal, že to nebylo moudré rozhodnutí. V tu chvíli byly Rusové více než 300 kilometrů od Prahy, zatímco Američanům nezbývala do cíle ani stovka.
1: Po vypuknutí pražského povstání zazněla v éteru nejedna žádost o pomoc či její příslib. Následující informaci odvysílalo československé vysílání BBC.
2: Haló, haló, vzkazujeme bojující Praze. Americká armáda na západě po osvobození Plzně postupuje na Prahu. Americká pěchota a americké tanky postupují od Plzně směrem na Prahu. Na východě sovětská vojska bijí Němce a armády maršála Malinovského a generála Jeremenka se již brzo spojí v Olomoucké oblasti, aby pak společně osvobodili i ty části českých zemí, jež dosud ještě jsou obsazeny německými vetřelci. Pomoc bojujícím pražským vlastencům se blíží. Osvobození celého Československa je otázkou už jen několika dnů. Nebude dlouho trvat a vlajky Svobodné republiky Československé zavlají od Tater až po Šumavu nad celým svobodným územím našeho státu. Pražané, vydržte, bojujte, své město uhájíte a nad svými nepřáteli slavně zvítězíte. Bude navždy nehynoucí slávou občanů hlavního města Prahy, že sami povstali, aby osvobodili své město ve chvíli, kdy spojenecké fronty byly ještě daleko. Pražané svým bojem postavili nejkrásnější pomník národního osvobození, neboť se zbraní v ruce osvobozují město od nepřítele. Praha, bojující Praha, stala se symbolem jednoty a bojové vůle našeho lidu, který odplácí a odplatí zbraní všechna příkoří jemu učiněná, který krví nepřítelovou stírá všechnu špínu a nečistotu, již pokryli Prahu Němci.
1: Nejasnou situaci ilustruje i vysílání povstaleckého pražského rozhlasu. Tato informace neodpovídala skutečnosti.
3: Němci Prahu nedobudou. V několika hodinách dorazí ku Praze čela amerických pancéřových jednotek. Česká národní rada odeslala leteckého kuríra do štábu generála Pattona, který přivede na obranu Prahy letecké síly.
1: A nyní z Prahy do Plzně.
4: Pettonovi tankisté s trojúhelníkem a divizním číslem 16 na levém rameni byli prvními americkými vojáky, kteří 6. května 1945 ráno po 8. hodině vstoupili do západu české metropole. Plukovník Noble, velitel předsunutého odřadu, tehdy přijel s tanky typu Chaffee M5 a Sherman M4 od Křimic do Husovy ulice a pak kolem Velkého divadla doleva dolů a u židovské synagogy zase doprava do tehdejší Řížské ulice a pak na náměstí Republiky. Pettonovi tankisté zlikvidovali poslední ohniska odporu z fanatizovaných SSáků a gestapáků na několika místech v Plzni od Rohového domu Veleslavínovy ulice přes věž u redemptoristů až po okna kasáren, která kdysi patřila proslulému 35. pěšímu pluku CK rakouské armády. I když byli tankisté ze 16. obrněné divize brzy přemístěni do blízkosti Tachova z Mariánských lázní, přesto se jejich popularita v Plzni a jejím okolí stále udržovala na vysokém stupni.
1: Francouzská historička Justine Faré ve své knize Americký přítel české historiky doplňuje.
0: 5. května předal vlivný státní podtajemník Joseph Grew prezidentu Trumanovi přísně tajné memorandum, které zhrnovalo stanovisko státního departmentu. Politický význam Československa, životně důležité strategické postavení Prahy a velká úcta amerického lidu k československému demokratickému systému činí nezbytným požadavek, aby byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Sovětským svazem týkající se osvobození a obnovy Československa. Je to jediná země v regionu, jejíž hlavní město ještě nebylo obsazeno Rudou armádou a jež by mohlo možná být obsazeno námi ještě před příchodem sovětských vojsk. Úspěch či neúspěch spolupráce v Praze bude mít hluboký dopad na naši celkovou pozici ve střední Evropě, jež by byla obsazením Prahy našimi vojsky nesmírně posílena. Tento text je typický pro atmosféru, která vládla ve státním departmentu na samém konci války. Jeho vedoucí činitelé sice dbali o zachování Velké aliance, ale zůstávali nedůvěřiví vůči Stalinovým záměrům. Porušování Jaltských dohod sovětskou stranou v Polsku a v ostatních zemích střední a východní Evropy jejich znepokojení posílilo. Státní departament se tedy klonil k jakékoliv intervenci ve střední Evropě, jež by umožnila chránit otevřenou povahu budoucí sovětské sféry vlivu. Cílem přitom nebylo zpochybnit začlenění Československa do této sféry, ale dosáhnout pokud možno vyrovnané situace, založené na principech otevřené sféry vlivu, zvláště na vytvoření demokratické vlády. Američtí diplomaté tak projevovali svou prozíravost ve věci politických důsledků vojenské okupace a přisuzovali Československu funkci základního pilíře budoucí stability ve střední Evropě. Generál Patton v zásadě byl pro osvobození Prahy. Eisenhower tuto myšlenku odmítal a nechtěl riskovat životy amerických vojáků. Měl v úmyslu soustředit se spíše na Rakousko, které dosud nebylo předmětem dělení mezi Západem a Sověty. Nakonec se však dal přesvědčit argumenty britské vlády a státního departamentu. Byl tedy vydán rozkaz k dalšímu postupu vojsk. Vojska nasazená v Československu čítala přibližně 50 tisíc amerických vojáků, především z 5. a 12. sboru 3. armády. Po osvobození Chebu 25. dubna postupoval 5. sbor na východ a 12. sbor na jih. Dne 1. května 1945 informoval Eisenhower Sověty, že jeho armáda se v Čechách zastaví na linii Karlovy Vary Plzeň České Budějovice. Poté však zareagoval na výzvy ze strany americké politické moci a oznámil dopisem, který nejvyšší velení ruské armády obdrželo 5. května, svůj úmysl postoupit až k břehům Labe a Vltavy, aby vyčistil západní břehy. Eisenhower tehdy navrhoval, že osvobodí Prahu. Přímo na místě bylo vše připraveno. Od 3. května chystali američtí vojáci postup na hlavní město. Když Praha 5. května povstala proti nacistickým okupantům, byly vydány instrukce. Odjezd směrem na Prahu druhý den. Ale 6. května, když se první oddíly nacházely v Horažďovicích, 90 kilometrů jihozápadně od Prahy, následoval rozkaz zastavit postup. Toto náhlé zastavení amerických operací bývá odůvodňováno pozdním vysvětlením, které poskytli o svých plánech Sověti. 5. května varoval maršál Koněv, jehož vojáci už osvobodili větší část československého území, generála Omara N. Bradleyho, velitele 12. armádní skupiny, před jakýmkoliv americkým zásahem v Praze. Eisenhower zase obdržel 6. května vzkaz od Antonova, podle nějž měla Rudá armáda v úmyslu vyčistit pravý i levý břeh Vltavy. Američané se tedy měli zastavit na původně stanovené demarkační linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Osvobození Prahy pro Sověty nesporně znamenalo významný politický symbol, stejně jako pro československé komunisty. Ti zřejmě hráli zásadní roli při sovětském rozhodování, naléhavě žádali Moskvu, aby znemožnila Američanům osvobození Prahy, jež by přivodilo posílení prozápadní politiky.

0: Historik Petr Linda ve své knize cituje americké dokumenty. Strohou vojenskou řečí zde zazní i informace o konci války v Evropě.
1: Jak vypadal příchod americké 4. obrněné divize do Československa? Tento bojový svazek, jehož velitel, generálmajor William Hoke, se vyznamenal jako hlavní organizátor přechodu Rýna u Remagenu, byl v předvečer pochodu do Československa převeden k 12. armádnímu sboru do Bavorska. To bylo 1. května 1945. Velitelské stanoviště se nacházelo v bavorském městečku Grattersdorf. V hlášení, které bylo zasláno do Petnova štábu a podepsané plukovníkem štábu 4. obrněné divize H.A. Searsem, je den po dni vylíčen postup tohoto svazku v Československu. Je to zajímavé čtení, i když na první pohled snad jen vojensky strohé. 4. květen 45. Přijat upozorňující rozkaz, že se divize bude pohybovat severovýchodně k Praze s cílem dosáhnout tohoto města. Uskutečněny plány a vydány odpovídající rozkazy. 5. květen 45. Velitelství 177. skupiny polního dělostřelectva s 276. oddílem polního dělostřelectva přiděleny k velitelství divizní skupiny A k plánované operaci směrem na Prahu. Trasy pochodu k 5. pěší divizi byly prozkoumány a spojení navázáno s 5. divizí, která operovala v horských průsmicích vedoucích do Československa. V 16.00 obdrženy rozkazy, že postup do Československa začne v 6.00 dne 6. května. 6. května 45. Pochod začal po velmi špatných cestách za vytrvalého deště a husté mlhy. První kilometry byly obtížné a tak v 9.00 byly předsunuté části zastaveny. Ve 12.00 vojska dosáhla hranici. Při postupu z Volině do Strakonic, kde se den předtím čeští vlastenci povstáním zmocnili kontroly nad většinou těchto měst, se divize nesetkala s žádným odporem. Předmostí bylo vytvořeno na severovýchod a severozápad od Strakonic s tím, že předsunuté odřady došly až k Písku. Další postup byl zakázán rozkazy z vyššího velitelství. 7. května 45. Předmost je rozšířeno a konečně ustanoveno na čáře Písek Sedlice. Hlídky se pohybovaly až na sever k Miroticím. Mnoho mostů v oblasti nutno zabezpečovat a mnoho civilních uprchlíků přemisťovat ze silnic a umisťovat je do prostorů soustředění. Asi kolem 12.00 obdržena neoficiální zpráva naším spojovacím důstojníkem, že veškeré nepřátelství v Evropě skončí 9. května v 0.01. 8. květen 45. Den uplynul klidně s tím, že ohromné množství německých roztroušených skupin se blížilo k našim liniím, kde pak byly přebírány. Pozdě odpoledne obdrženy instrukce, že když se německé jednotky přiblíží do naší oblasti, bude jim vydán příkaz odzbrojit se a pochodovat do prostorů shromáždění a tam vyčkat dalších pokynů.
0: Těsně po skončení druhé světové války procházela dělicí linie mezi americkými a sovětskými jednotkami naším územím. Ilustruje to i dobová nahrávka z návštěvy prezidenta Beneše v západních Čechách.
2: Den 15. června 1945 byl v Plzni a v západních Čechách lidovým svátkem. Toho dne v 9 hodin 45 minut překročil pan prezident republiky dr. Edvard Beneš u Rokycan rusko-americkou demarkační čáru, uvítán zástupcem 5. sboru americké armády, čestnou motorizovanou četou a jednou americkou dělostřeleckou baterií, která vypálila čestnou salvu 21 dělových ran. Od demarkační čáry do Rokycan a do Plzně to byla triumfální cesta vítěze, vracejícího se po mnoha létech tam, kde ho s láskou a radostí očekávají. Po příjezdu na náměstí Republiky byl pan prezident uvítán na radnici primátorem města Plzně Josefem Ulrichem, poté vyslechl hlášení velitele čestné roty, vykonal přehlídku čestné roty a v poledních hodinách přihlížel defilé amerických vojenských jednotek. Po defilé dekoroval pan prezident příslušníky americké armády.
0: Z dobových svědectví uveďme alespoň jedno z knihy historika Petra Lindy.
1: Jak vzpomíná penzionovaný plukovník americké armády Charles Lee Kinsey z Pilot Mount ve státě Iowa, který byl z tanky 4. obrněné divize v Československu. Lidé ve Strakonicích a v Blatné nás prosili a přesvědčovali, abychom je dopravili do Prahy. Říkali, že budou bojovat, aby osvobodili Prahu. Vše, co chtěli, byla jen doprava. Naše rozkazy z vyššího velitelství to nedovolovaly. Plukovník Elenis řekl našemu představenému veliteli, že toho jednou budeme litovat.
0: Ustoupili vojáci politikům či politici vojákům? Či někteří vojáci některým politikům? Či snad u rozhodujících vojáků zvítězil jejich vnitřní politik? K tomu ještě jedna ukázka z knihy Československo nad propastí historika Igora Lukeše.
3: Eisenhowerovo rozhodnutí zastavit americké jednotky v Plzni mělo vážné politické důsledky. Vypadalo jako doklad toho, že Spojené státy v Československu už předem akceptovaly dominantní postavení Moskvy. Pokud jde o ministerstvo zahraničí Spojených států, nebyla to pravda. Dokonce i velvyslance Lorence Steinharta, který sledoval závod o Prahu ze své právnické kanceláře v New Yorku, rozhodnutí zastavit armádu Spojených států 80 kilometrů před Prahou zaskočilo. Ministerstvo i já jsme doufali, že třetí armáda dostane rozkaz vstoupit do Prahy, na což byla dostatečně připravena, ale z nějakého důvodu, kterému stále ještě pořádně nerozumím, vojenští velitelé neviděli situaci dostatečně jasně, aby vydali příslušné rozkazy. Americké ministerstvo zahraničních věcí nikdy nepochopilo rozhodnutí Eisenhowera a Marshalla neosvobodit Prahu a diplomaté se k němu v diskusích často vraceli. Oba generálové na tom byli přesně opačně. Nikdy nepochybovali, že se rozhodli správně a dál o tom nijak zvlášť nepřemýšleli. Mysleli si skutečně, že Praha nestála za palivo, které by bylo potřeba na přesun tuctu amerických tanků a pěšího pluku do Prahy. Tomu je těžko uvěřit. Jak jejich další životní osudy ukázali, Marshall a Eisenhower nebyli politicky naivní a jen stěží si mohli neuvědomit intimní vztah mezi vojenskými operacemi a poválečným politickým vývojem ve střední Evropě. Pravděpodobnější je, že se rozhodli neosvobodit Prahu, jelikož by tím rozladili svého sovětského spojence. A tomu se chtěli vyhnout za každou cenu.

0: Generál Eisenhower, budoucí americký prezident, navštívil 11. října 1945, doslova na několik hodin, Prahu. Rozjásaná atmosféra archivní nahrávky jen těžko zakrývá poválečné ukotvení Československa v sovětské sféře.
1: Po svém příjezdu do Prahy navštívil generál Eisenhower americké velvyslanectví a poté vykonal návštěvu v Ministerstvu národní obrany, kde byl přijat ministrem národní obrany generálem Svobodou a náčelníkem hlavního štábu generálem Bočkem. Po návštěvě v Ministerstvu zahraničních věcí, kde generála Eisenhowera uvítali předseda vlády Zdeněk Fierlinger a ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, projel generál Eisenhower Prahou, která mu připravila nejsrdečnější uvítání. Vyzvedenými ulicemi a jásajícími davy, městem vlajících vlajek a radostných tváří a mávajících šátků a praporečků, přijel generál Eisenhower na Staroměstské náměstí, kde po návštěvě u primátora doktora Zenkla vzdal poctu neznámému vojínu. Na třetím hradním nádvoří je nyní očekáván čestnou rotou hradní stráže. Generál Eisenhower bude nyní přijat panem prezidentem republiky a vyznamenán československým řádem Bílého lva první třídy, zlatou hvězdou československého vojenského řádu Bílého lva za vítězství a československým válečným křížem 1939. A na třetím hradním nádvoří, do kterého se teď opírají papežské slunce a lámou se o mohutný obelisk, o sochu svatého Jiří a o mohutný masiv chrámu svatého Víta, na třetím hradním nádvoří se sešlo velmi početné shromáždění, aby generálu Eisenhowerovi připravilo znovu a opět uvítání. Množství lidí okolo obelisku, množství lidí až do poloviny třetího hradního nádvoří. A uprostřed nádvoří čestná rota hradní stráže, zástava hradní stráže, velitel hradní stráže, podplukovník Cyril Novák a hudba hradní stráže. A u vchodu do hradu špalír, který vytvořili dívky v národních krojích. Očekávání a klid vládne na třetím hradním nádvoří, praporky v rukou lidí čekajících na příjezd generála Eisenhowera se nedočkavě zachvívají. Očekávání a klid. A tu a tam auta, ve kterých přijíždějí na Pražský hrad členové vlády.
2: A již přijíždí generál Eisenhower! Zdraví vojenským pozdravem, stojí ve svém autu! Vystupuje z auta, které je vyzdobeno květinami, a je přivítán vojenským velitelem hradu generálem Španielem. A to shromáždění zde na třetím hradním nádvoří se rozjásalo a raporky československé i americké se rozmávaly. Americký velvyslanec Kainhardt, generálové rudé armády, primátor dr. Petr Zenkl, zástupci naší armády, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a čestná rota hradní stráže, její velitel, podplukovník Cyril Novák, podává teď hlášení generálu Eisenhowerovi. A generál Eisenhower vykonává přehlídku této čestné roty. Kráčí okolo vyrovnaných řad. Doprovází jej velitel hradní stráže. Přehlídka se skončila, generál Eisenhower přichází teď sem z balkonu na třetím hradním nádvoří. Generál Eisenhower pozdravil česky, čestnou rotu hradní stráže, pozdravem nazdar. Odpovědí mu bylo bouřlivé zdar. Proto stojí k pozoru právě tak vojenská hudba hradní stráže. Samopaly, kterými vzdávali poctu, se teď sklenili na povel podplukovníka Nováka. A nyní se čestná rota, které jde v čele vojenská hudba hradní stráže, dává na pochod, aby před generálem Eisenhowerem provedla slavnostní pochod.

0: Excuse me, sir. Will you kindly let us know about that?
1: Oh, where is this going to?
2: Right here, local.
1: I mean, in the city.
2: In the city, yes, sir.
1: This is my first visit to Prague, and I'm very honored to be here. I've had a gorgeous reception, and if the people of Prague feel as good about this meeting as I do, then we're all very happy. Thank you.
2: I thank you very much. Thank you. A se svým doprovodem vchází teď generál Eisenhower do hradu, kde bude přijat panem prezidentem republiky. A ještě u vchodu, u vchodu se rozjásali ty dívky v národních strojích, rozmávali se šátky. Generál Eisenhower vstoupil do hradu panu prezidentu republiky, doktoru Edvardu Benešovi. A těch několik slov, o která jsem generála Eisenhowera požádal a která on tak ochotně řekl, znamenají česky, že je to jeho první návštěva v Praze a že je velmi radostně překvapen neobyčejně krásným přijetím, jehož se mu v Praze od pražského obyvatelstva dostalo. A na předním hradním nádvoří zůstala teď ven vojenská hudba hradní stráže a zůstalo zde veliké auto generála Eisenhowera, auto vyzvedené květinami, auto, které bylo těmito květinami vyzvedeno v Praze, Praze od pražského obyvatelstva.
3: Sovětské i americké jednotky opustily Československo v listopadu 1945. Jejich současný odchod byl alespoň malým vítězstvím demokratických sil u nás. Nepoměr je přitom znát i z dochovaných archivních rozhlasových nahrávek. Zatímco loučení s Rudou armádou proběhlo na Václavském náměstí v Praze s dlouhou řadou oficiálních a vysoce postavených řečníků, rozloučení s Američany v Plzni probíhalo sice za velké účasti našich občanů, ale daleko menší pozornosti sdělovacích prostředků. Nahrávka pochází z 20. listopadu 1945. Do češtiny tlumočíme alespoň malou část generálova projevu.
4: Předneseným projevům učiní nyní projev za americkou armádu velitel amerických vojsk v Československu, zborový generál Harmon.

0: Prime Minister.
1: Master.
0: My friends of Czechoslovakia, the United States government has directed that the United States soldiers evacuate Czechoslovakia for the 1st of December of this year. Today, we are officially saying farewell to Czechoslovakia, although all of our soldiers will not clear.
2: Nesmíme již nikdy dopustit, aby došlo k nové válce, která podle nejnovějších vědeckých výzkumů by mohla být tak zhoubná, že by byla schopna zničit celou lidskou civilizaci. Je naší svatou povinností, abychom v příštích letech řídili světovou politiku tak, aby zárodek každého sebemenšího konfliktu byl potlačen dříve, než by mohl ohrozit mír a svobodu.
0: I am sure I express the desire of every American officer and soldier that the Czechoslovakian Republic may grow in strength and prosperity and that it will always remember the United States as its true friend. Nazdar.

Alfred Strejček a David Schneider účinkovali v pásmu nazvaném Vojáci ustoupili politikům. Připravil ho v roce 2016 Pavel Hlavatý. Dnes v den vítězství míru nad válkou v roce 1945 vzdáváme úctu těm, kteří bojovali a zemřeli. Vyjadřujeme vděčnost za konec války, ale také varujeme před návratem diktatury a války a připomínáme si, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmé. Malou poctou těm, kdo měli sílu a odvahu čelit nespravedlnosti, útlaku a nesvobodě, bude náš polední koncert namířený tematicky k odvaze a hrdinství. Zazní dílo finského skladatele Jána Sibelia, jehož hudba často čerpá z finské mytologie, přírody a národní identity. Symfonická fantazie Dcera Pohjoli je obrazem odvahy a zkoušky, vychází z eposu Kalevala. Hrdina v ní musí splnit téměř nemožné úkoly, aby získal ruku tajemné dívky. Symfonická báseň Tapiola je zase temná, mystická hudba lesa a severu, skoro archetypální krajina odvahy, samoty a střetu člověka s přírodou. A ze všeho nejdříve se budeme se Sibeliem ptát v písni Hardumot. Máš odvahu? To bude tedy v poledne dnes na stanici Vltava. Ovšem s ideou hrdinství, lidské důstojnosti, svobody a zápasu člověka s osudem bývá také spojován německý hudební velikán Ludwig van Beethoven. Před námi je teď jeho hudba Ideálu hrdinství, symfonie Eroika a pak Prosba o mír matky vojevůdce Coriolána. Provází Zdeněk Havlíček.

Když měla 7. dubna roku 1805 svou veřejnou premiéru symfonie číslo 3 Es-dur Ludwiga van Beethovena, obecenstvo se rozdělilo na 3 tábory, jak se dočítáme v dobové recenzi. Jedna skupina, to byli Beethovenovi zapřísahlí obdivovatelé, byla přesvědčena, že jde o mistrovský kus. Skupina druhá naopak dílu upírala jakoukoliv uměleckou hodnotu. Slyšela jen prazvláštní modulace a násilné přechody, podivné vrzání kontrabasů a vytrubování horen. Třetí, spíše menší skupina, stála někde uprostřed. Tito posluchači připouštěli, že symfonie má své kvality a krásná místa, že jsou to ale nesourodé ostrůvky bez souvislostí. A z mnoha stran bylo pochopitelně žehráno na neúnosnou délku symfonie, jež prý vyčerpala znalce, natož pak amatéry. Už o 2 roky později ovšem jeden německý kritik sebejistě konstatuje, že symfonie Eroika je ta vůbec největší, nejoriginálnější, nejvíce umělecky hodnotná a zároveň nejzajímavější symfonie všech dob. A tento názor přetrval až do dnešních dnů. Roku 2016 vyhlásil britský BBC Music Magazine anketu. Dotázal se 151 světových dirigentů na podle jejich názoru nejlepší symfonie v dějinách. A Eroika zvítězila. Symfonie číslo 3 Es-dur Eroika, neboli Hrdinská, byla původně věnována Napoleonovi, který byl Beethovenovi stělesněním demokratických, antimonarchistických ideálů Velké francouzské revoluce. Když Beethoven začínal roku 1802 komponovat, byl Napoleon prvním francouzským konzulem a skladatel v něm viděl nástupce obdivovaných konzulů antického Říma. Když se ale v květnu 1804 Napoleon prohlásil císařem Francie, Beethoven se rozzuřil. Teď pošlape práva lidí, bude sloužit jen své ctižádosti a stane se tyranem, prohlásil skladatel, titulní stránku svého rukopisu s nápisem Bonaparte roztrhal a pohrdavě hodil na zem. Symfonii namísto toho věnoval památce velkého člověka. My si teď Beethovenovu Hrdinskou symfonii, zásadní milník v dějinách hudebního umění, poslechneme v podání špičkových interpretů, takzvané historicky poučené interpretace. Hraje belgický soubor Anima Eterna, řídí Jos van Immerseel.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 3 Es-dur Eroica. Hrál orchestr Anima Aeterna pod taktovkou José van Immersiela. A velkého člověka, jehož památce Beethoven tuto symfonii připsal, teď vystřídá jiný hrdina, nebo spíše antihrdina. Coriolanus, legendární patricí a vojevůdce, proslulý nejen svou silou a odvahou, ale také pýchou, arogancí a tvrdohlavostí. Poté, co Římu vydobil vítězství nad nepřátelským kmenem Volsků u města Corioli, odtud také jeho jméno, se stává konzulem. V politice se ovšem dlouho neohřeje. Pro svou neústupnost se s římským lidem rozkmotří a je vyhnán do exilu. V hněvivé píše se připojuje k Volskům, aby se Římu pomstil. Při obléhání města se však nechává uprosit svou matkou Volumniou, ustupuje a nalézá smrt, ať již zavražděn nepřáteli Říma, tak je tomu v Shakespeareově zpracování legendy, nebo rukou vlastní, jako v adaptaci rakouského dramatika Heinricha Josefa von Collina. Přestože se E.T.A. Hoffmann, Richard Wagner a mnozí jiní domnívali, že Beethovenova předehra Coriolan je hudebním uchopením tragédie Shakespeareovy, jedině s takovým duchem se jim zdá Beethovenova hudba souměřitelná, pravděpodobnější je inspirace právě dílem Josefa von Collina, s nímž byl Beethoven konec konců v dobré osobní známosti a spřádal s ním dokonce i plány na operu. Ať tak či onak, jádrem příběhu zůstává, jak uvádí Beethovenolog Lewis Lockwood, nemožnost smíření mezi neobyčejnou silou a odvahou Coriolana jako muže a generála a jeho zranitelností jako syna své matky. A právě tento aspekt se Beethovenovi na půdorysu staré dobré sonátové formy podařilo velmi dobře vystihnout. Ludwig van Beethoven, předehra Coriolan, opus 62 z roku 1807. Na historické nástroje nebo jejich kopie hraje Anima Aeterna Brüche, provedení řídí Jos van Immersiel.

0: Na přímluvu matky, tedy Coriolán, nedobije Řím v tragédii Heinricha Josefa von Collina, jehož zhudebnění Ludwige van Beethovenem, tedy předehru, pro nás vybral Zdeněk Havlíček a hrál soubor Anima Eterna Briche pod vedením José van Immersiela. Den matek bude tuto neděli. Dnes slavíme Den vítězství, jedna z nejsilnějších protiválečných skladeb 20. století je válečné requiem Benjamina Britna. Autor ho napsal v roce 1961 pro znovu vysvěcení katedrály v anglickém městě Coventry. Původní katedrála byla během ničivého náletu německého letectva v roce 1940 téměř zničena bombardováním. Její ruiny zůstaly stát jako památka války a vedle nich byla postavena nová moderní katedrála. Britnovo válečné requiem máme na programu Vltavy dnes ve 20 hodin. Teď je 10 hodin a před námi vizitka. Rok po skončení druhé světové války byl založen Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Letošní ročník začíná v úterý a v rámci debutu Pražského jara, určeného talentovaným mladým českým dirigentům, se představí Ondřej Soukup. Povídali jsme si s ním letos 8. dubna.
1: Vizitka.
2: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koupová. Být hudebníkem znamená být světoobčanem, říká výrazný mladý dirigent Ondřej Soukup, který přijal pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání a zdravím vás i vaše posluchače.
2: Ještě jako gymnazista odešel do Velké Británie, kde začal studovat hudbu, absolvoval prestižní Royal College of Music v Londýně a Královskou hudební akademii v Kodani. Je držitelem ceny Roderika Bridena, udělované talentovaným mladým dirigentům a laureátem mezinárodní dirigentské soutěže Jonela Perlea. Řídil orchestry v Dánsku, Švédsku, Velké Británii a v České republice. Aktuálně asistoval Robertu Jindrovi v Národním divadle při nastudování opery Richarda Wagnera Zlato Rýna, která měla premiéru na konci února. A 18. května povede Ondřej Soukup debut Pražského jara, jeden z nejsledovanějších koncertů festivalu, který dává příležitost mladým talentovaným dirigentům. A vy jste řekl, nebo na Facebook napsal, že jde o velkou poctu, tak to je jasné, ale také, že jako člověk se zkušenostmi zvenku možná můžete asi mnohem víc docenit, jakou hodnotu festival Pražské jaro má. Máte pocit, že tohle naše zlato rodinné už nám doma trochu zevšednilo?
3: To určitě za ostatní nechci hodnotit, ale myslím takový vlastně pohled na věc, který člověk získá vlastně i tím, že se třeba přestěhuje do zahraničí, že vlastně si uvědomí zpětně, co třeba doma, na co je zvyklý a co si neuvědomuje tolik toho hodnotu. A určitě takhle to vidím s tím Pražským jarem, že my jsme na to zvyklí jako posluchači v Čechách, že vlastně tady ten festival probíhá, ale opravdu, aspoň z mýho pohledu, v tom světovém porovnání je to skvělý festival, opravdu vidíme nejlepší dirigenty, solisty, orchestry, takže myslím, že opravdu máme tady takový klenot, který, jak říká, možná si toho nejsme tolik ani jako vědomi.
2: A vy se vracíte do Česka natrvalo po 14 letech?
3: Natrvalo po 14 letech, ano.
2: Co vás k tomu vedlo?
3: Tak spoustu důvodů. Vlastně já jsem vždycky, nějak mě to táhlo jak do zahraničí vlastně objevovat a proto jsem byl i vlastně v rámci té Británie, já jsem byl jako na třech různých místech, jsem jako žil.
2: Začal jste v Edinburghu, pokud vím.
3: Já jsem začal ještě na jihu Anglie, vlastně na takovém malém ostrově, který se jmenuje Isle of Wight, tam jsem právě dostal jako stipendium na studia ještě na tu střední školu na dva roky. Pak jsem šel vlastně na 6 let do Edinburghu, 4 z toho byly právě studium na Edinburghské univerzitě, tam jsem studoval hudbu a tam jsem rozvíjel to své dirigování, které jsem vlastně začal už v té Anglii, pak jsem byl teda v tom Londýně, takže abych se vám ještě vrátil k té otázce, tak vlastně já jsem jako vždycky měl obrovskou touhu poznávat ty různé kultury, cestovat, nabít těmi dojmy různými a pak jsem samozřejmě byl i v Dánsku, žil jsem na měsíc, vlastně dvakrát i v Německu, ve Francii. Takže nicméně, proč se vracím, je to vlastně, má to spoustu důvodů, včetně toho, že mám to tady rád, samozřejmě. Česká kultura má strašně velkou tradici a já v tuhle chvíli se chci být součástí toho i vlastně jí vlastně vrátit něco, co jsem tady třeba nabil na té zušce a pak samozřejmě jsou důvody i toho, že jako dirigent vlastně dirigentský život probíhá tak, že vyjedete prostě na nějaký týden, na pár dní na projekt třeba do té Anglie, do Dánska, ale vlastně to neznamená, že tam žije, že tam musíte žít, nebo že by tam jako každý týden jste měl ty projekty v té stejné zemi, nebo dokonce v tom stejném městě. Takže vlastně pak mi z toho vyšlo z těch několika důvodů, že vlastně proč se nevrátit sem. Nastal, myslím si, že ten správný čas po studiích i tím, že tady mám příležitosti jako Pražské jaro, dělali jsme to Zlatorýna v Národním divadle. Dokonce teď v neděli znovu diriguju v Liberci Dvořákovi svatební košile, takže vlastně naskytlo se tam toho několik a připravilo mi to jako správný čas se vrátit do té naší krásné země.
2: Ale počítáte asi s tím, že budete i hodně vyjíždět za projekty do zahraničí?
3: Tak určitě, zrovna třeba vlastně ani ne za týden, teďkon jedu do Švédska, do Göteborgu na projekt, další projekt například budu mít i v Lichtensteinsku, takže samozřejmě to, že se vracím do Čech, to neznamená, že bych se nějak jako odděloval od zahraničních projektů, určitě ne, naopak jich mám nadále mnoho a těším se na ně.
2: Zůstáváte tedy tím světoobčanem, jak jsem říkala v úvodu, kdy jste říkal, že hudebníkem být hudebníkem znamená být světoobčanem, ovšem budete mít základnu v Praze.
3: Já jsem to teda říkal trošku v nadsázce v tom rozhovoru, ale nicméně opravdu jako hudebník, když člověk hraje ty různé autory, hraje s různými lidmi v živé koncerty s lidmi z různých zemí, tak samozřejmě v té nadsázce opravdu myslím si, že ten hudebník tím světoobčanem může být, nebo určitě to je jakoby prospěchu.
2: No ve vašem případě to jistě platí, protože vy jste říkal také, myslím, že bez nadsázky se snažíte opravdu navnímat tu danou kulturu a ten kontext ano. Společenský a že je to velice důležité potom pro provedení toho kterého koncertu s tím kterým orchestrem.
3: Tak vlastně říkám, jako nechtěl bych někomu mluvit, jak to má on či ona dělat, ale pro mě to takhle určitě funguje, že rád navnímám ty různé kultury, jazyky a vlastně pak mi to pomáhá v tom porozumění těm lidem a i těm skladatelům, těm skladbám, abych to lépe dělal.
2: Tak mi řekněte, jaký je třeba váš pohled na právě třeba ten český kontext při zkoušení a koncertování, na dánský kontext a na britský kontext?
3: Tak ten český teda upřímně po těch 14 letech ještě pořád jako navnímávám, takže to bych nechtěl úplně nějak hodnotit. Ani nicméně jedna krásná věc na tom českém kontextu je vlastně ta jako přátelská atmosféra, jo? Že vlastně třeba na tom Zlatorýna, nebo i v tom Liberci, jako na toho Dvořáka, na ty svatební košile, vlastně tam velice vás pozitivně nabíjí ta kolegiální atmosféra. Opravdu čeští umělci jsou známi takovými těmi jako vtípky, nebo...
2: Taková žoviálnější atmosféra?
3: Jo, prostě je to strašně příjemný a samozřejmě ta příjemná atmosféra je i v zahraničí a vždycky záleží ve výsledku na tom, koho potkáte, jo, ale je teda pravda, že třeba v tom Dánsku to bylo, tam vlastně já jsem to vždycky vnímal jako taky trošku na cásce něco jako mezi tou Británií a tím Českem, jo, vlastně tu zemi, tu kulturu a vlastně se to promítalo z mého pohledu i do té orchestrální kultury, kde na jednu stranu ti lidé tam jsou velice profesionální, vlastně na těch zkouškách nepovídají, soustředí se, jdou si tam to odpracovat a to je teda i v Británii.
2: Disciplína?
3: Tak, velice, jako velice disciplinovaní a vlastně respektují čas těch svých kolegů, že tam ti kolegové se o něco snaží na té čtyřhodinové zkoušce v případě Dánska a samozřejmě čas respektují i toho dirigenta a vlastně všech navzájem. A když si potřebuje něco říct, tak prostě si to většinou spíš řeknu jako poté a vlastně spousta těch orchestrů v Dánsku, kromě teda toho operního v Kodani, tak vlastně oni většinou mají opravdu čtyřhodinovou jednu zkoušku za den. Naopak u nás to třeba občas bývá, že je dvojitá zkouška, dvoják, takový jako takzvaný, že vlastně bývají 3 hodiny ráno, 3 hodiny odpoledne, takže vlastně v tom Dánsku tam opravdu mají jenom tu čtyřhodinovou jednu zkoušku a potom prostě buď jdou cvičit, nebo si jdou dělat, občas zahrát nějaký další kšeft, ale většinou vlastně ten život je takový jako i, řekl bych to, jako vlastně pomalejší, klidnější v tom Dánsku, takže to se opravdu reflektuje na té kultuře v tom orchestru a v té Británii třeba, když vám řeknu, tak tam, já si vybavím tak vždycky jednu jako takovou zkušenost. Já jsem se šel v Londýně podívat jednak třeba i na toho Jakuba Hrušu, na jeho zkoušku a koncert, ale vybaví se mi vlastně jedna zkouška s orchestrem Philharmonia v Londýně, kde zkoušeli program s Čajkovským a Čajkovského šestá symfonie se zkoušela a vlastně tím, jak oni mají strašně krátký ten proces těch zkoušek, tam je to opravdu třeba jedna zkouška na celý program, tak oni prostě za tu zkoušku, tu šestou symfonii vlastně přejeli jedinkrát. Ten šéf dirigent tam vlastně se vrátil jenom řešit tam jednu intonační věc úplně na úplném začátku. A ve třetí větě možná zahráli půlku a pak to zahráli ještě jednu, ale vlastně chci tím říct, že vlastně to je strašně velice efektivní ten proces a vybavím si jednu takovou situaci, kde tam Čajkovský občas píše takové jako až jako nemožné vlastně běhy pro smyčce, tam je třeba 16 not a ten dirigent ten jako zamával až jako nečitelně jako hůlku a prostě do dneška si pamatuju, jak oni tam na to, jak to hráli poprvé, tak všichni to ten běh zahráli spolu a to jsem vůbec nechápal.
1: A čemu to přičítáte, že měli tak už jaksi dopředu natrénováno a...
3: No já to právě přičítám jako tý vlastně orchestrální kultuře a tím, že oni mají jenom tu jednu zkoušku a je to samozřejmě v Londýně, je tam velký tlak na standard i vlastně tam musí být, já nevím, já si to vždycky představuju, že tam je třeba 200 těch houslistů prostě na jednu židli v orchestru, takže ten tlak je tak velký, že opravdu jsou jako vlastně nucení ti lidé jako vlastně podávat každodenně, každou vteřinu úplně ten nejvyšší standard a pak je vlastně možné nějaká taková věc.
1: Čili v Česku je to přece jenom trochu uvolněnější atmosféra i větší, jak si třeba časový komfort při zkoušení?
3: Tak myslím si, že takhle to vlastně jako Česko, tak to má vlastně většina zemí, že těch frekvencí, respektive, tak se tomu říká, ale těch jako zkoušek většinou v Evropě bývá opravdu třeba 3-4, takže tím tou výjimkou je spíš ta Británie.
1: Ten obrovský tlak.
3: Ten vlastně přesně tak jako... Tak.
1: Říká Ondřej Soukup, dirigent, který bude 18. května vést debut Pražského jara. O něm si řekneme hned v zápětí po první skladbě, kterou jste pro nás vybrala, to od amerického skladatele Aarona Coplanda, Hoedown, part z baletu Rodeo. Tak jenom jestli nám uvedete, proč padl tenhle výběr?
3: Tak tenhle výběr padl, protože je to jako taková malá pozvánka pro posluchače, kdyby ještě stihli tam, vlastně ten náš koncert je už skoro vyprodaný, ale nicméně tady ten Copland, to je taková pozvánka, to bude první skladba, čtvrtá věta vlastně na našem koncertě, tak strašně energická, skvělá skladba, takže přeji příjemný poslech.

0: ve vizitce na Vltavě dozněl Hoedown z baletu Rodeo od amerického skladatele Aarona Coplanda a ten nás také naladil na debut Pražského jara, který 18. května povede náš dnešní host, dirigent Ondřej Soukup. A ten debut Pražského jara, tuhle řadu, inicioval v roce 2014 Jiří Bělohlávek a s cílem vytvořit příležitost pro začínající dirigenty, kteří už jsou schopni vést koncert s velkým orchestrem. Také jsme říkali, že to je jeden z nejsledovanějších právě koncertů festivalu. Ale u vás to je asi trochu specifický debut, když už, nevím, přes 10 let vlastně stojíte před různými orchestry v zahraničí a máte tuhle bohatou kariéru. Dá se mluvit ještě o debutu?
1: Určitě jo. Tak já myslím, že z několika pohledů, jednak i samozřejmě z toho osobního pohledu, že se vlastně vracím po těch 14 letech ze zahraničí zpátky do Čech.
0: Takže čekáte, že vám to tady otevře, jak si, nebo obeznámí víc teď na té domácí půdě?
1: Je to možný. Já takhle nad tím jako moc nepřemýšlím, ale je to samozřejmě možný, ale spíš jako myslím, že vlastně i říkám z toho osobního hlediska, že to je vlastně příjemná synchronizace těch událostí, že to přišlo v tu chvíli, kdy se vlastně stěhuju zpátky a nicméně samozřejmě jako ta cesta dirigentská je vlastně tak dlouhá, že člověk sbírá samozřejmě zkušenosti ze zahraničí a to teda většinou bylo jako v rámci jeho studia ještě i v tom Londýně, i v té Kodani. Takže vlastně člověk s těmi orchestry sbírá zkušenosti vlastně každým dnem, takže člověk se má pořád součit. A vlastně to je jedna z těch věcí, co mě na tom dirigování tak jako zajímá a vlastně před těmi 14 lety, vlastně, když jsem to poprvé dirigoval v té Anglii, tak vlastně mě na tom zaujalo opravdu to široké spektrum toho, co se vlastně člověk může pořád učit, takže v tom rád pokračuji.
0: Určitě o tom budeme mluvit, co všechno vlastně dirigování jako taková opravdu komplexní disciplína v sobě obsahuje. Ale řekněte mi, když jsme se naladili Coplandem na tu americkou stopu, kterou nese koncert debut Pražského jara, tak jak jste vybírali ten program, jak jste nad ním spolu s uměleckým ředitelem Pražského jara Josefem Třeštíkem uvažovali?
1: Tak já strašně rád, když mám tu možnost, tak se strašně rád zapojuju do toho právě programování, do toho vybírání těch skladeb.
0: A tady jste ji měl?
1: A tady jsem ji měl právě, takže tímto děkuji panu Třeštíkovi, že mi to umožnil. A vlastně u nás to byl takový jako ping-pong nápadů, že on se mě zeptal, abych navrhl nějaké skladby, tak já jsem vlastně navrhl, on mi chtěl docela dlouhý jako vlastně seznam, takže já jsem navrhl jich docela dost. A pak jsme vlastně právě diskutovali, co by tam se hodilo, co by dávalo smysl a každý jsme vlastně zanesli nějakou tu skladbu do toho programu a co bylo pro mě teda důležité je to, že vlastně já to rád opravdu zapojuji tím, že mě to zajímá, tak to zapojuji do kontextu i festivalu, i vlastně publika, když to jde, jo. A takže vlastně ten program, jak jste říkala, ten debut Pražského jara je příležitost mladým dirigentům a dirigentkám, takže pro mě bylo důležité, aby vlastně ta stopa té vlastně mladé energie tam zazněla a proto jsem vybral i tu ukázku, co jsme někom poslouchali, toho Copelanda. Ta opravdu čeří, nebo je tam opravdu bohatá na tu pozitivní energii mladou. Takže ten bod byl pro mě jako hodně důležitý vlastně v celém tom programu a my ho pak uslyšíme i na konci dnešního programu, i na konci našeho programu 18. května na Pražském jaru a to bude ten Chinastera, který taky vlastně má obrovskou energii a mezi tím máme takové dvě intimnější skladby.
0: Hmm. To je tedy Samuel Barber?
1: To je teda Samuel Barber, Knoxville Summer of 1915 a pak Dvořákova Svita Adur.
0: Hmm. Jde také o vaši první spolupráci s Prague Philharmonia a sopranistkou Simonou Houda-Šantorovou, tak jak jste se na sebe ladili, jak probíhá zkoušení?
1: Tak zkoušení bude až vlastně úplně před koncertem.
0: To bych předbíhala, to byste měli přijít, ano, ano.
1: Tak, nicméně s paní Šantorovou už jsme byli v kontaktu a my se budeme scházet na toho Barbara, aby jsme si vlastně prošli jenom my dva spolu před tou zkouškou, protože vlastně se solistami a solistkami ten Orchestrální proces, říkám, většinou probíhá na 3-4 zkoušky.
0: Právě, uveďte mě víc do toho dirigentského světa, vidíte, jak já jsem v předběhu, už říkám, tak už se určitě třeba sešli a ladí se, ne.
1: Tak, takže vlastně říkám, ten orchestrální proces probíhá za ty 3-4 zkoušky a vlastně na to Pražské jaro to vlastně bude, ty 4 zkoušky budou probíhat během 2 dní, vlastně před tím debutem, takže a ještě do toho říkám, ten solistka, oni přichází třeba až jako na poslední jednu zkoušku před tou generálkou, takže vlastně i proto se s tou paní Šaturovou budeme scházet, aby jsme vlastně naladili, jak říkáte, na stejnou notu.
0: Tak to by mě zajímalo, jak vlastně tady k tomu potom vy za sebe přistupujete, jestli si právě třeba naposloucháváte nějaké koncerty orchestru Prague Philharmonia, když víte, že s nimi budete spolupracovat, nebo jak to probíhá, nebo to necháte potom na těch právě dvou zkouškách a jdete naplno, nebo je nějaká příprava?
1: Strašně zajímavá otázka a musím říct, že na tohle jsem jako zrovna během jako let, jak jsem se vlastně vyvíjel a učil nové věci, tak jsem na to vlastně změnil pohled. Mm-hmm. Člověk, když začne dirigovat, tak abych to trošku přiblížil jako i posluchačům, tak vlastně se snažíte, jakoby v každém jiném oboru vlastně se snažíte vůbec jako zorientovat, co vlastně co vlastně musíte dělat. A během té orientace právě slyšíte od nějakých jiných dirigentů, že si chodí naposlouchávat orchestr nebo solistu, tak to vyzkoušíte a říkáte si, že to asi musí být dobrý nápad. A určitě neříkám, že to je špatný nápad. Ale na druhou stranu, myslím si, že za ty roky jsem vlastně se posunul spíš do toho názoru, že samozřejmě, když má člověk nějakou zkušenost, tak už má nějakou jako vlastně nějaké očekávání, ale stejně. A tak to vidím právě i spíš dneska, že stejně ten každý den je nový den a člověk by tam měl podle mého jít s tím, že je otevřený i ušima, i myslí tím, co se tam v ten den, v ten moment bude dít. A tím pádem vlastně opravdu se v ten moment, v tu chvíli spojit s těmi ostatními hudebníky a naladit na tu stejnou notu, jo? Tak aby vlastně ta hudba, která je živá, aby mohla probíhat.
0: A zároveň se ale předem tady soustředíte spíš na partituru a jak
1: tak,
0: s ní žijete.
1: Tak a to je vlastně taky vlastně strašně zajímavá věc o tom dirigování, že vůbec jako klasická hudba z mého pohledu je vlastně o tom, nebo velkou součástí klasické hudby je samozřejmě jako ta obrovská míra preciznosti, kterou každý ten hráč, dirigent musí vlastně si připravit, aby mohl předvést nějaké to dílo, kolikrát náročné. A vlastně pro toho dirigenta to není jenom o tom, že nacvičím jednu skladbu z paměti, zahraju si na svůj nástroj a pak samozřejmě předvedu před lidmi, ale vlastně jako dirigent musím tu skladbu připravit, nastudovat, přečíst si o ní, o skladateli, zasadit se vůbec do toho kontextu a do té chutě té kultury a té skladby, ale pak stejně ta tvorba vlastně pak vzniká až v tu chvíli, kdy potkáte ten orchestr, kolikrát třeba poprvé ho potkáte, nebo toho solistku potkáte poprvé, takže vlastně je to taková jako... Máte na to dvě zkoušky a vlastně můžete si připravit na to, jak moc chcete, ale vlastně stejně ta práce pak vzniká, většina z ní až v ten moment i na koncertě a vlastně nemáte vůbec jako možnost, jako, jo, že si připravíte jako prezentaci do práce a pak odprezentujete, ale vlastně spousta těch částí opravdu probíhá až v tu chvíli, na které se vlastně připravit nemůžete.
0: A předpokládám, že tam nezbývá moc času na to, abyste zasvěcoval hudebníky a hudebnice právě třeba do toho historického kontextu díla, že jdete

0: to, co jim říkáte, nebo s nimi sdílíte slovně, tak je třeba 10% nebo 5% toho, co vlastně máte nazbírané, načtené, navnímané uvnitř. A oni vlastně nepotřebují všechno to znát. A oni vlastně třeba už to vědí, nebo vlastně, jo, tam to není o tom, aby je někdo učil, dirigent, aby je učil nějaký kontext nebo tu skladbu, ale spíš o tom, aby oni cítili z toho člověka, že to má navnímané a pak se jim lépe hraje. Samozřejmě člověk i jim nějaký nápad jako může občas sdílet, ale spíš je to jako opravdu neverbální komunikace většinou.
1: K tomu směřovala moje otázka, protože tohle potom tedy vše předáváte do toho svého gesta, do taktovky, nejen rytmus, ale tedy i tohle.
0: Přesně tak, já mám takový zážitek, vám můžu říct, když jsem v Londýně, já jsem tam vedl orchestr King's College London Symphony Orchestra a tam mám takový vlastně zážitek z našeho prvního koncertu. Oni tam chtěli, aby jsme hráli Dvořákovu 9. symfonii novosvětskou. A tím, jak samozřejmě pocházím z Česka a mám to naposlouchané, opravdu velice hojně a vlastně načteno, zažité, to součástí mé hudební
1: DNA.
0: Kultury. Hudební DNA. Tak vlastně s tím orchestrem, tím, že, jak říkáte, tím, že člověk jako to má navnímané v sobě, tak opravdu na tom koncertě jsem zažil, že spoustu barev z toho orchestru jsem jako slyšel vlastně prvně za celý ten proces zkouškový až na tom koncertu, tím, že jsem jako by opravdu cítil a měl konkrétní představu toho, co jsem vlastně v životě nevyslovil na zkouškách, ale nicméně jsem to cítil a tím pádem se opravdu změnil ten zvuk, takže to je krásný zážitek a vlastně říkám takhle, by to mělo, myslím, probíhat ideálně po každé.
1: Říká dirigent Ondřej Soukup, který se 18. května v Rudolfinu představí v rámci dirigentského debutu Pražského jara a který je hostem dnešní vizitky. A teď si zahrajeme z písňového cyklu Sea Pictures anglického hudebního skladatele Sira Edwarda Elgara. První větu také nám ji prosím uvedete.
0: Určitě, tak to je vlastně taková pozvánka pro posluchače a nejspíš asi i nepoznají tu skladbu, ale nicméně krásná skladba. Já jsem ji dokonce ještě v orchestru jako hráč hrál během mého pobytu v Anglii a následně po několika letech jsem ji i dirigoval. A ta nahrávka je se známou zpěvačkou Janet Baker.
1: Hrají londýnský symfonický orchestr.
0: Tak, a to je vlastně, ona vlastně je jedna z nejznámějších zpěvaček britských v tomto období. A krásná skladba, vlastně stylově hodně jiná, než možná na co je český posluchač zvyklý a právě proto jsem ji i vybral, aby si ji měli šanci ochutnat.
1: Říká Ondřej Soukup, jenom připomínám, pokud máte nějaký dotaz, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme se těšit na vaše podněty.

0: posloucháte Český rozhlas Vltava. A konkrétně vizitku dnes s dirigentem Ondřejem Soukupem, letošním debutantem na Pražském jaru, tedy debut je jeden z nejsledovanějších koncertů festivalu. Aby to tedy neznělo, že jste debutantem, ale jste vlastně debutantem na ano, Pražském jaru. Když jsme mluvili o tom, co všechno vlastně dirigent a jak musí zvládnout a usledovat a jak je to komplexní disciplína, tak ještě mi tam do toho jde taky, že dirigent ale musí to tak zvládat jako mezilidsky, tu komunikaci. Dirigent Marek Štylec přirovnává právě tuhle profesi jako k fotbalovému trenérovi, který musí dobře vybrat členy týmu, sladit je, aby si uměli přihrávat a hlavně jim dát vizi. S tím byste souhlasil?
1: Tak to mě překvapuje. Já jsem totiž nad tím takhle vždycky přemýšlel a vlastně ten rozhovor s ním jsem teda vůbec nikdy neslyšel, ale už jako roky taky si říkám, že to je jako přesně jako fotbalový trenér v tom, že jednak, jak říkáte, v tom, že je to o psychologii a vlastně i ten trenér taky tam nemůže na to fotbalové hřiště jít a sám hrát. Mm-hmm. A to je stejný s tím dirigentem, že taky nemůžete to dělat. Takže vlastně těch je...
0: No, ale vy ten tým máte na dvě zkoušky třeba jenom.
1: Tak, jo, je to tak, no. A vlastně, jo, v tom týmu je třeba co jsem třeba jednou dirigoval do Řáků Stabat Mater, tak tam jsme měli až jako 250 lidí, jo. Takže samozřejmě je to náročný a právě těch jako různých vlastně obzorů, různých jako, jak to říct, věcí, co musíte opravdu řešit. Jednak se samozřejmě musíte naučit jako hudebně tu partituru a tím, že ten dirigent nevydává zvuk, nebo ne, aspoň teda by neměl, tak vlastně s každou tou partiturou si člověk jako připadá, že vlastně začíná jako skoro až jako od znova. Jo. Takže říkám, jeden z těch ohledů je, že se musíte naučit ty noty. Pak samozřejmě učíte se nějak, jako dlouhodobě nějakou techniku dirigování, pak je tam ta psychologie, historie, jazyky, vlastně těch, ještě teda styly hudby, jo, třeba klasická perioda oproti třeba moderní nebo romantické, takže vlastně těch ohledů je tam strašně moc. A pak tam jsou samozřejmě, jak jsme se bavili, vlastně v ten moment toho koncertu nebo v ten moment té zkoušky, tam vlastně tady ty všechny věci vlastně máte navnímané, nebo by se měla mít, ale zároveň tam prostě řešíte situace, které nejste schopná předpovědět a plus řešíte i samozřejmě jakoby efektivitu časovou, abyste stihla naskoušet všechno, co to potřebujete, abyste moc neopakovala, aby vlastně jste, když si představíte, že jedete na, jako, že děláte surfing, jedete na surfu, na vlně, tak vlastně vy potřebujete, aby vlastně všichni s vámi jeli na té vlně co nejdéle a nejdál, aby vlastně i co se týče pozornosti, aby vlastně měli tu pozornost v rámci té zkoušky, aby se jim dařilo soustředit na to a pak, jo, když člověk není soustředěný, tak dělá víc chyb, takže vlastně vy všechny tyhle ty aspekty tam jako...
0: Musíte obsáhnout jejich pozornost maximálně, k tomu možná tady slouží právě i ten styl dirigentův, ten výraz a technika jistě. Tak jak jste si vy ten svůj vypěstoval, nebo jak jste si ho vytvářel?
1: A ještě teda, jestli můžu vám do toho skočit, ještě dodám vlastně jednu věc, jak jste říkala s tím panem Štylcem, že vlastně tyhle ty všechny věci jako navnímáváte a honí se vám toho hlavou jako opravdu hodně, ale zároveň, jak jste říkala, vlastně je to o tom i lidském přístupu, vlastně pak musíte do jisté míry se od toho odpojit, oddělit a vlastně s těmi lidmi být v tu chvíli, což je do jisté míry vlastně opak toho, že vám v té hlavě toho je to jako tolik, jako jde, jo. Takže je to, a proto jsem říkal, že každý ten den je jako nový den, aby člověk jako spojil se zpátky s tím momentem v tuhle tu chvíli.
0: To vypadá, že vy musíte mít ten takzvaný mindset úplně nějakého, nevím, mistra, dá se říct, nebo ne, teď myslím v nadsázce, ale že skutečně říkáte, na jednu stranu je tam obrovská koncentrace, technika, tlak na výkon a na stranu druhou musíte být naladěn v určitém jako flow a v komunikaci s tím orchestrem.
1: Přesně tak, protože když jako orchestr by cítil, že jste naštvaný nebo ve stresu nebo jste moc přepjatý, tak vlastně ten orchestr to takhle neverbálně navnímá a vlastně pak chtě nechtě takhle i hraje. Takže vy vlastně, jak říkáte, vy vlastně musíte i přes to množství informací vlastně být vlastně co nejvíce v pohodě, relaxovaná. A...
0: No ale zase někteří dirigenti, zvlášť třeba starší generace, pravděpodobně tak jako naštvaně dost často působili i asi byli a byly to velmi, velmi silné autority. Jak
1: tak,
0: to vidíte
1: tak.
0: Vy?
1: Já to vidím tak, že tyhle ty věci jsou vlastně strašně subjektivní a mají kontext i vlastně té kultury a času, ve kterém jsme. A jak říkáte, vlastně spoustu těm dirigentům tohle opravdu fungovalo před 70-80 lety, ale dneska myslím si, že by tohle to úplně, aspoň pro většinu dirigentů ve většině zemích by nefungovalo a já to takhle vlastně ani sám nevnímám, já to vnímám spíš jako naopak, že je to spolupráce s těmi lidmi, co tam vám hrají a vlastně z mého pohledu nejvíc, co můžeme dosáhnout, kromě toho, že máme spolu zážitek, nebo takhle, to je to nejvíc, že máme spolu i s posluchači, i s divákem, nebo i s orchestrem, s hudebníky, že máme společný zážitek emocionální, to je opravdu to nejvíc, co můžeme jako dosáhnout. A co se týče jako technického pohledu, jak jste říkala vlastně, že to jako vlastně vypiglovali ty dirigenti, když jako byli vlastně trošku jako do toho jako tyranského směru, tak vlastně z mého pohledu to je tak, že je to o tom identifikovat nějakou tu hranici toho, ten bod toho, který je reálně dosažitelný, to jako maximum, který opravdu s těmi hudebníky v tuhle tu chvíli můžeme dosáhnout a myslím si, že v dnešní době je to spíš o tom jako usilovat o toto. Mm-hmm. Protože
0: a to, co mu, promiňte, směřuje i dotaz, který právě přišel, jak se k tomu nalaďujete, abyste byl v pohodě před orchestrem.
1: Je to taková alchymie, no. Říkám, člověk musí být dobře připravený a pak na druhou stranu já vždycky snažím se najít něco, co mě spojí s tím momentem v tu chvíli. Jo. Dneska třeba, když jsem šel ráno tady za vámi do rádia, tak krásně svítí sluníčko, tak to se dělá jednoduše. Jo. Prostě člověk si musí najít něco.
0: No, v tom Londýně dost často prší.
1: To je pravda, no.
0: Nepromiňte, ale ještě se vrátím k tomu vašemu stylu, jak jste si ho vytvářel, protože to přece k dirigování taky patří. Je to trochu přece jenom i show, i pro diváky možná. Některá gesta, některé výrazy, někteří dirigenti specificky svůj styl mají. Tak jak vy jste si vybudoval, jak k tomu přistupujete?
1: Tohle je jako můj názor na tohle se určitě vyvíjel vlastně během let a v této chvíli myslím si, že to vidím tak, jo, jak říkáte, samozřejmě zvlášť dneska jako někteří dirigenti jsou známí, když to vezmu z nastázku, zase přeženu to trošku jako tím, jak vypadají a ne ani tolik jako třeba jak ta hudba zní, tak takovýhle dirigent bych by nechtěl. Mm-hmm. Já spíš to vnímám tak, že jsem tam pro ty hudebníky v tom orchestru. Jsem tam pro toho skladatele a samozřejmě pro ty diváky, ale ne v tom smyslu, že bych chtěl na sebe brát všechny světla reflektorů, abych zaujal někoho nějakým vizuálním, nebo jo, já to spíš, takhle to nevidím, já to spíš vidím tak, že a proto říkám, že mě zajímá i vlastně to programování těch programů, vybírání těch skladeb. Myslím si, že je důležité vybrat dobrou skladbu, která sama v sobě má někomu co říct, posluchačům, ale i orchestru. A potom si to, ta moje práce dirigenta je pak jednodušší. A já se pak snažím o to, aby, jak jsem říkal, vlastně, aby jsme se přiblížili tomu maximálnímu potenciálu, který je v tu chvíli možný s tím tělesem, s tím orchestrem v tu dobu, aby jsme se tomu přiblížili a vlastně to zaujetí těch diváků, ta energie, ten emocionální zážitek, věřím v to, že probíhá nejlépe a vlastně nejpřirozeněji a nejvíc jako pravdivě nebo jo, bezprostředně tím způsobem a ne tím, že já tam někomu budu se chtít nějak předvést.
0: No a zároveň je pravdou, že dirigent je zodpovědný za celé to provedení, za to, jak ta skladba vypadá, ale zároveň tady každý hráč má svou zodpovědnost a jak jste říkal, vy nemůžete hrát za něj, tak to je taky taková dichotomie zodpovědnosti nebo dvojsečnost, protože přece jenom zase nějakou autoritu potom mít. Jako dirigent rozhodně musíte.
1: Tak, určitě jako Vy jste jako vedete lidi, takže tohle to takhle určitě vidím, že vedete lidi, ale říkám, i v dnešní době to nelze dělat z mýho pohledu tak, že jako někoho bičujete proti jejich vůli, ale spíše to tak, že já si vždycky představím, že vy máte nějaký nápad nebo nějaké pojetí té skladby, jedné či oné, a vlastně čím ta konkrétní vaše představa je silnější, konkrétnější, tak tím je jednodušší i pro ty hráče vidět a tím je jednodušší, zvlášť když právě čtete tu partituru a nejenom jako posloucháte jenom třeba nějaké nahrávky, když čtete tu partituru, tak ty hráči tam opravdu vidí, že aha, tak ten dirigent, když po mě něco chce, tak vlastně on po mě chce to, co tam vidím v těch notách napsané a dává to smysl a zapadá mi to do té jeho koncepce, kterou z něj cítím a potom vlastně se mi lépe jako hráči následuje tenhle jeho obraz té skladby, ano. I když s ním třeba nesouhlasím jako hráč.
0: Píše nám ještě Eva Prokopcová, má ráda hudbu Arona Koplenda, slyšela ukázku a ptá se, jestli má šanci ještě sehnat lístek na váš debut 18. května. Vy jste říkal, že ještě trochu něco tam, nebo už je vyprodaný úplně?
1: Tak tatínek včera mi říkal, že tam ještě byly, myslím, že lístky na stání.
0: Aha. Ale zároveň tedy vy, jak jste říkal, koncertujete a budete mít koncerty i třeba v Liberci, je to tak? Nebo...
1: V Liberci vlastně teď v neděli, takže můžu vřele pozvat všechny posluchače na 12.4., jestli teda můžu tady říct, od 16 hodin v Libereckém divadle na Dvořákově svatební košile.
0: Ale my si teď zahrajeme hudební báseň Roberta Schumana s názvem Manfred, kterou jste pro nás vybral. A to proč, Ondřej?
1: Já se přiznám, že hudbu Schumana mám velice, velice, velice rád. A tahle ta předehra je vlastně jedna z mých nejoblíbenějších předeher vůbec od všech skladatelů. Je to vlastně... A mám rád třeba, řeknu, i hudbu Webera a vlastně těch skladatelů vlastně raně romantických. Ta skladba je vlastně plná kontrastů, emocí a prostě velký zážitek to je. Takže přeji příjemný poslech.

0: pokračuje vizitka dnes s dirigentem Ondřejem Soukupem. A my jsme se vlastně ještě nevěnovali vůbec té vaší cestě k dirigování, protože váš nástroj je trubka, pokud vím, tak jaká byla cesta od toho, že jste si řekl, já nechci být jenom hráč na nástroj, ale rád bych ostatní hráče vedl.
1: Tak já jsem teda ještě úplně, jako bývá na českých zuškách jako zvykem, tak já jsem vlastně začítal ještě na zobcové flétně.
0: Ano.
1: A pak teda, jak říkáte, na tu trubku, pak jsem přibral
0: klavír. A také se sáhl na klavír samozřejmě.
1: Na klavír a pak jsem je skládal, ale, ale vlastně ta moje cesta dirigentská začala opravdu až v té Británii. Já jsem dostal tam to stipendium na 2 roky studovat ještě na střední škole v Anglii a až tam jsem vlastně dostal příležitost dirigovat na té škole a vlastně předtím jsem nad tím ani nějak jako neuvažoval. Jako dítě si pamatuju, že když mi bylo 5 let, tak jsem jako vždycky požádal rodiče, aby mi pustili tu Vltavu od Smetany a já jsem jako rádo by dirigoval.
0: Opravdu?
1: Opravdu si to pamatuju. Vůbec nevím proč, ale prostě vím, že jsem to jako fakt dělal, ale nicméně jako jsem si jako nepřemýšlel, že bych jako byl dirigent a pak třeba pro mě jako důležité byly tady v tom směru byly hodiny klavíru, kde moje paní učitelka, paní Moskvinová, tak ona vlastně, co mi pak říkala později, že ona i vlastně hrávala pro dirigentské třídy, takže nevím, jestli to měla i z toho, ale prostě inspirovala mě vlastně svým vnímáním architektonickým těch skladeb, že to je nejenom, že teď hráme tyhle noty, ale vlastně line se nějaký příběh a člověk jako ten hudebník jako ten příběh buduje. Takže vlastně řekl bych jako vlastně dirigentské přemýšlení a pak v té Anglii se mi to prostě nějak propojilo, že přišla ta možnost, já jsem si říkal, tak proč to nevyzkoušet a vlastně mi to dávalo strašně obrovský smysl, vlastně spousta těch mých zájmů hudebních i mimo hudebních s těmi jazyky, různými kulturami, tak mi prostě do toho zapadly a od té doby vlastně mě to strašně fascinuje a rozvíjím to.
0: A jaké situace právě třeba při učení a pak právě praktikování dirigování pro vás byly složité, nejčastější, nebo na které si třeba pamatujete?
1: Tak já jsem velice brzo po té, co jsem začal dirigovat, tak jsem byl ovlivněný jednou dirigentskou školou finskou. To je vlastně jedna z těch, řekl bych, ze dvou hlavních vůbec na světě, finská škola dirigování. Tak tou jsem byl velice ovlivněný a jenom v krátkosti zkusím jako přiblížit posluchačům, co to znamená. Tam hodně kladou důraz na efektivní zkoušení s orchestrem, aby člověk moc nemluvil, aby prostě ukazoval své nápady efektivně, aby to probíhalo a zároveň, aby byl jako tou technikou dirigování vizuálně, aby byl taky efektivní, jasný,
0: jasná gesta.
1: Jasná gesta, tak. Takže tímhle jsem byl velice ovlivněný z začátku.
0: No a pak přišel váš mentor Giordano Bellincampi.
1: A pak ještě řeknu když jsem šel do Londýna na tu Royal College of Music, tak tam vlastně, jak se ptáte na tu nějaký těžký moment v rámci těch studií, tak to vlastně přišlo tam, kde tam naopak se učila, říkám, ta druhá z těch nejznámějších jako škol dirigování, vlastně ta od Ilji Musina, která je v mnoho ohledech je vlastně úplný opak téhle té finské školy. Jo, ta finská škola, on to vždycky říká jako seko, jako italský vlastně znamená jako suše, jako ta gesta jsou jako opravdu suchá v té finské škole, než to naopak v té škole toho Ilji Musina, je to hodně o gestu, o práci se zvukem v rámci toho gesta, takže jsou jako ty gesta jsou opravdu jemná, takže a i psychologicky, filozoficky vlastně úplně odlišná škola, takže vlastně to, když jsem to jako navnímával, vlastně když jsem jako trávil to, že vlastně teď tady jsem na 2 roky.
0: Schizofrenie taková.
1: Tak že vlastně najít si v tom to, že teď jsem to dělal nějak a vlastně pak to měnit, což jako naopak nakonec jsem jako samozřejmě změnil. A ještě v rámci teda té školy v Británii, my jsme vlastně neměli jenom jednoho učitele dirigování, my jsme tam měli 3 plus jednoho, co nás, to byl jako visiting professor, který jako jezdil relativně tak, relativně často. A pak ještě nad to jsme měli každoročně, já nevím, 3 až 5 hostujících dirigentů, kteří nám taky vlastně říkali ze svého pohledu, jak to jak to oni vnímají. Takže vlastně z té na jednu stranu měla obrovskou výhodu toho, že těch věmů tam bylo opravdu hodně a vy jste si z toho mohla vybrat. A na druhou stranu jste pak stejně přišla na tu hodinu dirigování, kde po vás ten váš profesor chtěl stejně to jeho. Takže to občas bylo takové jako schizofrenické.
0: Ano, a tam já jsem právě zmínila i potom, ale už v Dánsku, vašeho hlavního mentora Jordana Bellingcampiho, a ten to potom nějak všechno, tu schizofrenii sfúzoval dohromady a vytvořil z vás, nebo vás inspiroval pro váš vlastní styl.
1: Tak, přesně tak. Tam jako s ním to vlastně bylo pro mě jednodušší v tu chvíli o tom, že on neučil tolik ani techniku dirigování ve smyslu gest, takže pro mě už bylo vlastně jednodušší si vlastně srovnávat dále to, co jsem navnímal v tom Londýně a i předtím. A jeho učení mě ovlivnilo, říkám, velice hodně a zvlášť v tom přístupu filozofickém až k tomu vlastně, co je ta práce toho dirigenta, jak přistupovat k těm zkouškám, vidět ten jako tu větší perspektivu nejenom té jedné minuty, jedné sekundy na zkoušce, ale prostě i toho celého procesu, třeba v opeře to znamená 6 týdnů vlastně mít ten nadhled nad tím zkouškovým procesem.
0: A řekněte mi váš pohled mladého člověka, který studoval v zahraničí dirigentství. Přestává být dirigentství pánský klub?
1: Určitě jo, já to nevnímám jako čistě pánský klub. Já to
0: měl jste
1: vnímám...
0: spolužačky?
1: Spolužičky jsem měl v nižší, ano,
0: oboru dirigentství, dirigování.
1: Ano, i v té Kodani, i v tom Londýně. Tam samozřejmě ten obor, tam přijímají ročně jeden nebo maximálně dva lidi, takže ty, já jsem přímo jako ve ročníku jsem spolužičky neměl, ale v ročnících nade mnou, pode mnou, tam vlastně bylo jich hodně.
0: Říká Ondřej Soukup, dirigent, který se představí v rámci dirigentského debutu Pražského jara letos v Rudolfinu, a my i s tou poslední skladbou, pokud se nepletu, zavítáme právě na tento koncert. Je to Alberto Ginastera, tak svita tohoto argentinského skladatele. Tak také, jestli nám ji prosím představíte na závěr, Ondřej.
1: Tak jestli dobře vzpomínám, tak jsme vybrali tu poslední větu, tu čtvrtou, která zazní také na našem koncertu a vlastně bude úplně posledním bodem koncertu. A ten balet od toho Ginastery je vlastně velice plný, opět podobně jako u Copelanda, velké čiré energie, úplně jiným stylem teda, jo. Tam já vždycky třeba v těch jiných větách si představuju, ten balet je o tom, že tam ti pracovníci vlastně v zemědělství pracují na tom poli a teďkon z nich si člověk představí ten pot, jak z nich padá, jak jsou jako fyzicky jako opravdu namáhaní. Takže to já třeba slyším v té první větě a nicméně tady v té poslední větě tam zazní i Malambo a je to vlastně ten balet, takhle ve zkratce je to o tom, že dva ti tanečníci zemědělci soutěží o jednu tu dívku a
0: tak a už si to zahrajeme. Ondřej Soukup, děkuji, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
1: Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Koncert Debit Pražského jara, na kterém se představí talentovaný dirigent Ondřej Soukup, host vizitky 8. dubna, je už bohužel vyprodaný, ale poslední vstupenky zbývají ještě třeba na koncert Magdaleny Kožené 14. května Bavorského rozhlasového orchestru se Simonem Rettlem o den později, či na 16. května, kdy v Anežském klášteře vystoupí dvojnásobný držitel BBC Music Magazine Award Smetanovo trio. Všechny koncerty letošního ročníku Pražského jara hledejte na webu festival.cz. Když si otevřete stránky vltava.rozhlas.cz, jako první uvidíte citaci: každý nádech, který uděláme, pochází z přírody. Jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších obhájců ochrany životního prostředí na světě, Sir David Attenborough, který právě dnes, 8. května, slaví své narozeniny. Jeho nezaměnitelný hlas spojuje divokou přírodu s diváky po celém světě už přes 70 let. Jakou proměnou prošel přírodovědný dokument britského přírodovědce a hudba v něm? Tomu věnuje Kristýna Šrámková dvě klapky. Uslyšíte v nich ukázky z cyklu Život na Zemi, Modrá planeta či Zázraky života. První díl vysíláme tuto neděli na Vltavě v 16.30. Teď je 11 a za půl hodiny vám budeme také v osudech číst z Attenboroughovy knihy Výpravy do divočiny.
1: Jazzové dopoledne.
2: Dnešní jazzové dopoledne vám, milí posluchači stanice Vltava, náladu náramně zvedne. A zvedat budou sestry Havelkovi, B.B. King, Nancy King, Karel Plíhal, Dája Šimíčková, Maceo Parker a něco tak já, Jana Koupková.

Hezky se nám rozsvítilo, díky sestrám Havelkovým a pořádným blues nás teď okoření BB Kings Ericem Claptonem.

Lásko, setkáme se spolu, až se světu poštěstí. Sedět u jednoho stolu na jediném náměstí. No, Vítězslav Nezval, Petr Klíč, 1998.

Mám-li hlavu velikosti tykve, nač mi mají na ní měřit IQ? Ptá se Jan Vodňanský, Maťa 2017.

trochu v hlavě měl, Karel plíhal a dívkou k rytmu zrozená je Dája Šimíčková.

Byl jeden dědek v Addis Abebě, který se mohl utlouct po chlebě. Když se nikdo nekoukal, hned se po něm utloukal, až se utloukl přímo v Addis Abebě. Edward Lear, Praha, 1998.

Tak co víte o funku? Ptal se Maceo Parker. A ten můj krtek chce, abych čekala jak škeble na útesu. No tak dobře, jdu čekat. Zdraví, Jana Koupková.

0: se. Bzz.
1: Tedy doufáme, že vám jazzové dopoledne sedlo a jak si Jana Koupková již v loni přála, náladu vám zvedlo. Teď, jestli to nevíte, se do Paraguaje s námi vypravíte, hledat tam budeme pásovce s krunýřem z kostěných plátů, savce. David Attenborough nás tam zavede, přejeme mu, ať se mu vše dobře vede, dnes je mu 100 let a je to následování hodný kmet.
2: Osudy.

Pro sběratele zvířat neexistuje užitečnější místnost než koupelna. Tuto pravdu jsem poprvé odhalil v západní Africe. Naše tamnější ubytování mělo tak primitivní sociální zařízení, že jsme se v podstatě bez výčitek svědomí vzdali jeho hypotetického vybavení a využívali ho jako přístavek naší zárodečné zoo. Svůj titul si koupelna nárokovala jen kvůli gigantické oprýskané smaltované vaně, která majestátně trůnila uprostřed jinak holé podlahy z červené hlíny. Stále se honosila špuntem přidělaným k mosaznému přepadu těžkým řetězem a kohoutky hrdě označenými teplá a studená. Pokud však nikdy voda zašlými viktoriánskými tryskami proudila, muselo se to dít v nějaké dřívější, o poznání významnější situaci, protože tady nebyly připojené k žádným trubkám a na kilometry daleko tekla voda leda tak v nedaleké řece. Přestože tmavá koupelna neměla jako místo k mytí moc co nabídnout, fungovala jako báječná ubikace pro zvířata. Šero těšilo veliké sový mládě, které si spokojeně hovělo na klacku prostrčeném rákosovými stěnami v jednom rohu. Vlhké lepkavé zákoutí hluboko pod vanou obývala šestice korpulentních ropuch a ve vani samotné si později hověl téměř metr dlouhý mladý krokodýl. Od té doby jsme v koupelnách od Surinamu přes Jávu po Novou Gvineu chovali kolíbříky, chameleony, krajty, paúhoře elektrické a vidry. Když nám Dick Bartoň ukázal naše vlastní elegantní sociální zařízení v Itacabo, ocenil jsem, že je ze všech, která jsme měli prozatím k dispozici, to nejvhodnější. Dlaždice na podlaze, stěny z betonu, silné do rámu padnoucí dveře a nejen, že tu stála vana s plně funkčními kohoutky, ale měli jsme také toaletu a umyvadlo. Možnosti byly nekonečné. Při letu firemním letadlem jsem usoudil, že v něm na zpáteční cestě do Asuncionu nebude dost místa pro žádné zvíře. S ubíhajícími dny začala vzpomínka na přesné rozměry letadla blednout a já jsem dokázal sám sebe přesvědčit, že pro jedno, dvě malá zvířátka se místo určitě najde. Připadalo nám až trestuhodné nevyužít potenciál, jejíž koupelna skýtala. Prvního nájemníka jsem našel, když jsem projížděl kempem krátce po prudké bouřce. Výběhy byly nasáklé vodou a na nižších místech se vytvořily mělké rybníčky. Když jsem jeden z nich míjel, všiml jsem si, jak nad hladinou vykukuje malý, žábu připomínající obličej a vážně si mě měří. Sesedl jsem a tvář zmizela v bahnitém víru. Přivázal jsem koně k plotu, posadil se a čekal. Tvář se záhy znovu objevila na opačné straně rybníčku. Zamířil jsem k ní a jakmile jsem došel dostatečně blízko, pochopil jsem, že ať je ono zvědavé stvoření cokoliv, žába to není. Znovu zmizelo. Plavalo to pod vodou a nechávalo za sebou stopu zvířeného kalu. Stopa se zastavila a zvířátko se přestalo hýbat. Strčil jsem ruku do vody a vytáhl želvičku. Měla nádhernou černobílou kresbu na břiše a tak dlouhý krk, že ho nedokázala celý zatáhnout dovnitř jako jiné želvy, ale musela ho skládat na stranu. Byla to želva skrytohlavá. Zvíře nijak vzácné, ale okouzlující. A já věřil, že pro tak malé a půvabné stvoření v letadle místo najdeme, i kdyby mělo cestovat v mé kapse. Z poloviny napuštěná vana s pár kameny narovnanými na konci, na které mohla želva lézt, když jí omrzelo plavání, představovala prvotřídní domov. O dva dny později jsme želvičce v jednom z potoků našli parťáka. Dvojice ležela bez hnutí na dně vany. Zářivě černobílé, masité laloky jim visely pod tvářemi jako nákrčníky na talárech anglických právníků. Každý večer jsme pro ně vyprosili z kuchyně trochu syrového masa a podávali jim je kleštěmi. Jedli s chutí, krky jim vystřelovali a maso mizelo v tlamách. Jakmile dojedli, vyndali jsme je z vody
A zatímco jsme sami využívali vanu k poněkud obvyklejším účelům, nechávali jsme je procházet se po dlaždičkách. Byl jsem obzvlášť zvědavý, jaké druhy pásovců žijí v této části Argentiny, protože připadalo v úvahu, že se tu vyskytuje jeden, který se v Paraguaji nenachází. Dick nám pověděl, že v kempu běžně narazíte na dva druhy. Na pásovce devítipásého a potom na druh, jejž nazýval mulita, neboli malá mula, jehož popis zněl povědomně. Dick slíbil, že požádá peony, aby jednoho přinesli, pokud na něj narazí, a další den se v domě objevil předák s mulitou, který se mlel v pytli. K našemu nadšení se ukázalo, že se jedná o druh, jenž se, pokud nám bylo známo, opravdu v Paraguaji nevyskytuje. Přestože se tvarem podobal pásovci devítipásému, prostřední část hřbetu a krunýř neměl hladkou a nablízkanou, ale černou, hrubou a bradavičnatou. Pro něj jsme místo v letadle prostě najít museli. Už jsme věděli, že pásovci jsou silní a vytrvalí hrabáči, kteří nezničí jen ty nejbytelnější klece. Vzhledem k tomu, že kapacita vydlaždičkované, prostorné a bezpečné koupelny zůstávala v zásadě nevyužitá, připadalo nám zbytečné nějakou klec stavět. Do rohu vedle toalety jsme nachystali hromadu slámy, misku mletého masa a mléka a vypustili mulitu do nového domova. Okamžitě zmizel ve slámě, skrytý zrakům v ní pobíhal sem a tam, takže se kupka natřásala a zvedala, jako kdyby se ocitla na rozbouřeném moři. Když ho to unavilo, vystrčil čumák, zachytil vůni masa a vyrazil k misce. Pustil se do jídla, kousal maso a funěl u toho tak, že dělal nozdrami na mléce bubliny. Sledovali jsme ho, dokud večeři nedojedl. Pak jsme odešli do postele nadšení, že se ke čtyřce připojí další druh pásovce. Druhý den ráno jsem se přišel do koupelny oholit a mulita nikde. Usoudil jsem, že pospává schovaný ve slámě, ale když jsem se podíval pořádně, nenašel jsem ho tam. Bylo těžké si představit, kde by se v holé koupelně mohl schovávat. Nakoukl jsem pod vanu, za toaletu, držák na ručníky i umyvadlo. Měl jsem pocit, že jsem tím vyčerpal všechny schovávačky, které přicházely v úvahu, ale nenašel jsem ho. Nedokázal jsem uvěřit, že by utekl, protože nebylo kudy. Po snídani jsme se pustili znovu do hledání. Bylo jasné, že mulita zmizel. Nedokázali jsme si však představit, jak a kudy. Za dva dny nám přinesli dalšího mulitu. Tentokrát se jednalo o samici. Znovu jsme ji uložili do koupelny a já jsem jí chodil celý večer co hodinu kontrolovat, abych viděl, jak se jí vede. Vypadala naprosto spokojeně a jedla se stejným gustem jako její předchůdce. Když jsem se na ní však šel podívat o půlnoci, byla i ona pryč. A přitom bylo jasné, že zkrátka někde v koupelně být musí. Zavolal jsem Charlese a Dicka a společně jsme se pustili do pečlivého pátrání. Možná se nějakým záhadným způsobem ponořila do toalety. Zvedli jsme na dvoře poklop, ale nebylo po ní ani stopy. Lezli jsme v koupelně po podlaze a pátrali po mřížkách a skulinách, kterých jsme si předtím nevšimli, ale nic jsme nenašli. Nakonec jsme objevili, jak z nepatrného prostoru mezi zdí a toaletou trčí černý bradavičnatý ocas. Zahrabala se do hlíny v dutině v porcelánové noze. Dalo nám spoustu práce dostat ji ven, protože se tam nacpala opravdu natěsno. Když jsme ji konečně vyprostili, nakoukl Charles do porcelánové jeskyně a obdivoval, jak se jí povedlo vtěsnat se do tak omezeného prostoru. Posadil se a zeširoka se usmál. Podívej se, vyzval mě a já jsem na dně tunelu spatřil černou hromádku téměř ukrytou pod uvolněnou půdou základů. Byl to náš první mulita. Nikdo jiný než pásovec by nedokázal odhalit tu jedinou skulinu v opevnění koupelny.
Přesto jsem věřil, že s malými úpravami může nadále tato místnost úspěšně hostit dokonce i takové odborníky na útěky, jako jsou Mulitové. Napustil jsem umyvadlo z poloviny vodou a přesunul do něj želvy. Pak jsem vypustil vanu, vyložil ji slámou a dal do ní Mulity. Pobíhali po slámě a na hladkém smaltu jim klouzaly nohy. Strčili čumáky do odpadu, jednou, dvakrát nejistě škrábli do mosazné mřížky a usoudili, že se k hrabání nehodí. Pak se uvelebili pod kupkou slámy a usnuli. Zhasli jsme a nechali je o samotě. Upřímně, řekl Dick, je mi skoro líto, že jsme je našli. Nepochybně by se budoucím hostům postarali o spoustu zábavných a poučných hodin. Na světě určitě není moc koupelen, v nichž by záchod obývali pásovci. Necelý kilometr od domu protékal kempem hluboký potok s břehy porostlými vysokým rákosím a naklánějícími se vrbami. Rybařili tu různé druhy volavek a postávali na mělčinách po kolena ve vodě. Nad hladinou se blýskala duhová křídla vážek, lovících moskyty a pakomáry. V nejodlehlejších částech plavali v hezkých skupinkách rodiny čírek. Dick nám pověděl o jednom konkrétním úseku, ve kterém jsme podle něj měli šanci narazit na kapibary. To byla vzrušující zpráva. S Charlesem jsme se už dlouho snažili natočit tyto tvory v divočině, abychom měli protiklad k ochočeným jedincům, jež jsme přivezli z Guajány. Kapibary nejsou vzácná zvířata, jsou nicméně velice plaché a ostražité, neboť jsou hojně loveny kvůli masu, jež svou chutí připomíná telecí, a kůžím, ze kterých se vyrábí měkká a pružná prvotřídní useň. Tady to zvládnete bez obtíží, sebevědomě nás ujišťoval Dick. Jsou jich tu stovky, a protože je nikdo nesmí lovit, jsou drzé jako lázeňské veberky. Ty by zvládl vyfotit každý. To tvrzení jsme brali s jistou rezervou. Podobné věci jsme už slyšeli. Druhý den jsme se vydali po proudu potoka podle Dickových instrukcí, vybaveni nejvýkonnějším teleobjektivem a připraveni na nejhorší. Na místo jsme dorazili nečekaně. Charles obezřetně zastavil a já jsem zkoumal dalekohledem řadu stromů, jež označovala břehy potoka. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Dokonce i Dickův popis sotva vystihoval to, co jsem viděl. Přes 100 kapibar polehávalo na trávě u vody, mačkali se na sebe jako výletníci o státním svátku na pláži. Usazené matky sledovaly potomky dovádějící kolem nich. Stranou pospávali pohodlně rozvalení staří pánové s hlavami položenými na natažených předních tlapách. Mladíci líně courali mezi rodinkami, občas vyrušili některého z pospávajících staříků a museli se rychle klidit z dohledu, aby se nestrhla mela. Panovalo horko a většina shromážděných neměla náladu na žádnou namáhavou aktivitu. Pomalinku jsme přijeli blíž. Jeden či dva starší samci se posadili a vážně si nás prohlíželi. Pak se otočili a podřimovali dál. Jejich hlavy působily z profilu téměř hranatě a na ramenou měli dlouhou, střapatou, rezavou srst. Na čenichu jim v polovině mezi nozdrami a očima vystupovala zřetelná žláza, připomínající podlitinu, kterou samice postrádají. Působili vznešeně a jejich pohrdavý výraz mi nepřipomněl žádného z jim příbuzných hlodavců, jako jsou krysy nebo myši, ale lva. Jedna z matek se vydala k vodě a v patách jí v řadě za sebou kráčelo 6 potomků. Všichni se ponořili do chladivé vody. Byli jsme už tak blízko, že jsme rozeznávali, že plavců je ve vodě téměř stejně jako těch, kteří polehávali na sluníčku. Nechávali se jen tak nadnášet nebo nonšalantně plavali tam a zpátky, zdánlivě bez důvodu, jen pro radost. Stará samice stála po břicho ve vodě a zamyšleně okusovala listy leknínu. Jen jediný příslušník skupiny, mladý samec,
plaval rychle. Sledovali jsme ho, jak míří na druhý břeh široké řeky a za zátylkem se mu tvoří vlna. Nečekaně se ponořil. Nespouštěli jsme z očí vlnky prozrazující směr jeho pohybu, když se najednou s funěním a frkáním vynořil vedle štíhlé samice, která se ostýchavě pohupovala na hladině u opačného břehu. Okamžitě vyrazila pryč a společně dvě hnědé hlavy vedle sebe, vykukující nad hladinu, plavali dál po proudu jako modely lodí, razící si cestu v řadě za sebou. Samička se potopila a pokusila se samci vyhnout, ale on udělal totéž. A když se vynořila, byl zase vedle ní. Flirtování pokračovalo v řece nahoru a dolů 10 minut, možná déle. Samec se projevil jako vášnivý a vytrvalý nápadník. Nakonec se samice vzdala a na mělčeně pod převislou vrbou se spářili. To ráno jsme skupinu natáčeli 2 hodiny a téměř každý z následujících dní jsme se vydávali k řece, abychom je pozorovali, protože to byla skutečně jedinečná podívaná. Nikde jinde na světě nemůže žít tolik kapibar tak blízko civilizaci.

Tvor, jenž býval v Argentině nejběžnější, králíku podobná viskača, patřil teď v Itacabo paradoxně k těm nejvzácnějším. Před 70 lety přírodovědec Hudson psal, že v určitých částech pampy může člověk ujet 800 kilometrů a v podstatě kdekoliv narazí na jejich noru a na určitých místech jich může jezdec vidět i stovku naráz. Populace dosáhla tak hojného počtu kvůli činnosti samotných rančerů, neboť ti pozabíjeli většinu jaguárů a lišek, kteří představují přirozené nepřátele viskač, a ty se tím pádem mohli nerušeně množit. Rančeři si nicméně záhy uvědomili, že houfy těchto tvorů požírají příliš mnoho trávy a ničí pastviny, a vyhlásili jim nemilosrdnou válku. Odklonili koryta potoků, aby jim zaplavili nory, a zvířata vyhnaná vodou na povrch utloukli a povraždili. Viskačeras, jak se doupatům viskač říká, lidé z části vykopali a tunely zahradili kameny a hlínou, aby zvířata lapená pod zemí umřela hlady. Když lovci sáhli po této metodě, museli ovšem hlídat spustošenou noru přes noc, protože viskači z nedaleké kolonie se nějakým záhadným způsobem dozvěděli o strádání svých sousedů, a pokud jim v tom nikdo nezabránil, přišli svým pohřbeným druhům na pomoc a tunely vyčistili. Dnes žije v pampě už jen pár viskač. Dick mohl v Itacabo snadno nařídit jejich kompletní vyhubení, ve vzdáleném koutě Estancie však jednu kolonii uchoval a jednoho dne nás tam pozdě odpoledne vzal, abychom se na ní podívali. Po půl hodině jízdy náklaďákem jsme opustili rozježděnou polní cestu a poskakovali na drnech a skrz vysoké bodláky. Zaparkovali jsme přibližně 20 metrů od nízkého kopce z holé hlíny, na jehož vrcholku stála rozvalená hromada tvořená kameny, suchým dřevem a kořeny. U základny jsem napočítal tucet velkých děr. Kamenná mohyla nepatřila k přirozenému výchozu, zbudovali si ji sami viskači, neboť tito tvorové trpí sběratelskou vášní. Nejen, že natahají na vrchol kopce všechny kameny a kořeny, které vyhrabou z doupat, schromažďují také všechny zajímavé pohyblivé předměty, jež najdou. Zvířata se ještě zdržovala pod zemí a podřimovala v labirintu chodeb. Ven vylézala jen večer, aby se v bezpečí tmy napásla. Bylo příjemně chladno. Karmínově rudé slunce pomalu klesalo k rovné čáře obzoru. Ačkoliv se stavitelé doupěte ještě neobjevili, kopec nebyl ani v nejmenším opuštěný. Na vrcholku kamenů stál vzpřímeně jako na stráži párek síčků králičích s pruhovanými vestičkami a jasně žlutýma očima. Tito ptáci si dokážou snadno vyhrabat vlastní hnízda, často však využívají některou z odlehlých viskačích nor a kamenné mohyly jim slouží jako pozorovatelny, z nichž mohou obhlížet okolí a pátrat po hlodavcích a hmyzu, kterými se živí. Těmto dvěma podle všeho patřila díra na opačné straně a naše přítomnost je značně znepokojovala. Poskakovali, komíhali hlavami a rozzlobeně mrkali. Čas od času je opustila odvaha a odcupitali do díry, jen aby se o pár minut později znovu vynořili a znovu nás nenávistně probodávali pohledem. Nebyli jedinými nájemníky kopce. Na okolní nízké trávě poskakovalo několik malých kutálků obecných. Hnízdívají v dlouhých úzkých tunelech, nicméně vzhledem k tomu, že v kempu se nachází jen velmi málo vhodných míst, obvykle si je vyhrabávají ve stěně viskačí nory hned za jejím vchodem. Stejně jako jejich blízký příbuzný, lesňáček, i oni si jednou ročně staví hnízdo, jejich chodbičky však nezůstávají ležet ladem. Zabírali si je vlaštovky, jež klouzali a kroužili kolem doupěte. Kolem viskač se soustředila většina divokého života v okolí. Nájemníci dováděli v měkkém večerním světle a my jsme trpělivě čekali, až se objeví sám pan domácí. Neviděli jsme ho přicházet, ale najednou jako by se před námi zhmotnil. Dřepěl u jednoho ze vchodů jako šedivý kámen. Připomínal vzrostlejšího, korpulentnějšího šedivého králíka
Akorát měl krátké uši a přes čenich se mu táhla široká černá čára, takže vypadal, jako by se snažil bokem prostrčit hlavu skrz čerstvě natřený plot. Zadní nohou se podrbal za uchem, zamručel, trhl přitom tělem a odhalil zuby. Pak nemotorně vyskákal na vrchol kopce, kde se usadil a rozhlížel se. Když ho upokojilo zjištění, že vše je v pořádku, pustil se do hygieny a oběma předníma tlapama si začal třít krémově zbarvené břicho. Charles opatrně vystoupil z auta. V rukou třímal kameru na stativu a krok za krokem se k samci přibližoval. Ten se přestal věnovat břichu, teď se zaměřil na dlouhé vousky a pečlivě si je pročesával. Charles přidal do kroku, protože slunce rychle zapadalo a on se začal obávat, aby stihl dojít dostatečně blízko, než se světlo vytratí a nebude možné natáčet. Jeho spěch vyskaču nijak nevzrušoval a Charlesovi se nakonec podařilo kameru rozložit jen necelý metr a půl od něj. Zděšení síčci se stáhli desítky metrů daleko do trsů trávy, odkud vše naštvaně sledovali. Kutálci nám poletovali nad hlavami a nervózně švitořili. Vyskača zůstával nezúčastněně a nevzrušeně usazený na kamenném trůnu svých předků jako příslušník královské rodiny pózující na portrét. Náš pobyt v Itacabo byl krátký. 2 týdny po příjezdu se vrátilo letadlo společnosti, aby nás odvezlo do Asuncionu. Byla to pohodlná a fascinující mezihra a mrzelo nás, že musíme odjet. Odváželi jsme si mulity, želvy a malou ochočenou lišku, kterou nám dal jeden z peonů. A spolu s nimi také nezapomenutelné vzpomínky a film o lesňáčcích a síčcích králičích, čejkách a nanduech, vyskačách a nejspíš nejpamátnější ze všech. O obří skupině kapibar.

Na začátku 50. let 20. století se mladému britskému přírodovědci Davidu Attenboroughovi naskytla životní příležitost cestovat po světě, hledat vzácná stěží polapitelná zvířata pro londýnskou zoologickou zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC. Příběhem těchto cest jsou knižní nebo literární výpravy do divočiny, kniha, z které nám bude po šesté číst Jan Šťastný v režii Petra Mančela v premiéře v pondělí na Vltavě v 11.30, a to u příležitosti dnešních z těch narozenin Davida Attenborougha. Za chviličku bude poledne, přivede nás k němu Černý pták.

0: Radek Rejšek hrál na zvonohru píseň Sluší se vždy chváliti. Nastalo odpoledne, dne vítězství, dne konce druhé světové války, je pátek 8. května roku 2026. Od mikrofonu Vltavy zdraví Jana Kozubková z technického pracoviště Jan Mikušek.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Bílá nemoc postihuje hlavně starší lidi, šíří se světem, společnost je v panice a zároveň se stále připravuje na válku. Až prorocky cítil Karel Čapek, kam směřovala Evropa v roce 1937. Diktátor zvaný Maršál byl silně inspirován Hitlerem a proti němu stojí doktor Galén, který objeví lék na bílou nemoc. Nechce slávu, peníze ani moc, chce jen mír.
3: Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galéne, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. To je podivuhodné.
4: No, děkuju. Děkuju ctivě, pane. Totiž vaše excelence.
3: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktore Galéne.
4: Ale já... No, to by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence. To bych, prosím, opravdu nemohl.
3: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galéne.
0: Příběh nenápadného doktora, bojujícího nejen proti smrtící bílé nemoci, ale hlavně proti nastupující agresivní diktatuře, se stal známý i díky filmovému zpracování s Hugo Haasem v hlavní roli. My si ale dnes na Vltavě poslechneme rozhlasovou verzi z roku 1958, ve které doktora Galéna stvárnil František Smolík. Režie hry Karla Čapka Bílá nemoc se ujal Jiří Rol a drama uvedeme na Vltavě dnes v 15. hodin. Teď budeme odvážné hrdiny chválit hudbou.
5: Polední koncert.

Jakou hudbu posloucháte, když si potřebujete dodat odvahu? Z čeho na vás dýchne odhodlání k tomu jít a něco udělat? A nebo naopak klid a pokoj, bez kterého, myslím, tu skutečnou odvahu nazbírat nejde? Výběr z hudby, která má co dočinění s odvahou, nás čeká při poledních koncertech v tomto týdnu. A jejím poslechem vás provede a od mikrofonu zdraví Michaela Vostřelová. Klasická hudba je příběhů o hrdinství i antihrdinství plná a možná i vám se hned vybaví několik zjevných pokladů téhle tematiky od barokních oper v čele s Handlovým Herkulem přes všechny velkoromantické Lohengriny až k symfonickým básním, jako je třeba Strausův Život hrdinův. I sebevětší silák ale potřebuje někdy oddech, takže nebojte, nečeká nás jenom vypjatá heroická hudba, bude taky prostor pro odpočinek. Ale nemůžu nezačít jednou perlou romantické sborové hudby. Všeho všudy minutu a půl má kratičká skladba finského skladatele Jana Sibelia, ale kuráže je v ní na rozdávání. Hard du mot je její název v originále, což v češtině znamená jednoduchou otázku. Máš odvahu? Slova k ní napsal finský básník a autor her Josef Julius Wexel a ve volném překladu uslyšíte asi toto. Máš odvahu vyjít vstříc bitvě života a chovat se v ní jako muž? Máš odvahu čelit času, který máš, a chybám, které v něm uděláš? A máš odvahu obětovat krev svého srdce a svoje pozemské radosti pravdě a spravedlnosti? Potom, dobrý mladíku, připoj se směle k nám.

To byla koncentrovaná odvaha v podání Jeteborského symfonického orchestru a sboru Laulun Istevet, který řídil Neeme Järvi. Jean Sibelius napsal tuhle sborovou skladbu v roce 1904 a v něm zůstaneme i dál. Vznikl v té době i jediný nástrojový koncert, který Sibelius napsal. Houslový koncert D-moll, což je kompozice, která má vazby na muzikanty českého původu, ačkoliv to tak Sibelius původně vůbec nezamýšlel. Prvním z nich je Viktor Nováček, houslista, který se narodil v druhé půlce 19. století českým rodičům v rumunském Temešváru a kterého zavály cesty až do Helsinek, kde se stal koncertním mistrem tamní filharmonie. Sibelius psal svůj koncert pro jiného houslistu, ale z plánu sešlo a premiéru hrál nakonec právě Viktor Nováček. Podle dobových záznamů to nedopadlo vůbec dobře, protože první verze byla hodně náročná a tak Sibelius partituru přepracoval a o rok později měla premiéru verze druhá, kterou hrál Karel Halíř. Rodák z Vrchlabí, který procestoval celý svět a premiéroval několik skladeb, včetně revidované verze Sibeliova koncertu. Nás teď čeká jeho první věta. Staatskapelle Berlin řídí Daniel Barenboim a hraje Lisa Batyashvili.

Američan, který se jako muzikant pohybuje mezi žánry, píše hudbu pro Los Angeleskou filharmonii nebo pro klavíristky Katiu a Marielle Labek. Ty budeme poslouchat v příštích minutách. V jedné z částí Mexika, ve státě Guantanamo, leží město San Miguel de Allende. A kousek od něj, uprostřed jednoho z kaňonů, je schované jezero, ve kterém sídlí mýtický duch, odvážný strážce toho jezera. Jmenuje se El Chan a Bryce Dessner o něm napsal tuhle stejnojmenou hudbu.

To byl mýtický jezerní strážce El Chan, respektive skladba, kterou o něm napsal Američan Bryce Dessner. A hrály sestry Katia a Marie Labek. Od klavíru se vrátíme zpět k orchestru, ale duchové přírody zůstanou ještě s námi. Symfonická báseň Tapiola Jeana Sibelia vypráví o mocném lesním duchovi, o kterém se píše ve finském eposu Kalevala. Bez modlitby k tomu duchovi, který se jmenuje Tapio, se podle legend neobešel ve Finsku žádný lov. Lovci mu obětovali, aby při nich stál a dodal jim sílu a statečnost. Hraje Göteborský symfonický orchestr a diriguje Neeme Järvi.

Jeteborský symfonický orchestr a Nehmeyer vyhráli Tapiolu, symfonickou báseň Jeana Sibelia. Každý hrdina potřebuje nejen příležitosti k tomu, aby zkoušel svou odvahu, ale taky útočiště, kde načerpá sílu. A jedno takové teď na Vltavě zazní. V roce 2019 napsal skladbu Haven, útočiště, americký skladatel Bryce Dessner a nám zazní na nahrávce Katy a Marie Labek a Davida Šalmána.

Katia a Marielle Labek spolu s Davidem Šalmánem hráli Haven, útočiště amerického skladatele Bryce Dessnera. A čeká nás poslední hudba. Bude to mýtus o tom, jak se národní hrdina zakouká do slečny, ale ať dělá, co dělá, za ženu ji stejně nedostane. Ten hrdina je Väinämöinen, finský polobůh a ústřední postava finské mytologie a symfonickou báseň o něm napsal Jean Sibelius. Původně se měla jmenovat Dobrodružství hrdiny, ale nakonec ji známe pod názvem Dcera Pohjoly. Hraje Göteborský symfonický orchestr a diriguje Neeme Järvi.

0: Skladba Dcera Pohjoly Žána Sibelia zakončila dnešní polední koncert na stanici Vltava. Hrál Göteborský symfonický orchestr, řídil Neeme Järvi. Po druhé se Hudba odvahy ozve na Vltavě zítra v poledne. Michaela Vostřelová chystá téma Rozhodnost a síla slovanského bohatýra. Zazní symfonická báseň podle balady Karla Jaromíra Erbena Zlatý kolobrat a od Antonína Dvořáka ještě také píseň Bohatýrská. A připomeneme si i biblický příběh krále Saula a mladého Davida. David porazí Goliáše, stane se hrdinou a Saul začne žárlit, bát se o moc a propadat paranoji. Oratorium Saul od Georga Friedricha Händla nabídneme zítra v poledne na Vltavě. Teď ovšem do první knihy Samuelovy nahlédneme také s trojicí Voskovec, Verich, Ježek.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do

0: To, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
1: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: a proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: David nás učí, že i malý může vzdorovat obrovi. Ovšem musí dát také pozor, aby se jednou nestal sám novým Goliášem. Jak zachovat lidskost, když člověk získá sílu nebo moc? Na to odpovídá třeba Pán prstenů.

0: Píseň z filmu Pán prstenů, Návrat krále z pera Howarda Shorea hrála Cincinnati Pops Orchestra pod vedením Ericha Kunzla. Filmovou hudbu Daria Marianelliho ze snímků Pýcha a předsudek či Anna Karenina nabídne večer v 10:30 Klapka. Teď je 1:30.
1: Povídka.
0: S autorem Kazimierzem Orvošem se teď podíváme do poválečného Polska. Jeho text Válečný kříž patří k autorovým raným dílům, v nichž se prolínají motivy paměti, viny a morálních dilemat spojených s válkou.

Koncem 82. roku se otcův zdravotní stav povážlivě zhoršil. Změna byla patrná na první pohled. Chodil pomalu, jako by drobil krůčky, dech měl krátký a sýpavý a na procházky se vydával jen zřídka kdy. Když jsem k němu přišel, většinou ležel, málo četl, stěžoval si, že stále hůře vidí a že mu čtení nedělá dobře. V té době mu bylo 86 let. Odvezl jsem ho na kliniku k doktoru Molendovi, kde měl coby válečný veterán nárok na lékařskou péči od té doby, co odešel do důchodu. Doktor Molenda mu předepsal nové léky. Retiazid na tlak, nějaká hydragoga, digoxin na srdce, nitroglycerinové kapsle a tak dále. Po prohlídce jsem zašel do lékárny na rohu Odincovy ulice a vrátil se s taškou plnou léků. Otec si pak sedl ke svému stolu ve svém pokoji a systematicky léky třídil. Do sešitu si zapisoval, kdy a jak má který užívat. Na stole se hromadily různé lahvičky, krabičky a kartony s barevnými pastilkami. Vánoce uběhly, jako by ani nebyly. Smutné a šedivé. Nebylo možné nemyslet na to, co se děje kolem. Výjimečný stav, který byl vyhlášen před rokem, stále trval. Říkali, že ho brzy zruší, ale ještě přednedávnem se v telefonním sluchátku ozýval nepříjemný hlas. Rozhovor je odposloucháván. Rozhovor je odposloucháván. Ani si nevzpomínám, jestli napadl sníh. Na vánočním stromku v bytě rodičů se třpitily třásničky stříbrných řetězů a ve zlatých koulích se odráželo světlo lampy. Po štědrém večeru voněly svíčky. Koncem prosince dostal otec dopis z obvodního výboru Svazu bojovníků za svobodu a demokracii. Stálo v něm, že za účast v povstání budou vojáci praporu Zaremba Piorun slavnostně vyznamenáni válečnými kříži. Nevydržel jsem to a řekl mu, co si o tom myslím. Dnes není doba na přijímání nějakých vyznamenání a křížů. Komunisti to dělají záměrně, aby vzbudili dojem, že se vlastně nic nestalo a lidi zapomněli na výjimečný stav. Titíž lidé, kteří vydávali rozkazy k zatýkání a internacím funkcionářů Solidarity, by teď měli rozdávat kříže? Jakým právem? Otec však byl jiného mínění. To jsou dvě různé věci. Ve 44. jsme bojovali proti Němcům a za to jsou také tyto kříže. Je sice pravda, že už nám je měli dát dříve, ale když už si na nás vzpomněli a chtějí nám je dát, tak to nemůžeme odřeknout. A proč také? Hleděl na mě modrýma očima spod hustého obočí. Brýle ležely na stole, seděl v křesle nohu přes nohu, na sobě kostkovanou košili, kterou jsem mu kdysi koupil k svátku. Posadil jsem se na židli proti němu. Člověk, který podepisuje diplomy pro tato vyznamenání, podepsal i vyhlášku o výjimečném stavu, řekl jsem. Oni jsou zodpovědní za smrt horníků v dole Vujek a za všechny další vraždy. Není možné přijímat vyznamenání od těch, kteří zradili svoji vlast. Ale prosím tě, to jsou dvě různé věci, opakoval otec. Když mi nechceš pomoci ty, pojedu taxíkem, dodal výhružně. Náš spor začal poté, kdy mě požádal, aby ho 7. ledna odvezl k ústřednímu domu techniky do Jeřábí ulice, kde se slavnost měla konat. Ale jistě, vybuchl jsem. Samozřejmě, že tě odvezu. Chtěl jsem pouze říci svůj názor. A tím naše diskuse skončila. Otec očividně pookřál, jako by zapomněl na všechny těžkosti. Mnohem méně polehával na kanapě, sepisoval krátké vzpomínky o bojových akcích praporu Zaremba Piorun a o své účasti v povstání. Jednou mu zavolal nějaký člověk ze svazu, určitě jeden z organizátorů slavnosti, a zeptal se, jestli 7. ledna přijde. Požádal ho také, zda by nenapsal stručnou zprávu pro historickou sekci, že se pro ní za pár dní ještě před slavností staví. Ověřují si, jaká je nálada. Snažil jsem se vysvětlit smysl onoho podivného telefonátu. Nejsou si jisti, jestli lidé přijdou. Otec tomu pochopitelně nevěřil. Zavolal jsem tetě Anděle, otcově sestřenici, již rodiče mezi sebou říkali Andělice.
Povstání se účastnila jako spojka a po válce spolupracovala s ilegální organizací Svoboda a nezávislost. Když si pro ní přišli, vyskočila z okna koupelny a přes střechu sousedního domu se dostala do bezpečí. Zatkli ji až za 2 roky a odsoudili na 10 let. V 56. ji propustili z inovroclavského vězení. Řekl jsem jí, že otec má být vyznamenán a že chce kříž přijmout. A zeptal jsem se, zda by mu to nedokázala rozmluvit. Dnes přece není možné, aby se někdo kompromitoval nějakými vyznamenáními. To je, doufám, jasné. Teta Anděla souhlasila. Její telefonický rozhovor s otcem, jak jsem se později dozvěděl z obou stran, měl bouřlivý průběh. Teta zopakovala moje argumenty, přidala svoje a otevřeně řekla otci, co si o celé věci myslí. Vždyť je to všechno podvod. Oni dobře vědí, že válečné kříže jsou pro každého, kdo v povstání bojoval tím nejvyšším vyznamenáním. A nestydí se toho zneužívat. Není ti trošku divné, že vám je dávají právě teď? Což pak to nechápeš? Otec opakoval své argumenty, že boj s Němci je jedna věc a komunisté zas něco jiného. Pro mě je důležité, že jsem bojoval v povstání. A s tím oni nemají nic společného. Jak to, že nemají? Křičela do telefonu teta Anděla. Kdo po válce pronásledoval Akovce? Kdo je zavíral do vězení a posílal do lágrů? Kdo z našeho odboje dělal ubohého trpaslíka? Tebe také vyslýchali. Nebo už na to zapomněl jsi? Otec mlčel a supěl do sluchátka. Nevím, řekl konečně, proč vás to tak popuzuje. Kříž mi plným právem náleží. A je mi jedno, kdo mi ho dá. Dostal jsi přece už jeden z Londýna. Ale doma jsem ještě žádný nedostal. A ten je důležitější. Byla to rozmluva skoro jak s dítětem, prohlásila později teta. Nech ho raději na pokoji. Nepřesvědčíš ho. Mávl jsem rukou. Tak jako před lety, když otec vstoupil do svazu bojovníků za svobodu a demokracii. Bylo to ještě za Gomulky nebo už za Gierka. I tehdy jsem se mu snažil vysvětlit. Oni tu organizaci založili záměrně, aby lidi rozeštvali. Ti, kteří pronásledovali Akovce, teď budou o všem rozhodovat. Takovým lidem se nesluší podávat ruku. Akovci také stříleli do komunistů, řekl otec, aniž by vzal v potaz moje argumenty. Vždycky je třeba vidět obě strany jedné mince. Pokud chtějí odčinit svoje viny a zapomenout na pronásledování, je to třeba ocenit. Nerozuměl jsem otci a on nerozuměl mě. Byl důvěřivý a loajální vůči propagandě, jak jsem se domníval, a vždycky věřil, že to režim myslí dobře. Proto jsem ho už dále nepřesvědčoval. Časem jsme si na jeho členství ve svazu bojovníků zvykli. Byl členem základní organizace při ministerstvu lesního hospodářství. Když odešel do důchodu, pracoval v historické sekci. Vzpomínám si, že vypsali konkurs a shromažďovali vzpomínky z dob války. Publikaci, která pak dokonce i vyšla tiskem, otec redigoval. Myslím, že měla titul Účast lesníků a dřevařů ve válce 1939 až 1945. Zachovalo se několik fotografií ze schůzek členů organizace. Vzpomněl jsem si na to právě teď, kdy měl být otec slavnostně vyznamenán. Nakonec jsem dospěl k závěru, že se mu všechno popletlo v hlavě. Kdy a kdo s kým bojoval, za co se v Polsku zavíralo před válkou a za co za komunistického režimu. Rozhořčilo mě to a styděl jsem se i za to, že to nedokážu otci ani vysvětlit. Natož, abych byl schopen ho přesvědčit. Byl na frontě celkem 4x. Poprvé v 19. roce, kdy probíhaly boje s Ukrajinci o Lvov a východní území. Ve 20. roce bojoval u Radzvileva proti Buďoného kozákům, o čemž velmi rád vyprávěl. V 39. byl jako záložní důstojník povolán k motorizovanému pluku ochrany štábu vrchního velitele. V prvních dnech války jezdil s transporty munice do Toruně a Radomy. A potom převážel s četou vojáků miny v rekvírovaném autobusu varšavské městské dopravy. Hledali štáb armády Dorota a cestou sbírali raněné.
Osudy tohoto autobusu, naloženého bedínkami s minami a raněnými vojáky a kličkujícího před německými bombami, by se mohly stát námětem pro napínavý film. Otec o tom říkal s humorem. Něco takového jako Mzda strachu. Pamatujete si na ten film s Yves Montanem? Varšavské povstání bylo pro něho nejsilnějším životním prožitkem. Když v listopadu 44. roku uprchl z německého transportu a přišel do Ravy Mazověcké, kam jsme se s matkou uchýlili k příbuzným, byl vyhublý a otrhaný. Vypadal jak nějaký tulák, říkala matka, když na to vzpomínala. V první chvíli jsem ho nemohla ani poznat. V noci sebou zmítal na lůžku, jako by ho ze sna budili ozvěny dávných výbuchů. Sám o tom říkal, že se mu zdá o explozích granátů z těžkých děl, jimiž Němci odstřelovali Varšavu. O létajících kravách nebo skříních. Ještě dlouho po válce se mu zdálo o létajících skříních. Ve zprávě pro neznámého pracovníka historické sekce napsal: po jistou dobu jsem vedl takzvaný oddebatál, tedy pravidelný přehled informací o stavu lidí a výzbroje našeho praporu. Vyplněné formuláře tohoto oddebatál jsem předával majorovi s krycím jménem Konvalina. Myslím, že to bylo v první polovině září, kdy jsem jako dozorčí důstojník praporu dostal rozkaz dostavit se do jednoho domu v Havraní ulici poblíž Jeruzalémských alejí, abych jménem velitele přivítal oddíl povstalců, kteří se tam dostali kanály ze Starůvky. Podařilo se mi je najít. Jednalo se asi o 10 až 20 lidí. Byli velmi špinaví, mokří a unavení. Uvítali mě srdečně. Pohostili mě sklenkou vodky a kostkou cukru místo zákusku. Doprovodil jsem je na shromaždiště praporu. Zúčastnil jsem se závěrečných akcí v říjnu. Vzpomínám si na tu smutnou a depresivní náladu, která zde panovala, zvláště když jsme dostali rozkaz složit nahromadu naše zbraně. Nebylo toho ovšem mnoho, asi 20 až 30 pušek, 5 samopalů a několik lehkých kulometů. A potom jsme na dvoře domu číslo 12 v Poznaňské ulici spálili všechny důležitější dokumenty. Archív byl zakopán poměrně hluboko do země na prostranství za domy směrem k Maršalkovské ulici. Toto místo může určit svobodník Janek nebo saper, který se této akce zúčastnil. Člověk, který tehdy otci telefonoval, si pro tuto zprávu nikdy nepřišel. 7. ledna jsme odjeli na místo, kde se měla slavnost konat automobilem otcova mladšího bratra, strýce Jiřího. Strýc Jiří byl letec a válku prožil v Anglii, kde létal jako navigátor u 307. peruti nočních stíhačů lvovských vírů. Myslím, že pršelo. Vozovky byly kluzké a na chodnících ležely hromady špinavého sněhu. Před domem na Jeřábí nebylo místo na zaparkování. Otec vystoupil u hlavního vchodu, strýc ho vzal pod paží a já odjel na parkoviště. Když jsem za pár minut vešel do vstupní haly, zastihl jsem je oba u pultu šatny, kam si odložili své kabáty. Stáli tam oba s hůlkami, strýc menší a hubenější, šedivý ježek a označení příslušníka letectva připnuté na saku a otec v černém obleku, který si na sebe bral jen při výjimečných příležitostech, s odznáčkem ústřední hospodářské školy. Orel věnčený stříbrnými ratolestmi v klopě. Čekali na mě. Vzal jsem otce pod paží a opatrně jsme šli po schodech do prvního poschodí, kde byl slavnostní sál. Přišli jsme brzy, ještě se nic nedělo. V předsálí čekal dav bývalých vojáků praporu Zaremba Piorun. Muži po 60, při zběžném pohledu jeden jako druhý, ve svátečním oblečení, obleky, kravaty, motýlky, někteří se stužkami vyznamenání v klopách sak či s miniaturami válečných křížů a medailí. Kouř cigaret, hlučné rozmluvy, hlasná uvítání. Zatím jsme si krátili čas prohlídkou výstavky uspořádané pro tuto příležitost. Ve vitrinách stojících podél stěn byly vystaveny historické dokumenty a různé předměty z povstání. Plátěné pásky na rukávy s našitými písmeny AK z černé stužky, vojenské čepice z orlíčky či s malými bíločervenými vlaječkami,
atrapy granátů, takzvané Filipinky, které si povstalci sami vyráběli. Pistole Visy, německé přilby s bíločervenými páskami, plakáty, letáky, legitimace, legenda povstání pod sklem. Otec se při chůzi opíral o hůl a těžce dýchal, jako by byl pro něho každý krok utrpením. Než jsme vešli do sálu, dlouho se rozhlížel kolem, možná, že hledal nějaké známé. Majora Konvalinu, Janka či kapitána Kamlera. Nikdo z nich tu nebyl. Patrně zemřeli nebo nebyli členy Svazu bojovníků za svobodu a demokracii. Lidé v sále byli většinou mladší než otec. Byli to pravděpodobně vojáci z úderných oddílů praporu, kteří bojovali na barikádách. Otci bylo v době, kdy povstání vypuklo, 48 let. Vzpomínám si, že jsme čekali ještě chvíli, než slavnost začala. Seděli jsme jak v kině v poloosvětleném sále. Nad předsednickým stolem stojícím na pódiu visel křišťálový lustr. Jednotlivá sklíčka se ve světle několika žárovek třpitila různobarevnými odstíny. Růžovým, žlutočerveným a průzračně modrým. Nevzpomínám si, jak vypadal člověk, který shromáždění předsedal, ani ti, kteří seděli vedle něho, ani co bylo obsahem všech těch projevů a kolik řečníků promluvilo, o čem vlastně. Vím jen, že začali číst jména vždy po 10 podle abecedy. Vyvolaní vstoupili na pódium, kde jim nějaký funkcionář připnul kříže. Stáli tam vedle sebe a čekali, až na ně přijde řada. Otec seděl vedle mne, hůl mezi koleny, ruce položeny na rukojeti, jako by svíral jílec šavle. Hleděl před sebe a pozorně sledoval, co se na pódiu děje. Což pak to není smutné, pomyslel jsem si. Stranický funkcionář, určitě bývalý příslušník komunistické bezpečnosti, který po válce na Akovce pořádal hony, jim teď předává kříže. Proč právě teď? Za této situace a proč ne už dříve? Není to tak dávno, co opět stříleli do lidí a zavírali je do vězení. Proč? Kdo jim k tomu dal právo? Nesmírně mě to pobuřovalo. Občas jsem úkosem pohlédl na otce, ale nezdálo se, že by náhle prohlédl a pochopil svůj omyl. Napjatě hleděl na pódium, po němž se pohyboval průvod povstalců, spořádaně, řada za řadou, podle abecedy, stisky rukou, úsměvy a další jména. Konečně zaznělo i to otcovo. Podporučík Jilm, ozval se jeho pseudonym a pak následovalo jméno. Doprovodil jsem ho k pódiu. Krok měl o poznání jistější, o hůl se téměř neopíral, pouze dech měl stejný jako předtím, krátký a sípavý. Pomohl jsem otci vystoupit po několika schůdcích nahoru a poodešel stranou ke sloupu, který podpíral strop sálu. Otec stál uprostřed řady, nejstarší z 10 vyvolaných, s holí v ruce, zhrbený, v černém obleku s odznáčkem ústřední hospodářské školy v Klopě. Člověk, který předával vyznamenání, přistoupil k němu. Chvíli mu připínal kříž, potom mu potřásl rukou. Když otec scházel z podia, podal se mu ruku. Na tmavomodré stužce s bíločerveným proužkem uprostřed visel válečný kříž. V přítmí sálu se zdál být jakýsi zčernalý, ale na denním světle, jak jsem se později přesvědčil, měl čistý, stříbřitý lesk. Vrátili jsme se zpět a usedli na naše židle. Krátce na to slavnost skončila. Nikdo se nepřihlásil o slovo, pouze jedna žena, která seděla kousek od nás, se obrátila ke svým sousedům a zeptala se. Proč nám dávají ty kříže až teď? Proč jsme museli čekat takovou dobu? Nikdo jí neodpověděl. Sešli jsme po schodech dolů k šatně. Šel jsem napřed pro auto strýce Jiřího. Ulice byla šedivá, padal mokrý sníh. Pár měsíců poté, 1. října, se otci velmi přitížilo. V noci dostal infarkt, jak jsme se později dozvěděli. Volali jsme pro doktora do sanatoria, potom na pohotovost. Převezli ho do obvodní nemocnice na Goštinského.
na oddělení intenzivní péče. Několik dnů ležel na lůžku napojen na aparaturu s kyslíkem. Jeho stav je vážný, řekla mi ošetřující lékařka. Nastal komplikovaný infarkt myokardu. Několikrát jsem navštívil primáře oddělení a ptal se ho na radu. Potom jsem scháněl léky s názvem Salucin, které vyráběla jakási rakouská firma. Měli kancelář ve výškovém domě Intrakov, ulici Stavky. Trvalo chvíli, než zástupce firmy přišel. Z okna jeho pracovny v 15. či 17. poschodí jsem se díval na panorama Varšavy. Salucin jsem ovšem nedostal, zrovna ho neměli. Otcův stav se zhoršoval z hodiny na hodinu. Když jsem za ním přišel 5. října večer, byl již patrně v bezvědomí. V místnosti pro personál vedle pokoje, kde ležel, pokuřovali dvě mladé sestry. Povídali si a po otevřeném oknem vyfukovali kouř ven. Na obrazovkách monitoru ubíhaly křivky impulzu několika srdcí pacientů intenzivní péče. Připomínali bílý steh šicího stroje nebo mimovolné čmáranice bílou pastelkou. Která z těch křivek patřila srdci mého otce? Na to jsem se nezeptal. Vešel jsem do pokoje a sklonil se nad lůžkem. Na otcově čele se perlili krůpěje potu. Vlasy měl slepené, dech krátký, podřimoval. Když otevřel oči, řekl jsem, že jsem mu přinesl hřebínek, o nějž mě posledně žádal, a peněženku s drobnými natuzéry. Přerývaným hlasem odpověděl, že už se česal. Potom ještě co si říkal, ale jeho slovům už nebylo rozumět. Později matka vyprávěla, že onoho osudného večera otec recitoval rusky Lermontovovi verše. Po večeři se posadil s knihou na kanape ve velkém pokoji a četl. Nevzpomínala si už, které verše to byly. Proč jsem u něho nezůstal? Mizející bílý steh na obrazovce monitoru. Impulzy jsou stále slabší. Křivky pod matovým sklem ubíhají od okraje k okraji stále pomaleji. Bavící se sestry ve vedlejší místnosti. Cigaretový kouř vyfukovaný přes pootevřené okno. Jeho stav je kritický, řekla mi ošetřující lékařka, když jsem po 11. volal do nemocnice. Půlnoc, hodina či dvě, tunel, konec. Ráno přišel telegram. Tehdy, při mé poslední návštěvě, když jsem se při odchodu ještě jednou sklonil nad jeho lůžkem, jako by najednou nabyl vědomí a usmál se. Zvedl ruku a já ji opatrně stiskl. Vzpomínám si, že můj stisk slabě opětoval. Tak jako vždy, když mi chtěl dodat odvahy. Otevřel jsem skříň a vyndal z ní sváteční oblek. Do kapsy jsem vložil otcův válečný kříž. S oblekem, bílou košilí, kravatou a párem obnošených polobotek v tašce jsem odjel do nemocnice. Naposledy.

0: Povídku polského autora Kazimierze Orloše Válečný kříž přeložil Jiří Červenka a četl nám ji na stanici Vltava Jan Novotný. Večer nás čeká expresivní próza z pozůstalosti autora Josefa Kocourka, pro kterého psaní bylo bez nadsázky vším. Potýkal se totiž s těžkým postavením českého učitele ve většinově německém příhraničním Novopacku. Jeho život předčasně v pouhých 23 letech ukončila tuberkulóza. Excentrický a těžko zařaditelný Josef Kocourek byl fascinován erotikou. V jeho tvorbě se prolínají vlivy poetismu i expresionismu. Před 100 lety doslova vychrlil nespočet povídek, básní i fejetonů, které však zůstaly roztroušené na stránkách dobových periodik nebo v pozůstalosti. Vybíráme pro vás na dnešní večer povídku Josefa Kocourka Klavír na skále.
1: Je už tak blízko Bohu. Kdyby zvedl ruku, pohladil by ho po šíji, nebo by pod rukama ucítil jeho krvavý chrup, jenž rozžvíkal už tolik lidských osudů a tolik rozkoše. Modrá návrší unikají za horizont. Miniaturní městečka se zrcadlí v jezerech, jimiž je pokropena krajina. Rychlíky zvolna vyplouvají z nádraží a tratí se v lesnatých hrdlech údolí a na druhé straně hory jenom špice skal rozrývají skráně oblohy.

0: Dole v hlubokém údolí vidí několik dívek. Vyhřívají se jako hadi vedle řečiště řeky až k jejímu prameni. Od hranice listnatých lesů až k sněžné čáře. V modravém korytu nebe se slunce pomalu prokusuje k západu. Vedle turistových hrtů pomalu stoupá vůně dalekých zahrad a její vlnobytí rozkmitává atmosféru jako ohnivý buben. Život má tvar houslí nebo dívčí šíje. Je na rtech sladký a opíjí i srdce.
1: Fantaskní povídka Josefa Kocourka Klavír na skále nás uvede mezi horské štíty do krajiny modrých návrší i stříbrných jezer. Dnes na Vltavě ve 22 hodin. Teď je tu klavír Svjatoslava Richtera.

0: cyklu 24 preludií a fuk pro klavír Dmitrije Šostakoviče nám hrál Svjatoslav Richter. Je krátce po 14. hodině v 15. Pro vás budeme mít hru Karla Čapka Bílá nemoc.
1: Staří mistři.
2: Když se mluví o válce, vybavíme si řinčení zbraní, chaos a strach. Vedle toho ale také často zní hudba, která již od nepaměti dokáže povzbuzovat v boji, sjednocovat ve chvílích nejistoty a připomíná, proč má smysl bojovat. Zní v chorálech, které dodávají odvahu, ve fanfárách oznamujících vítězství, ale i v tichých melodiích, které jako poslední nesou naději, když se vše zdá být ztraceno. V neposlední řadě pak předává příběhy válečných hrdinů i dalším generacím, aby jejich oběti nezůstaly zapomenuty. U dnešního vydání pořadu Staří mistři vás, milí posluchači, srdečně vítá Lucie Podroužková. Hned na jeho úvod necháme zaznít náš nejslavnější husitský chorál Ktož jsou boží bojovníci, který zněl v okamžiku, kdy se lid rozhodl vzít věci do vlastních rukou. Udává rytmus kroku, dodává odvahu a ujišťuje, že člověk není sám. Přednese jej soubor kontrášek.

Husitský chorál Ktož jsou boží bojovníci nám uvedl pořad věnovaný historické hudbě inspirované válečnou tematikou. Slyšeli jsme ji v podání souboru Gontrášek. Hudba dokáže věrně imitovat i průběh boje. Hlasy, pohyb, zmatek i samotný střet na bojišti. Důkazem toho je skladba renesančního skladatele Klementa Žanekena s názvem La Guerre, neboli Válka. Tato kompozice patří k nejpozoruhodnějším ukázkám renesanční hudby. Je to vlastně zvukomalba bitvy, něco jako raná reportáž z bojiště převedená do jednotlivých hlasů. Autor se v ní inspiroval bitvou u Marignana z roku 1515. Oslavuje v ní vítězství francouzského krále, ale zároveň velmi plasticky vykresluje samotný boj. Žaneken používá hlasy tak, aby napodobily trubky a vojenské signály, výkřiky vojáků, jako například zvolání k útoku a latak, střet zbraní nebo pochodový rytmus. Zde hudba jen nevypráví o válce, tady ji přímo stělesňuje. Však posuďte sami, La Guerre Klementa Žanekena zaspívá ansámbl Klement Žaneken, řídí Dominik Vizet.

Dozněla zvukomalebná Lagier Klementa Žanekena v provedení ansámblu Klement Žaneken, který řídil Dominik Vizé. Válku ale nelze zredukovat jen na konflikt zbraní. Je také střetem světů, jazyků a kultur. A často právě nedorozumění způsobená vzájemným nepochopením v multikulturním prostředí může být jedním z iniciátorů různých sporů. Španělský skladatel Mateo Flecha starší ve své skladbě La Guerra vytváří hudební obraz, ve kterém se mísí rozličné hlasy, rytmy i významy. To je ostatně podstatou Flechových takzvaných ensalát, doslova přeloženo opravdu jako salátů, kde se mísí témata duchovní a světská, polyfonie s jednoduchými lidovými melodiemi a texty ve španělštině, popřípadě portugalštině s latinou. Co se obsahu týče, přecházejí texty od hlubších morálních ponaučení až k nonsenzovým refrénům, ve kterých je zvukomalbou navozována právě třeba zvuková kulisa bitevní vřavy. Posledním kamínkem do této multikulturní mozaiky je pak skutečnost, že ačkoliv byl Mateo Flecha starší činný na Pyrenejském poloostrově, jeho sbírka Ensalát byla poprvé vydána posmrtně tiskem v Praze roku 1581. Nyní zazní již La Guerra Matea Flechi staršího. Přednese ji Camerata de Caracas pod vedením Isabel Palacios.

Ensalada La Guerra Matea Fleči staršího právě dozněla v podání souboru Camerata de Caracas. Válka většinou minimálně pro jednu ze zúčastněných stran končí bohužel fatálně. Na pozadí často zůstává i únava, zmatek a strach těch, kteří ji prožili. Barokní skladatel Heinrich Ignác Franz Bieber stvárnil válku v podobném duchu. Ne jako slavnou událost, ale jako každodenní realitu vojáků. Skladba Batalia z roku 1673 patří k nejpozoruhodnějším hudebním zobrazením války v baroku. Na rozdíl od slavnostních či hrdinských skladeb neukazuje boj jako vítězství, ale jako chaotickou a lidsky rozporuplnou zkušenost. Bieber zde zachycuje život vojáků, jejich pochod, zmatek, ale i nadějeplné okamžiky před bitvou, kdy se jednotlivé písně vojáků a nálady překrývají do zvukového chaosu. Využívá přitom neobvyklé hudební prostředky, jako

Dozněla Batalia Heinricha Ignáce France Bibra v podání souborů La Capella Real de Catalunya a Le Concert de Nation, které řídil Jordi Savall. V hudbě Heinricha Bibra se válka neukazuje jako moment vítězství, ale jako zkušenost chaosu, v němž se jednotlivé hlasy rozpadají a ztrácejí řád. A právě proto je tak důležité, že vedle tohoto vnímání existuje i jiný pohled. Chvíle, kdy boj končí. Zbraně umlknou a prostor se otevírá tichu a naději v mír. Hudba pak už nepopisuje válku jako takovou, ale vidí dál za její konec a z ticha po boji se rázem rodí slavnost. Jedním z nejznámějších hudebních obrazů takového okamžiku je hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händla. V jejich fanfárách už neslyšíme válečnou vřavu, ale její dozvuk proměněný v triumf a slavnostní lesk. Skladba vznikla v roce 1749 na objednávku britského krále Jiřího II. Jako hudba k velkolepému ohňostroji na oslavu míru po válce o rakouské dědictví. Hraje Le Concert de Nation, který řídí Jordi Savall. Loučí se s vámi Lucie Podroužková.

část hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla v podání souboru Le Concert de Nation s podvedením Jordiho Savala ukončila dnešní hodinku se starými mistry na stanici Vltava. A teď je tu pozvánka k poslechu dnešního 7. nebe.

Zpěvačka Beata Bocek se po 10leté odmlce vrací s kouzelně pojmenovaným albem Bílo. Více nám o této desce řekne Petr Dorůžka živě dnes v 7. nebi na Vltavě v 7 hodin v podvečer. Vážení a milí, teď je před námi hra Karla Čapka Bílá nemoc z roku 1937. Dílo varující před nástupem nacismu v Německu se stalo jedním z důvodů plánované autorovy perzekuce gestapem. Režii měl v roce 1958 Jiří Rohl.

0: Ježíši ukřižovaný.
1: Říkám vám, lidi, že je to mor. Mor. Mor je to. Mor. V naší ulici už je v každém domě několik morem raněných. Povídám, sousede, vždyť vy máte na bradě taky tu bílou skvrnu. A on, prý to nic, už z něho padají taky kusy masa jako země. Mor.
2: Žádný mor, malomocenství, bílá nemoc tomu říkají, ale měli by tomu říkat trest. Taková nemoc nemůže přijít sama od sebe. To nás Bůh trestá.
1: Trest. To bych rád věděl, zač mám být trestán. Já jsem toho tak moc neužil, leda bídy. To by byl divný Bůh, kdyby trestal chudáky. No ne?
2: Počkej, však uvidíš. Ze začátku to máš jen na kůži. Ale až tě to začne žrát uvnitř, řekneš si, to není možné, aby to bylo jen tak. To musí být trest. To musí mít nějakou příčinu.
1: Taky, že má. Nás lidí už bylo příliš mnoho na světě a proto nás musí polovička vychcípat, aby bylo místo pro druhé. Tak je to. Ty jsi pekař a uděláš místo jinému pekounovi. Já jsem chudák a udělám místo jinému chudákovi, aby zas jiný nuzoval a měl hlad. Proto musel přijít na lidi ten mor.
2: Žádný mor, malomocenství. Při moru bys člověče zčernal, ale při malomocenství si bílý jako, no jako křída.
1: Bílý nebo černý, mně je to fuk, jen kdybych tak nesmrděl.
0: Pane Bože, Ježíši můj, Ježíši Kriste, smiluj se.
2: Co pak ty? Ty jsi sám. Ale když se člověka štítí vlastní žena a děti, chudáci, jak mají se mnou vydržet? A ženě se teď udělala bílá skvrna na prsou. Vedle nás bydlí čalouník a ten naříká ve dne v noci.
0: Ježíši.
2: Ve dne v noci.
0: Ježíši, Ježíši.
1: Kuš, kdo to má pořád poslouchat, ty malomocný?
0: Ježíši, Ježíši, smiluj se. Smilujte se, lidi, smilujte se. Ježíši.
3: Kriste Ježíši ukřižovaný. Tak prosím, prosím, pane redaktore, mám ovšem jenom 3 minuty času. To víte, moji pacienti. Prosím, prosím, posaďte se.
4: Děkuji, pane dvorní rado.
3: Tak co pak máte na srdci?
4: Pane dvorní rado, náš list bych chtěl veřejnost informovat z nejpovolanějších úst.
3: Já vím o takzvané bílé nemoci. Já vím, bohužel se to o ní píše až.
4: Ano, ale náš list by právě chtěl veřejnost uklidnit.
3: Uklidnit, člověče? Čím ji chcete uklidnit? Koukejte se, je to těžká choroba a šíří se jako lavina. Pravda, pracuje se na ní horečně na všech klinikách světa, no ale zatím je naše věda bezmocná. Napište lidem, aby se při prvních příznacích s důvěrou obrátili na svého lékaře.
4: A jejich lékař?
3: Jim předepíše mazání, těm chudším hypermangán a těm bohatším peruánský balzám.
4: Pomůže to, prosím?
3: Ano, proti zápachu, když se otevřou rány. To je druhé stádium choroby.
4: A to třetí stádium?
3: Morfium, mládenče, nic než morfium. A prosím vás už o tom dost. Je to ošklivá nemoc.
4: A je, prosím, velmi nakažlivá?
3: Jak se to vezme? Neznáme totiž mikroba, který naši chorobu přenáší. Víme jenom, že se neobyčejně rychle šíří. Můžete napsat, že na mé klinice se na věci pracuje už 3. rok. publikovali jsme o naší nemoci už slušnou řádku vědeckých statí. Můžete se o nich změnit, mladý příteli. To veřejnost uklidní, když se zná, jak se u nás úsilovně bojuje proti takzvanému pejpinskému malomocenství. My tomu ovšem malomocenství neříkáme. Malomocenství neboli lepra, to je kožní nemoc, kdežto naše choroba je čistě interní. Kam by se hrabala taková lepra proti naší nemoci?
4: Je to, prosím, vážnější nemoc než malomocenství?
3: Ovšem, daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Někde na těle se objeví malá bílá skvrnka, chladná jako mramor, takzvaná macula marmorea. A proto se té nemoci taky říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto svérázný a úplně odlišný od obyčejné leprózy makulóza. My ji prostě jmenujeme Chengova nemoc, čili Morbus Chengi. Doktor Cheng, čínský internista, ji totiž popsal první na několika případech v pejpinském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Referoval jsem o ní už v roce 23, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Chengova nemoc stane pandemií.
4: Čím, prosím?
3: Pandemií, pane. Nemocí, která lavinovitě zachvátí celý svět. Dnes už na ní zašlo dobrých 5 milionů lidí, dalších 12 milionů její akutně zachvácených a nejméně třikrát tolik jich běhá po světě, aniž vědí, že už někde na těle mají malou bílou skvrnku, chladnou jako mramor a naprosto znecitlivělou. A to nejsou ani 3 roky, co se ta nemoc objevila u nás. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdí, kamaráde. A jeden pěkný příznak Chengovy nemoci byl dokonce nazván symptom Sigelius.
4: Symptom pana dvorního rady profesora doktora Sigelia poznamená.
3: Ano, vše. Ano, Sigelius symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Chengova nemoc postihuje osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí.
4: To je neobyčejně zajímavé, prosím.
3: Myslíte?
4: Ovšem.
3: Prosím vás, kolik pak je vám let?
4: 30, prosím.
3: No proto. Kdybyste byl starší, tak by se vám to nezdálo tak moc zajímavé. Tedy, podle názoru mého a mé školy, která se dodnes honosí tím, že je klinikou slavného Lilientála, mého neboštíka Tchána, koukejte, tohle byste tam mohl napsat.
4: Prosím.
3: Tedy, podle názoru naší klasické školy Lilientálovi, je Morbus Chengi choroba nakažlivá, kterou přináší dosud neznámé agens. Dispozice k ní se dostavují s prvními známkami tělesného stárnutí. Prosím? Máte ještě nějakou otázku? Zbývají mě totiž jenom 3 minuty času.
4: Kdyby pan dvorní rada dovolil, naše čtenáře by totiž nejvíce zajímalo, jak se lze této choroby uchránit.
3: Co? Cože? Uchránit?
4: Ano.
3: Nijak, člověče, vůbec nijak. Vždyť na to zajdeme všichni. Každý, komu je přes 40, tak je předem odsouzen. No vám je to jedno, vám s vašimi hloupými 30 lety. Ale my lidé na vrcholu života. Pojďte sem.
4: Prosím.
3: Pojďte sem. Podívejte se. Nemám tady na obličeji někde bílou skvrnku. Ne?
4: Ne, co? Ne, pane dvorní rade, ne.
3: Tak ještě ne. Tak vidíte, každý den nejméně 10krát se dívám do zrcadla. Koukejme se. Tak vaše čtenáře by zajímalo, jak by se mohli uchránit před rozpadnutím zaživa. To věřím, pane. Mne by to taky zajímalo. Bože, jak je lidská věda marná.
4: Pane dvorní rado, snad byste mohl k závěru říci alespoň několik povzbuzujících slov.
3: Ale ano, ano. No tak dobrá. Napište do novin, že se s tím musíme smířit. Okamžik. Halo? Ano? Co? Přece víte, že nikoho nepřijímám. Lékař. A jak se jmenuje? Doktor Galén. A má nějaké doporučení? Ne? No dovolte tak, co u mě chce. Cože? Prosím vás, v zájmu vědy? Copak já mám na nějakou vědu čas? Cože? No tak dobře. No tak mi ho pošlete, když už mě pětkrát hledal. Ale řekněte mu, že mám jenom 3 minuty času. Prosím. Tak vidíte, mladí příteli. A pak se má člověk věnovat vědecké práci.
4: Pan Dvorní rada mi promine, že jsem ho připravil tolik vzácného času.
3: Nevadí,
4: skutečně...
3: nevadí, kamaráde, nevadí. Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit. Kdybyste něco potřeboval, prosím, obraťte se na mě.
4: Klaním se, děkuji si vy, pane Dvorní
3: rada. Sbohem, sbohem.

0: Dále. No. Necháváte mě čekat, pane kolego?
1: Promiňte, pane dvorní rado. Nechtěl jsem vyrušovat. Mé jméno je doktor Galén.
0: To vím. Přejete si něco, pane doktore Galéne?
1: Já mám totiž pokladenskou praxi, pane dvorní rado. Jak se říká, praxi chudých, že ano. A tu mám příležitost vidět spoustu případů, protože v chudších vrstvách bují tolik chorob.
0: Jak? Bují?
1: Ano. A tak, no, tak šíří se.
0: Tak vidíte, lékař přece nemá mluvit květnatě, pane kolego.
1: No, ano, prosím. No, hlavně v poslední době, když se tak šíří ta bílá nemoc.
0: Morbus Čengy, pane kolego.
1: A když člověk vidí tu bídu, jak se ti malomocní zaživa rozpadají, no, člověk by chtěl ty lidi zachránit, že ano? Já měl 100 případů, strašných případů, pane dvorní rado. A když jsem tak nad nimi stál s holýma rukama, přímo zoufalý.
0: To je chyba, pane kolego. Lékař přece nemá být nikdy zoufalý.
1: Když je to taková hrůza, pane dvorní rado. A tu jsem si říkal, že se něco musí stát. Že něco musím zkusit, abych tu nestál tak nadarmo. To pravda. Sehnal jsem si celou literaturu o té nemoci, ale pan dvorní rada promine, tam to není. Tam to, prosím, není.
0: Co tam není?
1: Ta pravá cesta, prosím.
0: A vy ji znáte, co?
1: Ano. No totiž myslím, že ji znám.
0: Tak vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii o Čengově nemoci, ne?
1: Ano, prosím. Svou vlastní teorii.
0: Tak to mi stačí, pane kolego Galéne. Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ně alespoň teorii. To se tak dělává. Ale praktický lékař se má po mém soudu držet pouze osvědčených prostředků. Jak pak tomu vaši klienti přijdou, aby byste na nich zkoušel nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, pane kolego.
1: Ano, a právě
0: proto
1: jsem...
0: Počkejte, ještě jsem nedomluvil.
1: Promiňte.
0: Co se týče Čengovy nemoci, radil bych vám, užívejte velmi pilně prostředků na odstranění zápachu a potom morfia, pane kolego, hlavně morfia. Konec konců jsme přece tady proto, abychom zmírnili útrapy, alespoň platícím klientům. Ne? Děkuji, to je všechno, pane kolego, těšilo mě.
1: Ale já, pane dvorní rado...
0: Přejete si ještě něco?
1: Ano. Já totiž mohu bílou nemoc vyléčit.
0: To už jste asi 12. člověk, který s tím ke mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů.
1: Ale já už jsem své metody prakticky užil na několika z těch případech, že ano, a byly jisté výsledky.
0: Pro boha vás, prosím, pane kolego, co já mám s vámi dělat? Podívejte se, já to chápu. Ona je to svůdná představa najít lék proti Čengově nemoci. To by znamenalo slávu, báječnou klientelu, Nobelovu cenu a možná taky univerzitní stolici. To byste byl víc než Pasteur, víc než Koch, víc než Lilienthal. Já to chápu, ono to může poplést člověku hlavu, jenomže takových zklamání už tady bylo.
1: Já bych svou metodu vyzkoušel na vaší klinice, pane dvorní rado.
0: Na mé klinice? No to je ovšem dětinství. A počkejte. Poslouchejte. Vy jste původem cizinec, ne?
1: Ano, prosím. Původem cizinec.
0: No tak vidíte, já přece nemohu pustit cizince na státní kliniku Lilienthalovou.
1: Ale já jsem zdejším občanem už od dětství, pane.
0: Dobře, pane kolego, ale chápejte to, ten původ, pane kolego, ten původ.
1: Lilienthal byl taky původem cizinec, že ano?
0: Ano, ale dneska je jiná doba. To přece víte sám. A mimo to, pane doktore Galéne, velmi pochybuju, že by veliký Lilienthal nechal pracovat na svém vědeckém ústavě nějakého pokladenského lékaře. Promiňte laskavě.
1: No, mě by tu snad nechal pracovat. Já jsem byl kdysi jeho asistentem.
0: Což? Vy jste byl... No člověče, proč pak to tedy neřeknete hned? Prosím, pane kolego, pojďte sem. Sedněte si. No tak žádné okolky, Galéne. Koukejme se. Tak vy jste byl u tchána asistentem. No to je zvláštní. Víte, já si nevzpomínám, že by se byl někdy o vás zmínil.
1: No, on mi totiž říkal doktor Dětina.
0: Pro pána, tak vy jste Dětina. Dětina, ano, můj nejlepší žák, říkával neboštík Lilienthal. Prý škoda doktora Dětiny. Ale člověče, proč pak jste u něho nezůstal?
1: No, to byly takové věci. Hlavně chtěl jsem se oženit. Aha. A jako asistent bych asi rodinu neužil.
0: No, vidíte, vidíte, já taky vždycky říkávám svým žákům, když chcete dělat vědu, tak se nežeňte. A když, tak bohatě. Vědě se musí obětovat soukromý život. Počkejte. Kouříte, Galéne?
1: Ne, děkuju, já... Já mám totiž angínu pectoris.
0: No, snad to nebude tak zlé. Pojďte, kamaráde, já se na vás podívám.
1: Ale děkuju, pane dvorní rado, ale na to teď nemám ani pomyšlení. Já bych prosil, kdybych směl na vaší klinice aplikovat svou metodu na několika malomocných, které považujete za ztracené.
0: To jsou všichni, Galéne. Safra, víte, ono by se to nerado vidělo, kolego. No, ale počkejte. No, že jste to vy, tchánův nejlepší žák? Já vám něco řeknu, Galéne. Vy nám řekněte, v čem záleží vaše metoda? My ji vezmeme v úvahu a případně ji klinicky vyzkoušíme. Okamžik, já jenom zařídím, aby nás nikdo nerušil.
1: Prosím za prominutí, pane dvorní rado, ale já, dokud to nebude klinicky vyzkoušeno, neřeknu nikomu, jak léčím bílou nemoc. Prosím, to já opravdu nemohu.
0: Ani mě ne?
1: Nikomu, prosím, to by skutečně nešlo.
0: A myslíte to vážně?
1: Docela vážně, pane dvorní rado.
0: No, tak to se nedá nic dělat. Promiňte, Galéne, to by bylo proti klinickým pravidlům a proti, no já nevím, jak bych vám to řekl.
1: Proti vaší vědecké odpovědnosti, já vím. Ale já mám, prosím, své důvody.
0: Jaké důvody?
1: Pane dvorní rado, je mi hrozně líto, ale já bych je řekl až později.
0: Prosím, jak chcete. Za těch okolností ovšem uděláme za věcí tečku. Přesto mě velmi těší, že jsem vás osobně poznal, doktore Dětino.
1: Poslyšte, nedělejte to. Vy byste mne měl pustit na kliniku, pane dvorní rado. To byste měl udělat.
0: Proč?
1: Pane dvorní rado, já za svůj prostředek ručím. Čestné slovo. No, podívejte, já nemám ani jednu recidivu. A tady mám dopisy kolegů. Posílají mi své malomocné z celé čtvrti. Z takové chudé čtvrti to ani nepřijde na veřejnost. Prosím, račte se podívat, pane dvorní rado.
0: Děkuji, nemám zájmu.
1: No bože, to je škoda. Tak to, abych šel, že ano?
0: Ano, je mi líto.
1: Taková hrozná nemoc. Třeba jednou pan dvorní rada sám.
0: Co? Co?
1: Nic. Já jen... Snad by i pan dvorní rada mohl ten lék jednou potřebovat.
0: Poslouchejte, Galéne. Tohle jste nemusel říkat? Šeredná nemoc, člověče? Příliš šeredná? Nechtěl bych se zaživa rozpadat?
1: Pak bude muset pan dvorní rada na sobě použít prostředků odstraňujících zápach.
0: Děkuji.
1: Poroučím se.
0: Počkejte. Pojďte se. Ukažte ty dopisy.
1: Prosím. Prosím, pane dvorní rado.
0: No. Počkejte, doktor Stradela, a to je můj žák, takový dlouhý, ne?
1: Ano, pane dvorní rado, velmi dlouhý.
0: No, safra, no zatrápeně, kolego, pravda, jsou to jenom praktikové, no ale člověče, to byste měl báječné výsledky. Poslyšte, Galine, tak mě napadá. No, že jste to vy. Já bych zkusil vaši metodu sám na několika případech. No, víc přece nemůžete žádat, co?
1: Ne, ale já vím, že by to byla pro mne ohromná čest, ale...
0: Ale vy svou metodu chcete až na další aplikovat sám?
1: Ano, pane dvorní rado. Já bych ji rád na klinice prováděl sám.
0: A budete ji potom publikovat?
1: Ano, totiž za jistých podmínek.
0: Tak prosím vás, jakých podmínek?
1: Já bych je ohlásil později, pane dvorní rado.
0: Tak já už tomu rozumím. Tedy vy byste chtěl, aby má klinika vaši metodu ověřila? Ale její další použití byste si vyhradil sám pro sebe, ne? Asi tak si to představujete, co?
1: Ano, pane dvorní rado.
0: Tak počkejte. To je ovšem nesmírná drzost. Žádat něco takového od kliniky Lilienthalovy. Pane doktore Galine, tak bych měl 100 kutí vás vlastní rukou srazit ze všech schodů. Já přece chápu, že každý lékař chce vydělat něco na svém umění, ale dělat z léčebného postupu své obchodní tajemství? Pane kolego, to není jednání hodné lékaře, nýbrž nějakého pokoutního dryháčníka, šarlatána a mastičkáře. Předně je to, pane kolego, nelidské vůči trpícímu lidstvu a za druhé... Počkejte, okamžik. Za druhé je to krajně nekolegiální vůči ostatním lékařům. Ti chtějí taky uzdravovat své pacienty, vždyť jsou z toho živi. Tak je to. Vy se na svou metodu díváte jako na věc soukromého zisku, ale já přece na ní musím pohlížet jako vědec a lékař, který je si vědom své odpovědnosti vůči lidstvu. Naše stanoviska, pane doktore Galine, se zásadně rozcházejí. Okamžik. Haló. Pošlete mě sem prvního asistenta. I hned. To už je skandál, jak hluboko klesla lékařská morálka. Co chvíli se tady objeví nějaký zázračný doktor, který chce vytloukat peníze ze své bůh ví jaké tajné metody. Ale aby si ještě ke všemu chtěl udělat reklamu na vědeckém ústavu, tak pane kolego, taková drzost to ještě nebyla. Dále.
2: Pan dvorní rada mě volal.
0: Pojďte sem.
2: Prosím.
0: Na kterých pokojích máme morbus Čengy?
3: Skoro na všech, pane dvorní rado. Na dvojce, na čtyřce, na pětce.
0: Počkejte. Nepletící.
3: Chudinské bílé máme na 13.
0: A tu má na starosti? A
3: druhý asistent, pane dvorní rado.
0: Dobrá. Pane první asistente, řeknete panu druhému asistentovi, že ode dneška všechny lékařské zákroky na 13 předepisuje a vykonává tady kolega doktor Galen. Budou to jeho případy. A dále řeknete panu druhému asistentovi, že mu naprosto nic nebude potom, jak a čím kolega Galen bude své případy ošetřovat. Je to mé výslovné přání.
3: Prosím, pane dvorní rado.
0: Můžete jít.
3: Děkuji, pane dvorní rado.
1: Ani nevím, pane dvorní rado, jak vám mám poděkovat.
0: Není třeba. Dělám to jenom v zájmu lékařské vědy, pane kolego. Tomu musí ustoupit všechno. I ta nejsilnější averze. No tak prosím, chcete-li? Můžete se podívat na svou 13. Okamžik, hned to zařídím. Haló, vrchní sestru. Tak kolik času budete potřebovat, pane kolego?

0: Podej tatínkovi noviny.
1: Tady jsou, tati.
2: No, zas je tady článek o té nemoci. Kdyby s tím už dali pokoj. Člověk má dost svých vlastních starostí za celý den.
0: Stoupání ve třetím patře je to prý zlé. Nikdo už k němu nemůže. Necítil jsi na schodech ten zápach?
2: Ne. Tady je interview s dvorním radou Sigéliem. To je světová kapacita, maminko. Na toho já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova.
0: Která?
2: Že je to humbuk, to malomocenství. Sem tam nějaký případ a noviny z toho hned udělají senzaci. A lidé, no teď se ví, jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc.
0: Píše mi sestra z venkova, že tam u nich je toho taky plno.
2: Nesmysl. To už je taková panika. Co je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš to, maminko? Já to vždycky říkám. Udělat z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek a byl by pokoj. No to máme z toho, že se pořád ještě trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a pak je z toho malomocenství. Tady Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se mělo něco udělat.
0: Ale co by se mělo udělat?
2: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním. Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají v domě umírat tu babu nahoře. Člověka by se bál domů. Už ten zápach na schodech.
0: Já bych ji donesla polévku, když je tam tak sama.
2: Jenom se opovaž. Vždyť je to nakažlivé. Ty s tvým měkkým srdcem ještě na to sem zavlečeš. A to by tak hrálo. Měli bychom něčím desinfikovat naši chodbu.
0: Čím?
2: Počkej. Je to blbec.
3: Kdo, tati?
2: Ten novinář. Tadyhle píše. Já se divím, že to nezabavili. To se přece nemá dovolit, aby se psali takové hovadiny. Ale já to redakci napíšu. To si za rámeček nedají. No, pitomec. Jeden.
3: A co píše, tati?
2: Ale tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit. Že to zachvátí všechny lidi kolem. Padesátky.
0: Ukáž.
2: Trulet. Co pak tohle to se smí psát?
0: Ale tatínku, vždyť to tak řekl ten pan dvorně rada Sigelius.
2: Nesmysl. To přece není možné při dnešním stavu vědy a civilizace. Co pak žijeme ve středověku, aby byly takové nákazy? A co pak je padesátka nějaký lidský věk? To by byla divná spravedlnost, kdyby to měli dostat jenom lidi kolem padesátky. Proč? Říkám proč?
3: Proč? No ale tatino, přece proto, aby se zas jednou udělalo místo mladším, ne? Bez toho nemají kam se vrtnout.
2: A tak. A to je hezké. Slyšíš to, maminko? Tak teda ne, že by vás rodiče živili, ne, že by se pro vás dřeli, ale překážejí vám, co? A zabírají vám místa, že? A měli by vymřít tím malomocenstvím, aby pro vás mladé bylo víc místa, ne?
0: Ale ona to tak nemyslela.
2: Ne, ale řekla to.
3: A ty to bereš tak osobně.
2: No, jak to mám brát, když se ti zamlouvá, že lidé kolem padesátky mají všichni vychcípat? Já teda nevím, jak mám tvému názoru rozumět.
3: Já jsem mluvila obecně, tati. No, dnes přece mladý člověk nenajde žádnou existenci. Prostě není na světě tolik míst. No něco se už muselo stát, abychom my mladí mohli žít a zakládat rodinu.
0: To zas má pravdu, tatínku.
2: Koukejme, tak ona má pravdu. Tak ona má pravdu a my teda kvůli vám máme pojít v nejlepších letech, že? Přestaň s tím jízdáním.
4: Co máte?
0: Ale tatínka jenom rozčililo. Četl něco v novinách o té nemoci.
4: No a? Co ho na té nemoci tak rozčiluje?
3: Já jsem jenom řekla, že jednou něco muselo přijít, aby se udělalo místo pro nové lidi.
4: A to tatínka tak rozčiluje? Se mu divím. To přece říká každý.
2: Totiž vy mladí, že? To věřím, vám se to hodí.
4: No ovšem, tati, nebýt toho malomocenství, tak já nevím, co by z nás bylo. Tadyhle holka se nemůže ani vdát a já si teď musím pospíšit se státnicemi.
5: Nejvyšší čas, holenku. Na to je příliš vážná doba, než aby ses jenom flákal.
4: No co? Stejně se člověk ani se zkouškami nikam nedostal. Teď to snad bude lepší.
5: Jen co vychcípají lidé kolem padesátky, viď?
4: No právě. Jen aby to chtělo ještě nějakou dobu trvat.

0: důležité hlášení. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů. Ošetřující personál se připraví na návštěvu zahraničních hostů.
1: Starý se zbláznil.
2: Jak to myslíte, pane kolego?
1: Pořád galéne sem, galéne tam. A teď sem tahá kapacity z celého světa, aby se podívali na ty jeho zázraky. Ale až z toho budou recidívy, to bude ostudička, kamaráde. A že těm lidem se znovu udělají fleky, na to vemu jed.
2: Proč?
1: Přece nejsem dnešní, ne. Prostě medicína má své meze a dost.
3: Prosím, pánové, tady je to. Pokoj číslo 13.
1: Parisi, Herrn, Herrn, Kollegen. Starému měkne mozek, věří-li, že my tady můžeme někoho uzdravit. Já už jsem tady, kamarádičku, 8. rok prvním asistentem. Ale teď jsem si našel pěknou ordinaci a zahájím si praxičku. No dneska je báječná příležitost s tím malomocenstvím. Já budu léčit Čengovu nemoc.
2: Galenovou metodou.
1: Metodou kliniky Lilienthalovy.
2: Tak.
1: No, teď se přeci roztroubí, že u nás máme nějaké výsledky, ne?
2: Když Galen s tou svou metodou dělá takové tajnosti.
1: Ať se tím Galen dá vycpat, člověče, s ním já se vůbec nebavím. Ale od sestry na 13. vím, že práská do svých nemocných injekce s něčím žlutým jako hořčice. Tak jsem dal dohromady nějaké ty posilující a utišující prostředky a zabarvil jsem to na žluto. No, docela dobrá věc, kolego. Zkusil jsem to sám na sobě a nic. Žádná nepříjemná reakce. Pacientům to na čas uleví. No tak s tím začnu. Herrgott, jen aby ten Galén to nepublikoval, dokud já si pořádně nezavedu praxi.
2: No ovšem. Potom se všechno pohrne k němu.
1: A tak vidíte, kolego, tak toho se nebojím. Galen musel dát starému čestné slovo, že té své metody nepoužije na nějaké privátní případy, dokud tady u nás, na klinice, to nebude doskoušeno. A zatím já si to malomocenství krásně zavedu.
2: A ten Galen to své čestné slovo drží jako...
1: A blázen, no. Prý dokonce zavřel svoji boudu na předměstí a vůbec neordinuje. Jo, říkala sestra ze 13, že už ani nemá co žrát.
2: Má maminka.
1: Co pak?
2: Udělala se jí bílá skvrna.
1: Ne.
2: Tady naší. Tak jsem poprosil Galéna, aby se na ní podíval. A Galén, že nemůže. Že dal si Géliovi čestné slovo.
1: Sprosťák. No to je mu podobné, takové nekolegiální jednání.
2: Tak jsem šel na našeho starého, aby s ním promluvil. Aby mu dovolil tu jedinou výjimku, že jde o mou maminku.
1: No a co řekl?
2: Pane druhý asistente, na své klinice nepřipouštím výjimek. Sbohem.
1: To je mu podobné. Dědek je jak křemen. Ale ten Galén by to mohl udělat. Jaké pak čestné slovo mezi kolegy. No nemám pravdu? Mizera chlap.
2: Kdyby nešlo zrovna o mou maminku. Co se chudák našetřil, abych mohl tu medicínu dodělat? Člověče, já věřím, že by ji uzdravil.
1: Kdo? Galén? Co vás nemá?
2: Ale to jsou výsledky, kolego. Zrovna zázrak.
1: Prosím.
2: Aha. Už se vracej.
4: Okamžik, pane kolego Sigelie.
5: Prosím? Blahopřeju vám k vašemu skvělému úspěchu.
6: Ale ne, kolego, to ne. To je úspěch kliniky Lilienthalovy.
5: Prosím vás, kdo byl ten človíček?
6: Tady na 13. A počkejte, to je ten doktor, jak pak on se jmenuje? Galén, myslím.
5: Váš asistent?
6: Ale ne. Zajímá se o Čengovu nemoc. Jen tak sem chodí, ale taky ze školy Lilienthalovy.
5: Opravdu velkolepý úspěch. Napadá mě... Mám jednoho pacienta, malomocného, na kterém mi velmi záleží. Je to továrník.
6: A chudá.
5: Směl bych ho k vám poslat.
6: Okamžik, okamžik.
4: Pánové, hned přijdu.
6: Rozumí se, pane kolego, rozumí. Jen řekněte svému panu klientovi, aby se u mě přihlásil. My sice dosud neaplikujeme svou novou metodu na soukromých pacientů.
5: Ovšem zcela správně.
6: Ale když mu vyhovět vám...
5: A když je o takového pacienta
6: právě... Za největší radosti, prosím.
5: Pojďme za ostatním.
1: No, slyšel jste?
6: Člověče, to budou prachy.
2: A vidíte, pro mou maminku to udělat nechtěl.
1: Jo, kamaráde, tady jsou peníze, styky. Hrkot, kdybych já dostal takového pacienta.
7: Už jsou pryč? Potřebujete něco, pane doktore?
8: Ne, děkuji. Děkuji uctivě, pane kolego.
1: Pojďte, pane kolego. No pojďte, pan doktor Galen chce být raději sám.
6: A je dobře, že vás vidím, Galéne. Musím vám ze srdce blahopřát. Máme krásný úspěch, velkolepý úspěch.
8: No, ještě snad musíme vyčkat, pane dvorní rado.
6: Ale ovšem, doktore Dětino, nicméně výsledky jsou tak překvapující.
1: Abych nezapomněl, dostanete jednoho privátního pacienta.
8: Ale já... No. Já totiž teď soukromou praxi nevedu.
1: Já to vím, pane kolego, a chválím vás za to. Věnovat se jenom vědecké práci správně, naprosto správně. Ovšem, tento případ jsem pro vás zvlášť vybral. Prima klient, Galéne.
8: No, já jsem vám přece dal čestné slovo, že použiju své metody jenom tady na 13.
6: Správně, kolegu, správně. Ale pro tento jediný případ já vás toho čestného slova zprostím.
8: Ale já na něm trvám, pane dvorní rado.
6: A co pak tím míníte, pane kolego?
8: Že nebudu nikoho léčit, pokud tady nebudu hotov.
6: Upozorňuji vás, Galine, že jsem převzal osobní závazek.
8: No, to je mě hrozně líto, ale...
6: Domnívám se, pane kolego, že jsem pánem já a na své klinice uděluji úkoly taky já.
8: Kdyby pan dvorní rada toho svého pacienta položil na 13.
6: Cože?
8: Pak ovšem.
6: Kamže, člověče?
8: Na 13. Ale na zem. Já tam už nemám volné lůžko.
6: To prosím. Je vyloučeno, Galéne. Takového pacienta já přece nestrčím na kliniku. Ten by raději zemřel, než by ležel mezi těmi tady. Moc bohatý pán, kamaráde. Tak to nejde. Tak prosím vás, doktore Dětino, tak žádné hlouposti.
8: Ne. Já budu léčit jenom na 13, pane dvorní rado. Dal jsem své čestné slovo. Kdyby pan dvorní rada dovolil, ti páni mě tak zdrželi. Smí mít ke svým pacientům?
6: Jděte si třeba ke všem čertům.
8: Děkuji úctivě.
6: Víč. Zatracený idiot. Takhle mě blamovat.
1: Pardon. Promiňte, prosím, pane dvorní rado.
6: To jste vy, pane první asistente?
1: Kdyby pan dvorní rada laskavě dovolil, já jsem skutečně proti své vůli zaslechl náhodou několik slov. A tu mě napadlo, já jsem sestrojil injekční látku, která barvou připomíná prostředek doktora Galéna.
5: No a co s ní?
1: Mohlo by se jí snad použít místo pravých injekcí doktora Galéna. Je totiž zaručeně neškodná.
5: A léčivý efekt?
1: Jsou v ní, prosím, posilující prostředky.
5: Ale nemoc pokračuje, ne?
1: Injekce doktora Galena také v některých případech zůstaly bez účinku, pane dvorní rado.
5: To máte pravdu, mládenče. Ale profesor Sigelius takové věci nedělá.
1: To je známo, prosím. Ale pan dvorní rada by možná nerad odmítl toho nebo onoho pacienta,
5: to
1: na kterému záleží.
5: To máte taky pravdu. Nemyslíte, mladíku, že je vás na vědeckou práci škoda? Nechtěl byste si raději otevřít privátní ordinaci?
1: A totiž na to právě pomýšlím.
5: Já vám to radím. Dostanete ode mě doporučení. Stavíte se s ním u mého kolegy. Vezme vás sebou k jednomu pacientovi. Víme?
1: Děkuji. Děkuji co nejúctivěji, pane dvorní rado.
5: No štěstí. S bohem.
1: Máme vyhráno.

0: dotyčná místa, odchod! Zastavit! Pozor! Excelenci pan maršál právě přijel!
1: Pane maršál, naplnění pocitem nesmírné hrdosti zapisujeme do kroniky naší kliniky, kliniky slavného Lilientála, okamžik nejslavnější. Vítáme hlavu našeho státu, velikého vojevůdce, nádherného hrdinu.
0: Až excelence dovolí.
2: Čísle 12 máme kontrolní pacienty, kteří jsou také stiženi Chengovou nemocí. Na těch neuplatňujeme dosud svou novou metodu, aby bylo možno srovnávat dosažené výsledky.
3: Rozumím. Podíváme se.
2: Vaše excelence dovolí, abych ji varoval. Choroba je nakažlivá a není to hezký pohled a přes všechna opatření nesnesitelný zápach.
3: My vojáci a doktoři musíme vydržet ledasos. Prosím, pojď.
0: Prosím, vaše excelence, zde vidíte...
4: Příšerné! Příšerné! To je hrůza. Otevřte okno.
5: Jak to může maršál vydržet?
6: Skandál. Sem vodit hosty.
4: Pánové, já bych vyhomdlel.
6: Jak jen se mohli maršála pozvat, idioti?
5: Fuj. Já toho mám dost pro celý život. A jako voják jsem viděl ledacos, pánové.
7: Já donesu pánům kolínskou vodu.
4: No to jste měl mít sebou, člověče.
6: Pozor!
3: Jak vidím, pánové mnoho nesnesou. Co?
2: Půjdeme dál. 13 je ovšem docela jiný obraz. Tam už aplikujeme svou novou metodu. Vaše excelence se sama přesvědčí.
0: Račte, prosím.
4: Stát! Stát!
8: Co je? Kdo je to? Kdo sem pustil člověče? Co tady chcete?
4: Puste mě k mým nemocným.
8: Zná někdo toho člověka?
7: Ano, to je pan doktor Galen. Pane,
8: má tu co dělat?
7: Ano, totiž. Vlastně ano, pracuje tady na 13.
8: Promiňte, pane doktore, proč pak jste nepřišel dřív jako druzí páni lékaři?
4: No, neměl jsem kdy. Dělal jsem lék pro své nemocné.
7: Pan doktor Galen totiž nebyl pozván.
8: A tak. Nic naplat, pane doktore, teď musíte zůstat tady s námi. Nemůžete dovnitř, prosím, prosím,
4: já
8: prosím,
4: přece...
0: radšte jít s námi, ano? Prosím.
3: Blahopřej, milý Sigeli. To je přímo zázrak.
9: Vaše excelence, milovaný pane maršále, dovolte mi, abych jménem svého resortu...
3: Děkuji vám, pane ministře zdravotnictví a šindy.
2: Vaše excelence, jsem stěží mocem slova. Nám, klinice Lilientálově, se dostalo tak vysokého uznání. My vědečtí pracovníci jsme si ovšem vědomi, jak nepatrná a ubohá je naše zásluha proti té, která odvrátila daleko horší hlízu. Hlízu anarchie, epidemii barbarské svobody, lepru korupce a mor společenského rozkladu, který zachvátil a téměř smrtelně oslabil organismus našeho národa. A proto používám této vzácné příležitosti, abych se jako prostý lékař hluboce sklonil před tím největším lékařem, který nás všechny vyléčil z národního malomocenství tvrdou, někdy chirurgickou, ale vždycky spásonosnou terapií.
3: Děkuji vám, milí Sigelie. Vykonal jste veliké dílo.
5: Vidíte, dostává řád.
10: Nejvyšší vyznamenání.
2: Nejhlubší dík, vaše excelence.
3: Nashledanou. Pojďme, pánové.
0: Sol! Pojď stupeň, uzavřít průvod. Pokud jen, pojď!
11: Usmím dovnitř?
8: Okamžik, pane doktore, jen co je excelence pan maršál odjede. Tak už můžete dovnitř, pane doktore. A promiňte nám, že jsme vás na chvíli zatkli.
11: A to nevadí, to nevadí. Těšilo mě. Děkuju. Děkuju, ctěji.
12: Prosím, páni novináři, pan dvorní rada tu bude za okamžik.
13: Tady, pánové, na čísle 12 byste mohli vidět, jak vypadá takzvaná bílá nemoc, když není léčena podle naší metody. Ale já pánům nedoporučuju.
14: Ale bychom se přesto rádi podívali, pane.
13: No, prosím, jak si přejete. Prosím. No, prosím, prosím, račte vstoupit.
15: Pane asistente, ti tamti jsou ztraceni, že?
13: Ano, ovšem. Ale na 13 se mohou páni sami přesvědčit, jak vypadají výsledky po několika týdnech našeho léčení.
15: To bych se podíval.
13: Prosím, pánové,
14: prosím,
13: nerečte
14: se obávat.
10: To je opravdový hrdina.
13: Prosím, pane dvorní rado, páni, od novin jsou právě na 13.
10: Ale kdyby mě teď dali pokoj, jsem tak dojat. No tak prosím, no tak honem, kde je máte?
13: Prosím, pánové, prosím, pan dvorní rada právě přišel. Račte se rozestavit, pánové, pan dvorní rada vám poskytne informace.
10: Pánové, promiňu, ale jsem tak hluboce vzrušen. Kdybyste viděli, s jakým soucitem, s jakou mravní statečností se sklonil náš maršál nad lůžky těch nejubožejších. To byl nezapomenutelný okamžik, pánové.
15: A co řekl?
10: No, vyjádřil se potom až příliš lichotivě.
13: Kdyby pan dvorní rada dovolil. Jeho excelence se vyjádřila. Blahopřeji vám, milý Sigélie, je to zázrak. No, vykonal jste veliké dílo, pane dvorní rado.
10: Ano, ano, pan maršál skutečně velmi přecenil mou zásluhu. Pánové, nyní, kdy je nalezen bezpečný lék proti takzvané bílé nemoci, můžete napsat, že to byla nejhroznější choroba dějin, horší než středověký mor. Teď už není třeba zamlčovat dosah té hrůzy. Jsem hrdý, pánové, že palmu tohoto úspěchu si odnáší právě náš národ a že ho bylo docíleno na půdě kliniky mého velikého učitele a předchůdce Lilienthala. A doktor Galén, pojďte sem, Galén. Pánové, to je taky jeden z mých zasloužilých spolupracovníků.
16: Ale pane dvorní rado,
10: v naší lékařské vědě nezáleží na osobních úspěších. My pracujeme prostě pro lidstvo. No tak pojďte, nestyďte se, děti.
16: To snad
10: děti,
16: není
10: no.
16: Třeba, pane dvorní
10: rado. Ale všichni jsme splnili svoji povinnost, až po nejmenší ošetřovatelku. Jsem hrdý, pánové, že v tento veliký den mohu poděkovat všem svým spolupracovníkům.
15: A mohl byste nám říci, pane dvorní rado, v čem záleží vaše léčebná metoda?
10: Ne moje, pane. To je metoda kliniky Lilienthalovy. V čem záleží, pánové, to oznámíme lékařům. Léčebné prostředky náleží pouze do rukou odborných. Napište prostě, lék proti nejvražednější chorobě světa je nalezen. Nic víc. Ovšem, chcete-li tento radostný a nádherný den zvěčnit, pak píšte, pánové, o velikém vojevůdci, o hlavě našeho státu, o nádherném hrdinovi, který vkročil mezi malomocné, aby vzdoroval hrůze a nákaze. To bylo nadlidské, pánové. Opravdu, promiňte, nejsem mocen slova. Proměnete, pánové, moji nemocní mě čekají. Poroučím se, pánové, a kdybyste něco potřebovali, jsem vám vždycky k službám.
17: Tak to bychom byli hotovi, ne?
18: Prosím, prosím vás, pánové.
17: Prosím.
18: Pánové,
11: ještě snad chvilinku. Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor Galén, doktor chudý.
17: Komu to máme vyřídit?
11: Ano, komu? Všem králům a vladařům na světě. Napište jim, že bych je prosil, já byl totiž na vojně, pánové, jako doktor, víte? A já bych chtěl, aby už nebyly války, víte? Prosím vás, napište jim to.
17: Myslíte, že vás poslechnou?
11: Ano, no totiž Řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství. Ten lék proti Čengově nemoci, to je můj lék.
19: Váš? Rozumíte?
11: Nikdo druhý jej nezná a já ten lék nedám, dokud neslíbí, že se už nebude zabíjet. Prosím vás, pánové, řekněte, že jim to vzkazuju.
19: Vy byste nechal lidi jen tak bez pomoci umírat?
11: A vy byste je nechali zabíjet? Zabíjet olovem a plynem? Jako lékař musím být proti střílení a iperitu, že? Já jsem viděl, jaké svinstvo to v člověku dělá. No rozumíte, prostě jako doktor. Já nejsem žádný politik, pánové, ale jako lékař jsem přece povinen bojovat o každý lidský život, že ano? No, to je prostě lékařská povinnost odstranit válku.
19: Prosím vás, jak ji chcete odstranit?
11: Jak? No, prostě ať se zřeknou válečného násilí a já jim za to dám ten lék proti bílé nemoci, že ano?
7: Pane doktore, to přece... No. Promiňte, pánové, hned se vrátím.
19: Jak si, pane doktore, představujete, že byste přinutil vlády celého světa, aby na ten...
11: Ano, ano, jak. To je právě to těžké, že... Já vím, že se mnou nebudou jednat, ale když vy to napíšete v novinách, napište. Napište, že ten lék nedostane žádný národ, dokud se nezaváže, že už nikdy nepovede válku, víte?
19: Ani kdyby se musel bránit?
11: Bránit se. Poslyšte, já bych se taky bránil. Kdyby na nás někdo šel, tak budu i střílet, že ano. Ale proč by se nemohly zrušit útočné zbraně? Proč by se nemohlo ve všech státech omezit zbrojení?
19: Vyloučeno. To dnes žádný stát neudělá.
11: Ne? A to teda nechá své lidi tak hrozně umírat? Co? A lidé si to dají líbit? Ha? Myslíte, že se nebudou ani bouřit?
19: Něco na tom je, muselo by se počítat s veřejností, muselo to.
11: Ano, ano, a vy té veřejnosti řekněte, už nemusíte umírat ani malomocenstvím, ani válkou. Je tady lék, přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míru, aby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi, rozumíte? Se všemi národy. No a bude po bílé nemoci, že ano?
19: A co, když na to žádná vláda nepřistoupí?
11: Poslyšte, to by mě bylo hrozně líto. To bych pak svůj lék nemohl vydat.
19: Což?
11: Ne, prosím, to bych nemohl.
19: A co byste s ním dělal?
11: Co? Já? Jako doktor musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé.
19: A proč pak jenom chudé?
11: Protože jich je mnoho.
19: A bohatého byste do léčení nevzal?
11: Je mi líto, pane, ale to bych nemohl. To bych nemohl. Víte, bohatí mají víc vlivu, že ano? Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír? Víte, na ně se víc dá, víte?
19: A nezdá se vám, že je to k těm bohatým tak trochu nespravedlivé?
11: Je, pane, je, já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Každý má právo na život, že? Člověče, kdyby se dalo na chudé a na špitály tolik, jako na válečné lodi,
2: prosím, to byste... Prosím, pány novináře, aby opustili kliniku. Byl jsem právě informovan, kolega Galen nervově ochurabil.
19: Ale nás by ještě zajímalo,
2: pánové, pane dvorní radu. Tady za dveřmi je nakažlivá choroba. Je ve vašem zájmu vzdálit se. Pane asistente, doprovodíte laskavě pány novináře k východu.
7: Prosím,
2: pane.
7: Kláníme se, pane vodní radu. Děkujeme.
2: Galene, vy jste se zbláznil. Já přece nestrpím, aby se na půdě mé kliniky vedly takové nesmyslné a podvratné řeči. K tomu v takový den? Měl bych vás dát na místě sebrat pro pobouřování. No, naštěstí vás jako lékař omlouvám. Jste asi přepracován. Tak pojďte. Pojďte se mnou, doktore Dětino.
11: Proč?
2: Pěkně mi povíte chemickou formuli a přesné použití svého léku a pak si půjdete odpočinout. Máte toho zapotřebí?
11: Pane dvorní rado, já jsem ohlásil své podmínky, že ano. Jinak...
2: No jinak. Tak co bude jinak?
11: Prosím za prominutí, ale já... Já jinak svůj lék nemohu vydat.
20: Buď jste blázen, anebo vlasti zráce, Galéne. Žádám vás důtklivě, chovejte se jako lékař. Vaše povinnost je pomáhat nemocným. Po ostatním vám nic není.
11: Ale já bych jako lékař chtěl, aby se už lidé nezabíjeli.
20: Ale já na půdě své kliniky takové názory zakazuju. My nesloužíme, pane, žádné humanitě, nýbrž vědě a svému národu. Nezapomínejte, že jste na státním ústavě.
11: Ale proč, poslyšte, proč by náš stát nemohl uzavřít věčný mír?
20: Protože nemůže a nesmí. Pan Galen, jakožto cizinec původem, nemá patrně dost jasné ponětí o tom, co je poslání a budoucnost našeho národa. A prosím vás, už je dost toho nesmyslu. Žádám vás naposledy, abyste mi jako hlavě kliniky oznámil chemickou formuli svého léku.
11: Je mi hrozně líto, ale to prosím nemohu udělat.
20: Jděte a na mou kliniku už nevkročíte.
11: Prosím, ale je mi opravdu líto.
20: Mně také, člověče. Jak teď vypadám? Tady slavnostně ohlásím, že máme lék proti malomocenství a teď je s tím konec. A já? To je přece amen s mou vědeckou ctí, doktore Dětino. Ale raději tuhle porážku, než bych připustil vaše utopistické vyděračství. Raději nechám celý svět pojít na malomocenství, než bych strpěl i na jediný okamžik váš pacifistický mor.
11: Poslyšte, to byste neměl, to byste jako lékař neměl říkat.
20: Já nejsem jenom lékař, pane. Já, bohu dík, sloužím taky svému státu. Ven!

0: Tak vidíš, maminko, už mají lék proti tomu malomocenství. Tady to stojí.
1: Chvála Bohu.
0: To si myslím. A vidíš, já jsem to říkal, za dnešního stavu civilizace přece nenechají uhynout tolik lidí. Co pak je padesátka nějaký věk, aby měl člověk umřít? Já ti řeknu, maminko, teď jsem zase rád na světě. Člověk se přece jenom musel bát. Jenom u nás zašlo na tu bílou nemoc přes 30 kolegů a všichni kolem padesátky.
1: Chudáci.
0: No tak, abys věděla, dnes ráno si mě zavolal sám baron Krieg a povídá: kamaráde, tadyhle nám umřel ředitel účtárny. Zatím ji povedete vy a do 14 dnů budete jmenován ředitelem. Víš, chtěl jsem tě překvapit, až dostanu to jmenování, ale když je dnes takový šťastný den. No tak, no maminko, tak co pak tomu říkáš?
1: No to víš, jsem ráda. Kvůli tobě.
0: A kvůli sobě ne? Ale maminko, považ, to bude o 12 000 ročně víc. Já nevím, ale máš-li tam ještě tu láhe vína, co jsem ti dal k narozeninám?
1: Nepočkáme na děti.
0: Ale co? Holka je někde s tím svým a kluk dělá zítra státnici. Jen to sem dones.
1: Jak chceš.
0: Prý to hrozilo víc než středověký mor. Dnes už není, ale středověk, holenku. Dnes lidé nebudou tak hloupě umírat. No co pak náš maršál? To je hrdina. Já bych tam nelezl mezi ty malomocné. Já ne. Tak tedy ředitelem účtárny. Uctivá poklona, pane řediteli, služebník, pane řediteli. Jak se ráčil vyspat, pan ředitel? No, tak. To víte, ta odpovědnost. Proč pak neseš jenom jednu sklenici? Co pak ty nebudeš pít se mnou, maminko?
1: Ne, já jenom písám.
0: Tak na tvoje zdraví, maminko. No. A hubičku. Hubičku mi nedáš?
1: Ne, prosím tě, ne.
0: Ano, no, dobře. Ředitel účtárny u Kriega. Holenku, to půjdou mýma rukama denně miliony. Miliony. V číslicích. Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Kriega, že to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je veliká kariéra, matko. No tak, abys věděla, na to místo si brousilo zuby 5 mých kolegů. A všichni zemřeli. A všichni na tu bílou nemoc. Člověk by skoro řekl...
1: Co?
0: No nic. Jenom mě tak napadlo... Když k tomu připočteme, že se nám teď vdá i dcera, ten její si přece jenom našel místo, o kluk se dostane do úřadu jenom, co udělá ty státnice. Víš, matko, já to řeknu, jak to cítím. Zaplať pámbu za to malomocenství.
1: Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit?
0: Vždyť je to pravda, maminko. Koukej se, nám to pomohlo. A mnoha jiným lidem taky. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci, tak já nevím. To by se nám asi tak dobře nevedlo, jako se nám vede teď. Tak je to. A teď proti tomu našli lék. Nám se už nic nemůže stát, maminko. Já jsem to ještě ani nedočetl. A vždyť to vždycky říkám, profesor Sigelius je kapacita. Zrovna na jeho klinice to našli. Byl tam náš maršál. Prý to byla nadlidská chvíle, o to věřím. To si musíš přečíst, maminko. Já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se tak minul. To je velký muž, ohromný voják, maminko.
1: A válka bude?
0: No to víš, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce. U nás u Krígu se teď pracuje na 3 směny. Samá munice. Nemyslíš si, teď se tam stát ředitelem účtárny, to je veliká důvěra. Řeknu ti, abych to na sebe ani nebral, kdyby to nebyla vlastenecká povinnost, tak je to.
1: Já jen, aby náš hoch nemusel na vojnu.
0: Jen ať splní svou povinnost, matko. Ostatně na vojenskou službu je slabý. A žádná starost, holenku. Budoucí válka, ta nepotrvá ani týden. Rozdrtíme nepřítele na padrť. Dřív ještě než se dozví, že vůbec je válka. Tak se to dělá, maminko. A teď mě nechej číst. Zatracený chlap. Jak si tohle může dovolit? A že to ty noviny tisknou? Já bych toho chlapa jednoduše dal sebrat a zastřelit. Vždyť je to zrádce.
1: No, tak co tam máš?
0: Ale tady čtu, prý ten lék našel nějaký doktor Galén. A ten prý jej nevydá žádnému státu na světě, který neuzavře věčný mír.
1: A co je na tom tak zlé?
0: Prosím tě, jak se můžeš tak hloupě ptát? To přece dnes žádný stát nemůže udělat. Co pak jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír? Vždyť je to přímo zločin. Tak to by se měli Krígovi podniky zavřít, ne? A 200 000 lidí vyhodit na dažbu, co? A ty se ještě ptáš, co je na tom tak zlého. Zavřít toho chlapa. Vždyť je to pobuzování, mluvím dnes o míru. Jakým právem si takový vošoust dovolí žádat, aby kvůli němu celý svět ozbrojil?
1: Ale když našel ten lék...
0: To je ještě otázka, maminko. Já ti řeknu, ten uličník vůbec nebude doktor, ale nějaký tajný agent, provokatér, placený od nějakého cizího státu. A panečku, na toho ať si dají pozor. Žádné dlouhé řeči a zavřít. A teď chlapíku kápni boskou. Tak se to dělá, maminko.
1: Ale podívej, kdyby měl opravdu ten lék...
0: Holenku, na to dnes máme prostředky, aby lidé mluvili. Prosím tě, co pak by nás ten všivák směl nechat chcípat na malomocenství pro nějaké své pitomé utopie, jako je věčný mír? No to by byla krásná humanita.
1: Ale vždy ten doktor jenom říká, že chce odstranit zabíjení.
0: Tarebák! Co pak sláva národa? To není nic. Kdo mluví proti zabíjení, mluví proti našim nejsvětějším zájmům. Rozumíš?
1: Ne, nerozumím. Já bych chtěla, aby byl mír. Kvůli nám všem.
0: Mami, já se s tebou nebudu přít. Ale řeknu ti rovnou, kdybych já měl volit mezi tou bílou nemocí a tím věčným mírem, tak jsem raději pro tu bílou nemoc. Tak, teď to víš.
1: Jak myslíš?
0: Prosím tě, co je s tebou? Ty jsi nějaká... Proč máš ten šál na krku? Je ti zima?
1: Ne, není, ne.
0: No tak to sundej, nebo ne. Se nachladíš.
1: Ne,
0: ukaž.
1: Ne, ne.
2: Ježiši. Matko. Maminko. Ty máš na krku bílou skvrnu.

0: Další.
1: Ano, pane doktore.
2: Koukej. Tady na krku.
3: No, to už máš dobrý.
2: To si myslím. Krásně se nám to hojí, říká doktor.
4: Musíme chvilku počkat, maminko. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A mě posledně řekl, už se nám to hnulo, člověče. Už se nám to hodně zmenšuje.
2: Tak to vidíš, ty troubo.
3: A nejdřív mě nechtěl vzít. Když jste pekař, povídá, tak nejste chudý člověk a já léčím jenom chudé. A já jsem mu řekl, pane doktore, když má pekař malomocenství, tak u něho nikdo nekoupí ani housku. Vždyť já jsem na tom hůř než žebrák. No tak mě nakonec vzal.
0: Další nemocný.
3: Pojď už.
4: Tak vidíš, maminko, nakonec ho vzal a byl to pekař.
5: Pane Bože, já mám strach.
6: Já před ním padnu na kolena a řeknu mu, pane doktore, mějte slitování. Děti máme nezaopatřené. Co pak je to hřích, že se člověk poctivou prací domůže vyššího postavení? Po celý život jsme si odpírali. Přece ten doktor nemůže být tak tvrdý.
5: Když on prý léčí jenom ty nejchudší.
6: A to bych se podívala, aby tě nechtěl vzít. To bych mu něco řekl, to víš.
5: Prosím tě, jenom nebuď na něho prudký.
6: Ale ne. Ale já mu řeknu, co je jeho lidská povinnost. Já mu řeknu, pane doktore, ať to stojí, co stojí. Tady jde o mou ženu.
0: Další. Další.
6: Zde, prosím.
0: Co vy chcete?
6: Pane doktore, kdybyste byl tak laskav, tady má žena.
0: Kdo jste?
6: Já, prosím, já jsem účetním ředitelem Krýgových podniků.
0: Co? Krýgových podniků? Aha, prosím, to já nemohu. Je mi hrozně líto, pane, ale já léčím jen chudé.
6: Pane doktore, mějte slitování. Budeme vám do smrti žehnat.
0: Poslyšte, ne, prosím vás, to ne. Podívejte se, já opravdu mohu jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí, ti mohou spíš.
6: No, prosím, pane doktore, já jsem ochoten cokoliv, ať to stojí, co stojí.
0: O to nejde, prosím, podívejte se, ti bohatí mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá. Mají větší vliv, pane. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu.
6: Pane doktore, já bych rád, ale já osobně nemohu nic dělat.
0: Ano, to říká každý. A jak mám potom já? No, co dělat? Je mi hrozně líto.
6: Pane doktore, prosím vás, aspoň z lidské povinnosti.
0: Ano, vidíte. Já tu povinnost vzal na sebe, pane. To je právě to. To je hrozně těžké. Poslyšte, kdybyste vy se zřekl svého místa u barona Krýga, kdybyste mu řekl, že už nechcete pracovat pro jeho munici.
6: No a čím bych se měl potom živit, pane doktore?
0: No, tak vidíte, vy se taky živíte válkou.
6: No, kdybych dostal jinde místo účetního ředitele. Pane doktore, člověk se teprve k stáru dopracuje. To přece nemůžete žádat.
0: No, vidíte, o takových lidí jako vy nemůže člověk vůbec nic žádat. No tak s Bohem, pane, je mi líto.
5: Tak vidíš.
6: Pojď. Je to bezcitný padouch. O takové místo by člověka připravil

0: Jen račte dál, drahý barone Krígu.
1: Děkuju vám, milý dvorní rado. Už jsem myslel, že se k vám ani nedostanu.
0: To věřím, v takových dobách. Prosím, prosím, posaďte se.
1: Děkuji vám.
0: Tyhle dny na vás kladou veliké nároky, že?
1: Ano, značné nároky. Pravda.
0: Ale jsou to veliké doby.
1: Co? A tak, vy myslíte politicky. Ano, veliké doby. Veliké a těžké.
0: Pro vás jistě těžké, drahý pane barone.
1: Proč myslíte?
0: Myslím, no ta příprava na válku, která se chvála Bohu zdá nevyhnutelná. Řídit v takové době Krígovy podniky, to není maličkost.
1: No ano, pravda. Poslyšte, milý dvorní rado, myslel jsem, že bych u vás mohl složit nějakou částku na zkoumání té bílé nemoci.
0: To je celý baron Krík. I v tak veliké a napjaté době stále myslet na vědecké účely. Pořád stejně velkorysí a spontánní. To víte, pane barone, rádi přijmeme a pokud naše síly stačí, použijeme k dalšímu bádání.
1: A jak to vypadá, milý Sigelie?
0: S Čengovou nemocí. Děkuju za optání. Rozmáhá se nám až. Naštěstí lidé teď myslí více na příští válku, než na bílou nemoc. Nálada je velmi optimistická, barone Krígu. Naprostá důvěra.
1: Že se zdolá ta nemoc?
0: A to ne, ne. Že vyhrajeme tu válku. Celý národ důvěřuje v maršála, ve vás a v naše nádherné vojsko. Ještě nikdy nebyla tak příznivá chvíle.
1: A doposud se nenašel žádný lék, aby...
0: Ne, dosud ne. Jenom ten Galénův prostředek. Pracuje se ovšem úsilovně dál.
1: No, tak to je snad všechno. Mimochodem, co dělá ten doktor Galén?
0: Léčí své chudé. To víte, takové demagogické gesto. Ale léčebné výsledky ten potřeštěnec má.
1: Bezpečné?
0: Bohužel skoro na 100%. Ještě dobře, že naše veřejnost je tak rozumná. Ten blázen Galén si myslel, že bude vydírat svým lékem pro svou nesmyslnou utopii.
1: Doktor Galén ovšem zásadně odmítá léčit bohaté, že?
0: Prosím vás, takový fanatik. Zapadl mezi ty své chudé a fantazíruje dál o věčné míru. Taková mánie. Řekněte sám, dneska blouznit o věčném míru.
1: Tedy za těch okolností se nedá proti bílé nemoci dělat nic, že?
0: Dá, barone Krígu. Chvála Bohu, dá.
1: To rád slyší, milý Sigelie. Opravdu velmi rád. A co prosím vás?
0: Pane barone, je to zatím přísně důvěrné.
1: Ano.
0: Zkrátka v nejbližších dnech vyjde nařízení,
1: ano,
0: které zavede povinnou izolaci takzvaných malomocných. To je mé dílo, pane barone. Sám maršál mě slíbil, že se opět zasadí. To je dosud ten největší úspěch, kterého se proti bílé nemoci na světě dosáhlo.
1: Ano. To je jistě krásný úspěch. A jakou izolaci myslíte?
0: Tábory. Pane barone, každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bude dopraven do střežených táborů.
1: A tam se nechá pomalu umřít.
0: Ano, ale za lékařského dozoru. Kdo by se pokusil z tábora uprchnout, bude zastřelen. Nákaza Čengovou nemocí bude potlačována násilím. Jiné záchrany není.
1: Máte asi pravdu, milý Sigelie. Škoda, že se vám to nepodařilo dřív.
0: No ano, ano, škoda. Ale svrchovaný čas uzavřít všechny malomocné mezi ostnaté dráty a nepovolit ani jedinou výjimku.
1: Ano, ano. Hlavně nedovolit ani jedinou výjimku. Děkuju vám, milý dvorní rado.
0: Pane barone,
2: Vám není dobře?
1: Kdybyste se podíval, milý Sigelie. Tady na prsou.
2: Ukažte. Proboha. Tak se můžete ustrojit, pane baron.
1: Je to...
2: Zatím se nedá nic říci. Malá bílá skvrnka. Patrně pouhá dermatóza.
1: A vy mi radíte?
2: Kdyby šlo nějak přimět doktora Galéna, aby pana barona vyšetřil.
1: Děkuju vám, milý Sigelie. Děkuju vám. Ruku vám nemám podávat, že?
2: Nikomu, barone Krígu, nikomu už nepodat ruku.
1: A říkáte, že to nařízení o izolaci nemocných vyjde v nejbližších dnech? To tedy musím zařídit, aby v mých továrnách zvýšili výrobu ostnatých drátů.

0: No poslyšte, člověče, dobré je to. Můžete se ustrojit.
1: Děkuju, pane doktore. A co jsem dlužen?
0: No vždyť musíte ještě přijít za 14 dní, abych se podíval. Jen jděte, jděte.
1: Děkuju, pane doktore.
0: Další nemocný.
2: Dobrý den.
0: Co je s vámi, člověče?
2: Pane doktore, já mám tu bílou nemoc.
0: Odložit. Tak ukažte se, člověče. No poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale čím jste?
2: Bez místa, pane doktore. Býval jsem v kovodílně.
0: A teď?
2: Co se tak najde? Já jsem slyšel, že pan doktor pomáhá chudým.
0: Tak poslyšte, to by trvalo tak 14 dní. Za 14 dní byste mohl být v pořádku. 6 injekcí by to spravilo, člověče. Můžete zaplatit 6 injekcí?
2: Ale ovšem... Totiž... Podle toho, nač by to přišlo?
0: Tak to by přišlo hodně draho, pane barone Krígu.
2: Ale pane doktore, já přece nejsem žádný baron Krík.
0: Ale poslyšte, pane, prosím vás, to ne, to nejde tohle, to bych prosím nemohl s vámi dál jednat. A na to je škoda našeho času. Prosím.
2: Máte pravdu, doktore, škoda času. Já vím, vy léčíte jenom chudé. Ale kdybyste mě vzal do léčení, dám vám k osobní dispozici, kolik bychom řekli, milion.
0: Co, milion?
2: Máte pravdu, 5 milionů. Doktore, to už je slušná částka. Řekl jsem 10 milionů, ne? Z 10 miliony se dá už mnoho dělat. Například, kdybyste měl na mysli určitou propagandu...
0: Počkejte. Vy jste řekl 10 milionů?
2: 20!
0: Na propagandu míru?
2: Nač chcete? Pane, za ty peníze si můžete nakoupit tisku. Mě má propaganda za celý rok nestojí ani tolik.
0: Poslyšte, to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo pro mír?
2: Ano, to stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír, anebo pro válku.
0: No vidíte... Vidíte, to mě nenapadlo. Tady se člověk nic nedozví. A jak se to, prosím vás, dělá?
2: Musíte mít styky.
0: Jo, styky. Bože, já...

0: Chcete organizovat propagandu pro věčný mír?
1: Ano, ano, organizovat propagandu. Vy máte ty styky. A já, víte, já bych vás za to vyhojil.
0: Promiňte, doktore, ale tohle bych, myslím, nedovedl.
1: Ne? Tak poslyšte, pane. To je zvláštní. Vy jste vlastně svým způsobem poctivý člověk.
0: Možná. A vy jste hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám, docela sám, na vlastní pěst vynutit mír?
1: Ne, pane. Sám ne. Já mám silného spojence, víte?
0: Ano, ano, ano. Bílou nemoc. A strach. Máte pravdu, člověče. Já mám strach. Kriste Ježíši, já mám strach. 20-30 milionů za jeden. Za jeden jediný život.
1: Vy máte takový strach z bílé nemoci?
0: Ano.
1: To je mně hrozně líto. Tak vyhrňte rukáv. Poslyšte, nemohl byste ve svých podnicích zastavit výrobu zbraní a munice?
0: Nemohl.
1: Bože, to je těžké. Tak co mě vůbec můžete dát?
0: Jenom peníze.
1: No, vždyť vidíte, že bych neuměl. Ne. To by bylo zbytečné. Docela zbytečné. Jan.
0: Vy mě nechcete vzít do léčení.
1: Je mě hrozně líto. Můžete se ustrojit, pane barone.
0: To je tady konec. Kriste Ježíši. Ježíši Kriste ukřižovaný.
1: Vy se ještě vrátíte, člověče?
0: Mám ještě jednou přijít.
1: No ano. A můžete si tam vzadu přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku.
0: Poslyšte, doktore, mně se zdá, že nejste tak docela naivní.
1: Až si to rozmyslíte, tak přijdete. Další nemocný.

0: Kriste Ježíši ukřižovaný.
1: Ježíši Kriste, Pane Bože na nebesích.
2: Pan baron Krík.
3: A? Že prosím. Vítám vás, milý barone. Posaďte se.
4: Vaše excelence.
3: Sedněte si.
4: Děkuji, vaše excelence.
2: Nikdo ať nás neruší.
3: Tak, kamaráde, k raportu. Ne, jen seďte, milý barone. Jen seďte. Zavolal jsem si vás, abyste mě osobně

0: podal zprávu. Tak jak si stojíme?
1: Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všecky možnosti.
0: No a výsledek?
1: Nejsem ještě spokojen. 80 těžkých tanků denně.
0: Místo žádaných 65?
1: Ano.
0: Báječné.
1: Dále 700 stíhaček denně. Mm. 120 bombardovacích letadel. Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro nás.
0: No všem, no všem. No a dál?
1: S municí je to slušné. Můžeme dodat o 30% víc, než žádá hlavní štáb.
0: Skvěle. A plynce?
1: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda.
0: Co pak?
1: V jedné dílně praskla nádobka.
0: Kolik mrtvých?
1: Všichni. 40 děvčat a 3 muži. Smrt byla okamžitá.
0: Krásný výsledek. Opravdu. Gratuluji, milý barone.
1: Děkuji, vaši excelenci.
0: Tedy tak dalece by bylo všechno připraveno.
1: Ano, vaše excelence.
0: Báječně. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec?
1: Děkuji, vaši excelenci, je zdrav.
0: Slýchám o něm od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma se co nejdříve naváže příbuzenský svazek, co?
1: Byla by to pro mě veliká čest, vaše excelence. No.
0: A pro mě upřímná radost, Krýgu. Protože nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď. To se nezapomíná, příteli.
1: Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast. Bylo to v zájmu mého průmyslového koncernu.
0: Pamatujte se, Krýgu, jak jsme si podali ruku, než jsem tehdy vytáhl se svými vojáky proti vládě?
1: Pane maršále, na takové dny se nezapomíná.
0: No tak, starý příteli, podejme si ruce i dnes. Teď. Před větším a slavnějším tažením.
2: Já nemohu vaší excelenci podat ruku.
0: Jak to? Proč?
2: Vaše excelence, já jsem malomocný.
0: A bože. Bože. Krýku. Byl jste u Sigelia?
2: Byl.
0: No a co?
2: Poslal mě k doktoru Galénovi.
0: No?
2: Tam jsem také byl.
0: A co řekl Galén?
2: Že se mohu do 14 dnů vyhojit.
0: No, no chvála Bohu, no tak vidíte. No ani nevíte, jak jsem rád, kamaráde. No tak vidíte, budete zase zdrav.
2: Ovšem, splním-li jednu podmínku.
0: Spendej, Krigu, spendej. Já vám to sám nařizuji. My vás příliš potřebujeme, barone Krigu, ať to stojí, co chce. No. Jakou podmínku máte splnit?
2: Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.
0: Ach tak. Ten Galén je doopravdy blázen, co?
2: Snad. V očích vaší excelence jistě.
0: A ve vašich očích ne?
2: Pan maršál promine, ale já se na to dívám z trochu jiné stránky.
0: No, Krýgu, to je přece vyloučeno, aby vaše továrny zastavily výrobu.
2: Technicky to nemožné není, vaše excelence.
0: Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby na té podmínce netrval.
2: Jeho jediná podmínka je mír.
0: Dědinství! Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějakého takového utopisty. Počkejte. Počkejte, tak vy povídáte, že by vás do 14 dnů uzdravil.
1: Ano.
3: Podívejte se, Krígu. Řekněme, že byste na těch 14 dní zastavil výrobu válečného materiálu. No, bylo by to velmi nemilé, ale pro vás bych to udělal, no.
0: No a jakmile budete zdrav?
2: Děkuji, tak... vaši excelenci. Ale nebylo by to poctivá hra.
0: No, kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře.
2: To vím, excelence. Ale Galen není tak hloupý. Může léčení protahovat.
3: To je pravda. To je pravda. Bude vás mít prostě v rukou. To je. No tak řekněte, Krígu, co myslíte vy sám?
2: Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut přijmout Galenovu nabídku.
0: Krígu, to je šílené.
2: Ano. Strach je šílený, vaše excelence.
3: A vy se tak bojíte?
2: Ano.
3: To je ovšem náramně těžká věc.
2: Ano. Maršále, kdybyste věděl, to je tak odporný pocit, když člověka proniká strach. Strach až do konečků prstu. Já pořád vidím sebe sama. Ježíši Kriste. Kriste, Bože na nebesích, copak se nikdo nesmiluje?
3: Ale já vás mám rád, Krígu. Vždyť já tě mám rád, člověče, jako svého bratra. Tak co mám s tebou dělat?
2: Udělejte mír, excelence. Udělejte mír. Spaste mě. Spaste nás všechny. Maršále, zachraňte mě. Na kolenou vás, maršále, prosím.
0: Staňte! Barone Krígu!
2: Prosím, vaše excelence.
0: Barone Krígu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi dal. Vy musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Víc! Víc, rozumíte?
2: Podle rozkazu, vaše excelence.
0: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.
2: Ano, vaše excelence.
3: A na to mi dáte svou ruku.
2: Ne. Ne, maršále. Jsem malomocný.
0: Já se nebojím, Krígu. V tom okamžiku, kdybych se bál, přestanu být vůdcem. Vaši ruku, barone Krígu.
2: Maršále, podle rozkazu.
3: Děkuji vám, barone Krígu.
2: S Bohem. Maršále.

0: Vaše excelence, doktor Galén.
1: Uveďte ho. Doktor Galén?
2: Prosím, pane dvorní rado.
0: Vaše excelence.
2: Totiž vaše excelence.
1: To nevadí. Pojďte blíž.
2: Prosím.
1: Posaďte se. Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galéne, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. To je podivuhodné.
2: No, děkuju. Děkuju ctivě, pane. Totiž vaše excelence.
1: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktore Galéne.
2: Ale já... No, to by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence. To bych, prosím, opravdu nemohl.
1: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galén.
2: Já bych jinak z největší radosti, vaše excelence, ale já přece nemohu řídit, no, člověk nemá ani tu zkušenost, že ano?
1: Tak vám to řeknu jinak. Můžete jít. Vy jste odmítl vzít do léčení barona Kriga.
2: A to ne, prosím, já jen, tady byla jistá podmínka.
1: Vím. Budete tedy léčit barona Kriga bez jakékoliv podmínky, doktore Galéne.
2: Je mě hrozně líto, pane, totiž vaše excelence, ale to opravdu nejde. Já musím trvat na své podmínce.
1: Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby plnili rozkazy?
2: No, podívejte se. Vy mě můžete dát zavřít, že ano, ale...
1: Dobře. Dobře.
2: Poslyšte, pane, nedělejte to. Já mám tolik pacientů. Zabijete je, když mě dáte zavřít.
1: Nebyli by to první mrtví na mé cestě. Ale vy si to ještě rozmyslíte, co?
2: To opravdu nejde.
1: No, člověče, jste blázen? A nebo jste takový hrdina?
2: A to ne, prosím, já... No, hrdina, to jistě ne. Ale já byl na vojně, jako lékař. A když jsem viděl tolik lidí umírat... Tolik zdravých lidí, že ano?
1: Já byl také na vojně, doktore. Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já je přivedl zpátky jako vítěze.
2: No to je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane totiž vaše excelence.
1: V jaké hodnosti jste sloužil?
2: Jako asistenční lékař u 630. pěšího pluku, pane maršále.
1: Skvělý pluk. Nějaké vyznamenání?
2: Zlatý kříž z meči, pane maršále.
1: Bravo.
2: Děkuju. Děkuju, pane maršále.
1: Dobrá. Půjdete a budete se tedy služebně hlásit u barona Kriga.
2: Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti.
1: Prosím. Jak myslíte? Dáte zatknout doktora Galéna?
0: Podle rozkazu, vaše excelence.
2: Poslyšte, pane, nedělejte to. Můžete mě potřebovat třeba i vy.
3: Co? Já? Já ne!
1: Nic. Nic, můžete jít. Sedněte si, Galene. A tak prosím, posaďte se. Jak vám to mám říci, tvrdohlavý člověče? Podívejte se. Mně záleží osobně na baronu Kriegovi. Je to vzácný muž. Můj jediný přítel. Vy nevíte, jaká je to samota být diktátorem. Mluvím s vámi jako člověk. Zachraňte, doktore, zachraňte barona Kriega. Už jsem hodně dlouho nikoho neprosil.
2: Bože. Bože, to je tak těžká věc. Já bych tak rád... Poslyšte, já bych měl taky prosbu.
1: To není odpověď.
2: Prosím vás, vaše excelence, já jen okamžik. Vy jste takový státník a máte tak nesmírnou moc. No, to ne, že bych vám chtěl snad lichotit, ale bohužel je to tak. Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír, vždyť se celý svět bojí jenom vás, všichni zbrojí jen kvůli vám. Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano?
1: Mluvil jsem o baronu Kriegovi, doktore.
2: No ano, právě. Vy ho můžete zachránit. Jeho a všechny malomocné. Záleží to jenom na vás. Pro Boha vás prosím. Zachraňte ty chudáky malomocné. A co se týče pana barona, vždyť mě to tak mrzelo. Prosím vás, už kvůli němu.
1: Baron Krieg na vaší podmínku nemůže přistoupit.
2: Ale vy můžete, pane. Vy můžete udělat všechno.
1: Nemohu! Nemohu! Já se musím řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, je má povinnost jej pro ten boj vychovat.
2: Jenže kdyby nebylo vás, tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano?
1: Nešel, nemohl by jít. Nebyl by tak dobře připraven, nebyl by si vědom své síly, svých šancí. Dnes o nich Boudík ví a já jen plním jeho vůli.
2: Kterou jste vy sám vyvolal.
1: Ano, ano, ano, vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka a já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nemohu a nesmím připravit o jeho vítězství.
2: Ano. Ani o jeho padlé, že ano?
1: Ani o jeho padlé. Člověče, teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny.
2: A mrtvé. Já jsem viděl ve válce víc těch mrtvých, víte?
1: No, to dělá vaše řemeslo, doktore, víte? Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdin.
2: Ano, ano, ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli.
1: Zač vy jste dostal ten řád?
2: No to bylo jenom za to, že jsem ovázal nějaké raněné.
1: Ano, já vím. A bylo to na bojišti. Mezi zákopy. A člověče, to nebyla statečnost?
2: Nebyla, prosím. To jen prostě jako lékař. A to člověk musí, že ano?
1: Poslyšte, vy s tím vaším mírem. Proč? Jakým právem tohle to všechno děláte? Řekněte, je vám to uloženo?
2: Já nerozumím, prosím.
1: No, máte nějaké vyšší poslání?
2: A tak, no, to ne, to vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, prosím.
1: Ale pak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí.
2: Čí? Čí vůle?
1: No Bůh. Vždyť Já jsem pověřen Bohem, člověče, jinak bych přece nemohl vést.
2: To teda musíte vést válku?
1: Ano. Ano. Ve jménu národa.
2: Jehož děti padnou v boji.
1: A to budou vítězství. Ve jménu národa.
2: Jehož otcové a matky zajdou malomocenství.
1: A na těch nemám zájmu, doktore, z těch už vojáci stejně nebudou. No, nechápu, proč jsem vás ještě nedal zatknout.
2: Vaše excelence poroučí?
3: Vy uzdravíte barona Kriega. Vlast ho potřebuje.
2: No tak, tak já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, Žáno.
1: A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, co?
2: Ano, vaše excelence. Až splní tu nemožnou podmínku, prosím.
1: Vy na tom trváte?
2: Ano.
1: No, pak ovšem, okamžik. Co je? Ano, osobně. Jak? Ano. A je už... Kdy se to stalo? Ano. Děkuji. Můžete jít, Galene.
2: Já mohu.
1: Chvála Bohu. Před 5 minutami se baron Kriek zastřelil.

0: Tedy jen v hlavních rysech, pane ministře.
1: Všude se rozmáhá agitace proti válce. I nejvyšší kruhy se angažují pro mír. Dokonce i jeden královský dvůr.
0: To vím.
1: Prostě veřejné mínění celého světa bude zuřivě proti každé válce. To dělá ten strach před malomocenstvím, vaše excelence. Lidé už nechtějí politiku. Chtějí jen lék, jen záchranu. Dostávám hlášení, že už i u nás se mluví dost malomyslně. Řekněme přímo protiválečně. Raději prý zdraví, než nějaké vavříny.
0: Zbabělci, teď. Teď, když jsme tak připraveni, taková příznivá situace se naskytne stěží jednou za 100 let. Poslyšte, vy mě ručíte za to, že ta nálada bude u nás potlačena.
1: Vaše excelence, nadlouho za to ručit nemohu. Je krajně nutno uklidnit veřejnost.
0: Ale čím?
1: Přinutit toho doktora, aby dal k dispozici svůj lék.
0: A člověče, to, kdyby se dal na skřipec, je to marné. Já ho znám.
1: Máme své osvědčené prostředky, jak vykonat na lidi nátlak.
0: No, jenže ty prostředky obyčejně končívají smrtí. Ne, to děkuji. To by v našem případě nedělalo dobrý dojem.
1: Pak by nezbývalo, než třeba dočasně povolit tomu volání po míru.
0: A propást tak příznivou situaci, ne? Škrtněte to.
1: Nebo udeřit tak rychle, než se sformuje mírová fronta. To znamená
0: udeřit ihned. A udeřit na nejslabší místo. Pokud jde o příčiny k vojenskému zakročení.
1: Máme je připraveny už dávno. Úklady proti našemu státu. Soustavné provokace a tak dále.
0: Děkuju vám. Konečně. Bože, konečně povedu svůj národ k velikosti.

0: kdy naše stříbrná letadla už rozsevají zkázu nad městy našich zákeřních nepřátel. Chci se zodpovědět svému národu ze svého nejtěžšího kroku. Ano, zahájil jsem válku. Zahájil jsem ji bez vypovězení. Učinil jsem tak proto, abych ušetřil tisíce životů vašich dětí, jež v tomto okamžiku vyhrávají svou první bitvu, dříve, než se nepřítel mohl vzpamatovat ze svého zděšení. Žádám vás dodatečně o váš souhlas!
1: Ať je válka! Ať je žije maršál! Ať je válka! Ať je maršál!
0: Bále! Zvedl jsem boj! Bez dalšího ponižujícího jednání s tím malým, mizerným státečkem, který si myslel, že může beztrestně provokovat a urážet náš veliký národ a rozvracet jeho pořádek a bezpečnost svými placenými bandity.
1: Pověsi!
0: Byla jen jedna cesta. Zničit trestnou výpravou ten obtížný státeček, který soustavně ohrožoval náš mír. Zničit ten malý, méně cenný národ, který nemá ani práva žít. Zničit jej, ať jej chrání kdokoliv. My se nebojíme nikoho.
1: Nikoho!
0: My jsme tuto válku nechtěli. Ale my vyhrajeme. Vyhrajeme ji z vůle Boží. Vyhrajeme ji, protože my jsme v právu. My jsme v právu. My jsme v právu.
1: My jsme v právu. Ať je válka. Ať je válka. Ať je válka.
0: My jsme v právu. My jsme v právu.
2: Co je vám, excelence?
3: Co se ti stalo, tati?
0: Nechte mě být. Podívejte se. Tady. Na prsou.
2: Ukažte.
0: Já tady nic necítím. To je jako mramor. Jako mramor.
3: Ale ne, tati. Nic tam nemáš. Ani se tam nedívej.
0: Tady, bez citu. Docela bez citu.
3: Tatínku, to nic není, uvidíš.
0: Ne. Já vím, co to je, holčičko, jdi. Nech mě být. Nech mě být. Já vím, co je. Už to. Už to. Už to.

0: nesmíte. Slyšíte, drahoušku?
1: Pavle, když to tě jde.
0: Já vím, ale teď nesmíte plakat.
2: Haló? Morně, da si Dielius? Tady Krík. Přijďte i hned sem do maršálova paláce. Ano, k maršálovi samotné. Ano. Ano. Bílá skvrna.
0: Prosím vás, Aneto, neplačte.
3: Přece jen mě mají rádi. Je to veliký den. No, neplač, malá.
2: Vaše excelence, dovolil jsem si zavolat dvorního radu Sigelia.
3: Ano, Pavle. Abych stonal podle vědeckých předpisů. Že? Slyšíte je? Jak jásají. Konečně jsem z nich udělal národ. Zvláštní. To místo na prsu je studené jako mramor. A jako bych to už ani nebyl já, co?
1: Sedni si, tatínku.
2: Dovolte, vaše excelence. Jeho excelence, pan maršál, vám děkuje. Právě si odebral k své práci.
3: Je to hodný, Chaneto. Starého Kriega jsem měl velmi rád. Chudák baron Krieg. Chudák. Chudák.
1: Ale ty nebudeš nemocný. Přijdou největší doktoři světa a uzdraví tě. Teď si musíš lehnout, tatínku.
3: Ne, já přece nemohu stonat. Holčičko, já musím vést válku. To uvidíš, já na to vůbec nebudu ani myslet. To přejde, já přece musím dělat tu vojnu. Jen se přijdou první zprávy. Slyšíte, jak venku jásají? A zní to jako z jiného břehu.
2: Kdyby to vaše excelenci rušilo.
3: Ne. Nechte je být. Teď všude vlají prapory. Měl bych jet městem, ukázat se a říct si všem, že my jsme právu. My jsme právu.
1: Ne, to nesmíš, tatíku, to nesmíš. To nesmíš.
3: Já vím, že nesmím, dceruško. To nic, počkej, až pojedu v čele vojáků jako vítěz. Jako budeš mít radost. Pavle, válka je krásná věc. To je pro nás muže to největší na světě. Udeřit na pravém křídle. Obchvat. Vražte tam 10 armádních sborů.
4: Pan dvorní rada Sigelius přijel. Mám ho uvést sem?
3: Co chce?
1: Uveďte ho do tatínkovy ložnice.
4: Prosím.
3: Už vím. Nejlepší doktoři světa, co?
1: Nesmíš se bát, tati.
3: Co? Maršál se nebojí, holčičko. Maršál má své poslání. Maršál má své poslání.
0: Plač, Aneto. Plač. Teď můžeš.
1: Poslyš, Pavle. Snad opravdu má poslání. Snad se mu opravdu nemůže nic stát.
0: Je to hrůza, Aneto. Tak pokročilé stádium. Pro Krista, jak je možné, že o tom nevěděl dřív?
1: Když on na sebe vůbec nemyslel, byl si tak jist.
0: Aneto, dnes večer nastupuju k svému pluku.
1: Ty přece nemusíš.
0: V naší rodině se obyčejně povinnosti plnívají. Taková hloupá tradice, víš?
1: Ale vždyť ta válka nemůže trvat dlouho. Tatínek říkal, že za několik dní...
0: Ano, možná. Ale v každém případě tu budeš nějaký čas sama. Musíš být statečná, Aneto.
1: Já budu.
4: Jiskrové depeše, prosím.
0: Dejte je panu maršálovi na stůl.
4: Prosím.
1: Pavle, co mám dělat?
0: Okamžik. Promiň. Neměl bych, ale prohlédnu si ty depeše. To by člověk nevěřil. Takový malý národ.
1: Co dělají?
0: Začali se bránit, jako křečci. Máme úspěchy, ale útok na hlavní město selhal. Ztratili jsme tam 80 letadel. Tanky na hranicích narazily na silný odpor.
1: Je to špatné?
0: Přinejmenším ztráta času. Zatím jim může přijít pomoc, víš? Maršál si počítal s tím, že první náraz stačí.
1: Tady vlastně špatné zprávy.
0: Myslím, že hodně špatné, Aneto.
1: Máme mu je ukázat.
0: Musíme. Neboj se, děvče, maršál je silný. Takového člověka nemoc nezlomí. Uvidíš, jak se postaví nad válečnou mapu a zapomene na všechno. Je to voják. Postav ho před jícty pušek, ani nemrkne.
3: Ježíši Kriste. Kriste Ježíši na nebesích. Ježíši Kriste ukřižovaný.
1: Tati!
0: Excelence, vzpamatujte se.
3: Jděte pryč! Jděte pryč! To přejde za chvíli. Ježíši můj. Kriste Ježíši. 6 neděl. Jenom 6 neděl. Potom Ježíši Kriste, smiluj se. Kriste Ježíši, smiluj se.
0: Vaše excelence, došly zprávy z bojiště.
3: Co? Nechte mě být. Já nemohu teď. Jděte všichni pryč, co pak to nevidíte, lidi? Co pak to nevidíte?
0: Vaše excelence, došly špatné zprávy.
3: Jak? Nejde sem. To ovšem mění situaci. Zavolejte mi sem! Ne! Ne, ne. Nikoho. Já dám své rozkazy písemně. Mobilizovat další ročníky.
0: Ano, vaše excelence.
3: Dispozice letectvu.
0: Ano, pane maršále.
3: A tady to nejde, to se musí udělat jinak. Ne. Počkejte okamžik. Okamžik. Ježíši Bože nebeský. Smiluj se, Bože na nebeský.
0: Vaše excelence, čekám na další rozkazy.
3: Ano. Já tedy rozkazuji. Zítra. Aneto, zítra se postavím osobně v čelo útočící armády. Já sám budu řídit všechny operace. To je mé poslání. Víš? Až zvítězíme, pojedu v čele vojáků na koni. Mezi hromadami trosek. Víš, tamhle bývalo kdysi nějaké hlavní město. A já pojedu. Maso ze mě už dávno spadalo. Budu mít už jen oči, ale ještě pořád potáhnu v čele vojáků kostra na bílém koni a lidé budou volat Aichi Marshal! Aichi Excellence! Smrťák!
2: Nesmíte tak mluvit, maršál.
5: Ne, Paul. Já vím,
3: co udělám. Zítra se postavím v čelo vojáku. Ale ne v hlavním stanu, tam bych třeba už svým generálům páchnul. Ale v čele útoku. Se šavlí v ruce. A hoši za mnou! Za mnou na bodáky kupředu, hurá! Ať už to stojí za to! My jsme to vyhráli! My jsme pro...
5: A ne to. Já mám strach. Víš, já jsem to viděl na té klinice. Tenkrát jeden člověk chtěl vstát, aby mě pozdravil a najednou mu upadl takový kusí. Ježiši Kriste, Kriste Ježiši ukřižovaný, co pak není žádné slitování.
1: Teď na to nemyslí, tatínku. My tě přece nedáme. Ty se přece uzdravíš. Ty se musíš vyhojit, ty prostě musíš. Řekni, že se chceš uzdravit,
3: Já chci, a já přece musím vyhrát tu válku, víš. Aspoň půl roku na tu válku.
2: Ježíš Kriste, smiluj se. Ano, rozumím.
3: Kriste, co mám
2: dělat? Vaše podmínka je, že uzavře mír.
3: Ne, telefonu. Ne, já nechci mír. Ne, já musím vést svou válku. Já přece nemohu válku odvolat to. Vy jste se zbláznil, Pavle. My přece tu válku musíme vyhrát. My jsme v právu.
2: Nejsme, pane maršále.
3: Já vím. Mladíku, že nejsme. Ale já chci, aby můj národ zvítězil. Na mě nezáleží, člověče, ale jenom na něm. Ve jménu národa. Položte to, Pavle. Já mohu pro svůj národ umřít.
2: Můžete, pane. Ale co bude potom?
3: Po mé smrti. Holku, s tím se musí počítat. Že jsem smrtelný, ne?
2: Ale vy jste s tím nepočítal, pane. Nikdo vás nemůže nahradit uprostřed války. Vy jste ze sebe udělal jedinou hlavu.
3: Máte pravdu, Pavle. Já přece nemohu odejít uprostřed války. Já musím tu válku napřed vyhrát.
2: Ta válka nebude skončena do 6 neděl, pane maršále.
3: 6 neděl. Pravda. 6 neděl, Ježíši Kriste, to... Bože, tohle si mě neměl udělat. Bože na nebesích, tohle si mě neměl udělat. Ježíši Kriste, co mám dělat?
2: Zabránit rozvratu, pane. To je teď váš úkol. Aneto.
1: Halo, doktore, slyšíte mě? Kriste
3: na nebesích.
1: To jsem já. Jeho dcera, přijdete?
3: Bože, smiluj se.
1: Ano, splní vaši podmínku. Ne, ještě to neřekla, ale nemůže nic jiného udělat. Potom byste přišel a zachrání to. Tak já mu řeknu. Tati, kdyby splní mu řekl jen jedno slovo.
3: Ne. Polož to, Aneto. Já nemohu. Vyřízeno.
2: Prosím za prominutí. Vaše excelence to musí udělat.
3: Co udělat? Zavolat k sobě tamtoho?
2: Ano.
3: A pak poniženě nabídnout mír, ne? Odvolat vojsko, co?
2: Ano.
3: Omluvit se a přijmout trest?
2: Ano.
3: Tak hrozně, tak nesmyslně pokořit svůj národ?
2: Ano, pane.
3: Ne! Nikdy. To ať udělá někdo jiný. A někdo jiný nabídne ten ponižující mír.
2: To jiný nemůže udělat, vaše excelence.
3: Proč?
2: To by znamenalo občanskou válku. Jen vy můžete nařídit armádě ústup.
3: Tak ať pojde národ, který si neumí vládnout.
2: Tomu jste je nenaučil, vaše excelence.
3: Pak zbývá ještě jedna důstojnická možnost.
2: To neuděláte, pane.
3: Co? Já nemám právo na svůj život?
2: Nemáte, vaše excelence. Musíte ještě ukončit válku.
3: Možná, že máte pravdu, mladíku. Aneto, je to hodný hoch, ale má příliš mnoho rozumu. Nikdy nic velkého neudělá.
1: Tak tati, Galenčeka.
3: Ne, holčičko. Nechci. Nemohu. Já už nemám, proč být živ ještě dál.
1: Prosím tě, tati. Prosím tě. Za všechny malomocné.
3: Co? Za všechny? Za všechny? Máš pravdu, Aneto. Tady jsou ještě jiní. Tady jsme ještě my. Malomocní. Miliony nás malomocných na celém světě. Pravda. Já musím s nimi. Dívej se, světe. Dívej se. Tady stojí maršál malomocných. A už ne v čele vojsk, ale v čele všeho bolavého lidského masa. Ano. Cesty. Cesty. Teď jdeme my. Teď jdeme my. A my jsme v právu. My malomocní. My chceme jen slitování. Ano, jen slitování. Haló,
6: doktore, to jsem já. Ano, já sám, no, ano. Ano. Už jsem vám řekl, že ano. Dobrá. Děkuji.
3: Tak to by bylo odbyto. Bude tu za několik minut.
1: Zaplať Bůh. Já jsem tak ráda, tati.
3: No, dítě. Neštítíš se mě ještě? Víš, my odjedeme potom, až bude ten mír.
1: Až se uzdravíš.
3: Ano, ano, ano. Až se všichni uzdravíme. Ano, až dám věci do pořádku. Bude to těžké, Pavle. Ano, jen co přijde ten doktor. Víš, zastavit ofenzívu a oznámit všem vládám. Škoda. Mohla to být pěkná, veliká válka.
1: A vidíš, tati, už asi nikdy žádná válka nebude. Když ty rozpustíš tu největší armádu na světě.
3: Ano.
6: Ano, byla to krásná armáda, holčičko. Ty ani nevíš, jaká to byla skvělá armáda. 20 let jsem jí dělal.
0: Budete dělat mír, pane. Řeknete lidem, že Bůh vás poučil.
6: Bůh? Bůh. Kdybych opravdu věděl, že to Bůh chce, vždyť, Pavle, to by bylo také poslání, že?
0: Ano, pane. Byla by to velká práce.
6: Já vím. Práce na dlouhé lokty. Já znám diplomaty, chlapče. Ale budu-li ještě několik let živ? O, člověk mnoho vydrží, má-li nějaké poslání. Mír. Mír. Bůh chce, abych dělal mír. Aneto, řekni to, abych slyšel, jak to zní.
1: Bůh chce, abys dělal mír, tatínku.
6: To nezní špatně. Och, to by bylo velké poslání. Víš, Aneto, už to, že by na světě přestala bílá nemoc, to by bylo ohromné vítězství. Dělat mír. Kdyby se všechny vlády světa rozhodly dělat mír, to by náš národ mohl být první mezi všemi. Pravda. No já vím, bude to dlouhá práce, ale budu žít, jen když budu mít od Boha nějaký úkol. Bože, Aneto, tak kde je ten doktor? Aneto, kde je ten doktor? Kde je ten doktor?

0: všichni najdou, ať je válka!
1: Ať je válka!
0: Nás vede maršál!
1: Ať
0: je maršál!
2: Prosím vás, přátelé, pusťte mě. Někdo mě čeká.
0: Občané, volejte s námi, ať je maršál, ať je válka.
2: Ne, válka ne. Nesmí být žádná válka. Poslyšte, ne. Válka nesmí být.
0: Co to říká?
3: Práce!
0: Zbavěle! Pověsí!
2: Musí být mír. Pusťte mě. Pusťte mě. Já jdu k maršálovi.
0: Urazil maršál!
4: Urazil maršál!
0: Stávej, potvora, koukej na zad, nebo...
5: Počkat, občané, ono je po něm.
6: Žádná škoda, vojno zrácený.
0: Sláva maršálovi!
7: Lahvičky sláky!
6: A hele,
0: on to byl nějaký doktor. Ať je válka!

Spisovatel Karel Čapek je právem považovaný za vizionáře, který ve svých dílech s předstihem řady desetiletí předpověděl zásadní technologické i společenské problémy 20. a 21. století. Ve svých pracích, například ve hře Bílá nemoc, připomněl jako memento a varoval před nástupem fašismu, nacismu a ztrátou lidskosti ve společnosti. A my jsme dnes odpoledne na Vltavě uvedli rozhlasovou adaptaci Čapkovy hry Bílá nemoc, která vznikla v roce 1937 a poslouchali jsme rozhlasovou inscenaci, která vznikla o 21 let později. V roce 1958 ji natočil režisér Miloslav Jareš. S touto adaptací přišel rok po inscenaci v Národním divadle a Ústřední dvojici v ní stvárnili stejně tak jako ve hře divadelní v Národním divadle František Smolík a Zdeněk Štěpánek, které jsme slyšeli v rolích maršála a doktora Galéna. Dále účinkovali Bedřich Karen, Jan Pivec, Miroslav Doležal, Alena Jančaříková, Vladimír Leraus, Karel Pech, Luděk Munzar, Bohuš Hradil, Lída Plachá, Jaroslav Mareš a řada dalších herců. Autorem rozhlasové úpravy divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc byl Vladimír Procházka. Tolik tedy o dnešním svátečním odpoledni, milí posluchači, rozhlasová hra, adaptace hry Bílá nemoc, mrazivé podobenství o strachu, moci a lidské odpovědnosti, které, jak už bylo řečeno, ani po desetiletích nestratilo svou naléhavost. A právě v dnešní den vítězství si znovu připomínáme, že války nezačínají jen zbraněmi, ale i lhostejností, nenávistí a mlčením. Od mikrofonu vám i nadále klidný sváteční podvečer, nebo chcete-li pozdní odpoledne, přeje Martina Kulajová. Děkujeme, že Vltavu posloucháte. Zůstaňte s námi i dál. Už za malou chvíli vám nabídneme pořad věnovaný skladbám inspirovaným tragickými místy druhé světové války. Hudbě, která vznikla z ticha po zaniklých městech, z ozvěn koncentračních táborů i z paměti míst, kde se lidskost ocitla na samé hraně. Budeme poslouchat skladby, které napsali Miloš Vacek a Ilja Zelienka, a skladby i jejich autory nám za okamžik představí v dnešní den vítězství autor následujícího pořadu Vojtěch Babka.

dramat, uděl s kriminální či psychologickou tematikou, a to od 50. let až do začátku let 90. Připomeňme si, že Miloš Vacek je autorem hudby například k filmu Král Šumavy nebo Atentát. Ale na svém kontě má komorní i symfonickou hudbu, několik oper podle českých literárních klasiků, balety či muzikálovou tvorbu. Miloš Vacek připisuje své svědomí světa vyhlazení lidic a ležáků. Skladbu staví na znepokojivých plochách smyčcových nástrojů v těsných souzvucích. Na apelativních solech pro žestě výrazně zapojuje pikoly a bubínky známé z nacistických vojenských přehlídek. Jejichž primitivní motivy bezpečně rozpoznáme, přestože tu jsou groteskně pokřiveny a dekonstruovány. Ve finále připisuje tesknou melodii pro solovou flétnu a skladbu uzavírá drobnou a něžnou durovou kódou. Svědomí světa Miloše Vacka hraje Státní filharmonie Brno, řídí Petr Vronský.

Poslechli jsme si symfonickou báseň Svědomí světa, kterou Miloš Vacek na počátku 80. let věnoval památce obcí Lidice a Ležáky. Státní filharmonii Brno řídil Petr Vronský. Stejně jako Miloš Vacek, narozený v Horní Rovni u Pardubic v roce 1928, uspěl na poli filmové hudby výraznou měrou také jeho slovenský kolega Ilja Zelienka, o 4 roky mladší rodák z Bratislavy, kompoziční žák Jána Cikera. Už v Cikerově třídě na sebe Zelienka upozornil autorsky, nicméně k jeho nejznámějším dílům, kromě tvorby pro film, patří právě kantáta Osvětim z roku 1960 na text ze sbírky Mikuláše Kováče Zem pod nohami. Upoutají nás tu baladické zpěvné motivy příkře kontrastující se septimovými a nónovými intervalovými pasážemi. Rytmicky se skladba hlásí nejvíce k neoklasicismu, harmonicky k tradičnímu slohu, ale zaslechneme i souzvuky kvartové, nechybí zde ani klastry z malých sekund. No a za instrumentář se musíme zmínit o výrazném angažmá klavíru, čelesty, vibrafonu a xylofonu. Kantátu Osvětim Ilji Zelienky provedou Julius Pántik, Stanislav Prochodský, Slovenský filharmonický sbor, jehož sbormistrem byl Jan Maria Dobrodinský, a Slovenská filharmonie. Provedení řídí Ludovít Reiter.

studeným sklom. Vychudnuté tašky

Szabados János, Budapest, Svoboda Jiří, Olomouc.

Odisej, kdeže jste odišli, ľudia, s prázdnými

Kresanimi leštia čižimi na nový pochod pripravené.

Vták, který sa vašej krvi napil, zpívá vaším hlasem.

0: Lidice, Ležáky, Osvětim, tato tři tragická místa druhé světové války a jejich inspirace pro dva hudební skladatele, jejichž díla jsme právě v uplynulé půlhodince na Vltavě poslouchali. Nejprve to byla symfonická báseň na paměť vyhlazení Lidic a Ležáků od Miloše Vacka. Je to symfonická báseň s názvem Svědomí světa. My jsme ji vyslechli v nahrávce Státní filharmonie Brno pod taktovkou Petra Vronského. A pak zazněla kantáta pro dva recitátory Smíšený sbor a orchestr Osvětim. Autorem této kantáty je skladatel Ilja Zelienka. Recitovali Julius Pántik a Stanislav Prochocký. Zpíval Slovenský filharmonický sbor, připravený sbormistrem Janem Máriou Dobrodinským. Hrála symfonická filharmonie, kterou dirigoval Ludovít Reiter. Skončil hudební pořad, který pro dnešní sváteční podvečer připravil a uváděl hudební redaktor Vojtěch Babka. My se dnes večer v rámci svátečního programu Českého rozhlasu Vltava ke klasické hudbě vrátíme, a to v našem pátečním koncertu Klasika, který začíná tak jako obvykle ve 20 hodin. A my si vyslechneme působivou výzvu k míru a nenásilí, kterou je válečné rekviem Benjamina Britna. Koncert Klasika tedy ve 20 hodin. Teď minulá půl sedmá, nás čeká páteční jazzový podvečer s Ondřejem Pivcem. Minulá 18. hodina, pardon. V 18.30 pro vás budeme mít další kapitolu četby na pokračování z románu Harper Leeové Jako zabít ptáčka. A 19. hodina bude patřit pořadu Sedmé nebe. Jeho autorem, který dnes přijde do studia, je Petr Doruška a možná nám zodpoví otázku, jak je na tom česká i slovenská hudba na jaře roku 2026. Budeme totiž v jeho pořadu poslouchat zpěvačku Beatu Bocek, která se po desetileté odmlce vrací s kouzelně pojmenovaným albem Bílo. Ze Slovenska oslyšíme Julii Kozákovou i skupinu Terrible Twos. Program pak doplní i další pozoruhodné novinky a víc už od Petra Doruška v dnešním Sedmém nebi v 19 hodin. Teď 18 hodin 5 minut.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví, Ondra Pivec. Přátelé, za dva dny bude Mezinárodní den maminek a tak si dnes dáme půl hodinku písní právě o nich. Ne úplně těch největších a nejkřiklavějších hitů, spíš si pustíme věci, které se dívají na mateřství, péči a rodinnou paměť trochu z jiné strany, přes jazzovou, soulovou a funkovou hudbu. Začneme písní, kterou já znám velmi důvěrně, protože ji s tím zpěvákem hráváme skoro každý večer. Jedná se samozřejmě o Gregory Portera a jeho píseň Mother's Song. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při dnešním jazzovém podvečeru, který věnujeme Dni maminek.
3: Ahoj, this is Gregory Porter and I'm backstage with Andre.

Tak přátelé, dozněl Gregory Porter a jeho Mother's Song, což je vzpomínka na přítomnost člověka, který ho velmi formoval. Teď to vezmeme z úplně jiné strany. Pustíme si kapelu Funkadelic ještě v jejich rané, syrové, až téměř bluesově psychedelické podobě. Music for my mother zní, jako by se rodinná vzpomínka potkala s garáží, kostelem a dřevním syrovým funkem. Tady jsou Funkadelic, užijte si je.

Tak přátelé, to byly Funkadelic, Music for my Mother, kteří nám dokazují, že mateřská píseň nemusí vždy být něžná balada, někdy to může být špinavá, hypnotická a trochu divná funková píseň. My teď pro kontrast trochu zjemníme, tou další zpěvačkou, kterou si pustíme, je Laura Mvula z Anglie. Nemá sice mámu v názvu, ale do tohohle se tu patří. Píseň Laury Mvuly Father Father pracuje s rodinou, vírou, vinou a odpuštěním. Tahle písnička má nádherný orchestrální zvuk, který je dílem britského aranžéra Julese Buckleyho.

Tak přátelé, to byla Laura Mvula se svojí fantastickou písničkou Father. Father, píseň o rodičích, o domově, o tom, co si neseme dál, i když tomu třeba úplně nerozumíme. Teď nás čeká něco trochu jemnějšího až skoro snového. Kaja Bonnet a její píseň Mother Maybe nezní jako přímé přání ke dni matek, ale spíš jako otázka po původu, ženskosti, tvoření a představě matky jako něčeho tajemného. Já se přiznám, že jsem tuto umělkyni objevil až při rešerši pro dnešní pořad a doufám, že se vám bude líbit tak, jako se líbí mně. Tady je Kaja Bonnet, Mother Maybe.

0: here. Now this wasn't meant to be. But see, that groove is going on so much right here. And stuff keep following me around and I keep...
1: Loučíme se s poslední skladbou pátečního jazzového podvečera, se kterou se rozloučil jeho pravidelný autor Ondřej Pivec, který nám připomněl, abychom nezapomněli, že v neděli 10. je Den matek. Posloucháte Vltavu.
2: Četba na pokračování.
1: Spisovatelka Harper Leeová dokončila svůj slavný román Jako zabít ptáčka v roce 1959. Získala za něj Pulitzerovu cenu a její román se dočkal také filmové adaptace s Gregory Peckem. A my vás teď, milí posluchači, zveme k 11. premiérovému uvedení četby na pokračování ze slavného románu Harper Leeové. Posloucháme četbu v podání Beaty Kaňokové. Jako zabít ptáčka po 11.

0: Obžalovaný Thomas Robinson sáhl pravou rukou po své levé paži, podebral ji prsty a nadzdvihl. Zavedl paži k Bibli a jeho jakoby gumová levá ruka se pokusila spočinout na černých deskách. Když však pozvedl pravou ruku, sklouzla jeho chromá levice z Bible a udeřila o písařův stolek. Zkusil to znovu, ale soudce Taylor zavrčel. To je dobrý, Tome. Tom složil přísahu a pokročil ke svědeckému křeslu. Znal jste Mayelu Violetu Juvelovou? Tázal se etikus. Ano, musel jsem chodit kolem Juvelů každý den, když jsem šel na pole i z pole. Na čí pole? Já sbírám bavlnu u pana Linka Dýse a na podzim a v zimě pracuji u něho na dvoře. Oslovila vás někdy Mayela, Tome? Ale to se ví. Já jsem vždycky pozdravil, když jsem šel kolem. A jednou mě pozvala dovnitř do dvorka, abych jí prej rozštípal šifonér. Kdy to bylo? Pane Finch, to bylo už dávno. Loni na jaře. Pamatuju se na to, poněvadž se zrovna chodilo okopávat a měl jsem sebou motiku. Řekl jsem, že nemám nic než tu motiku, ale ona, že prej má sekeru. Dala mi tu sekeru a já jí ten šifonér rozsekal. Řekla, to abych vám asi dala pěťák, že jo? A já povídám, kde pak, slečno, za to já nic nechci. A potom jsem šel domů.
1: Zašel jste k ním ještě někdy?
0: Ano.
1: Kdy?
0: Byl jsem tam mockrát.
1: Soudce Taylor instinktivně sáhl po kladívku, ale nechal ruku sklesnout. Zašumění pod námi utichlo bez jeho zákroku.
0: Proč jste mnohokrát zašel do dvorka?
1: Tomu Robinsonovi se vyjasnilo čelo.
0: Ona si mě vždycky zavolala, prosím. Vypadalo to, že pokaždý, když jsem tam šel okolo, našla pro mě nějak hutu maličkost na práci. Naštípat dříví na podpal, doníst jí vodu.
1: Byl jste placen za své služby?
0: Ne, prosím. Od té doby, co mi prvně chtěla dát pěťák, už ne. Rád jsem to pro ní dělal. Jak to vypadalo, pan Juvlí v ničem nepomohl a děcka taky ne. Věděl jsem, že pěťáků na zbyt nemá.
1: Kde byly ostatní děti?
0: Vždycky běhali kolem, bylo jich tam všude plno.
1: Bavila se s vámi slečna Mayela?
0: Ano, prosím, bavila se se mnou.
1: Jak Tom Robinson vypovídal, uvědomila jsem si, že Mayela Juvelová musí být nejosamělejší člověk na světě. Musela být ještě osamělejší než Bubu Redley, který nevyšel z domu 25 let.
0: Vstoupil jste někdy na Juvelův pozemek, aniž byste byl někým od Juvelů výslovně pozván?
1: Ne, prosím, pane Finch, to nikdy. To bych neudělal.
0: Tome, co se vám přihodilo večer dne 21. listopadu minulého roku?
1: Diváci pod námi se zborově nadechli a nahnuli se dopředu. Za námi učinili černoši totéž.
0: Šel jsem ten večír domů jako obvykle, pane Finch. A když jsem šel kolem Juvelu, slečna Mayela byla na verandě, jak sama říkala. Připadalo mi, že je tam nějak moc ticho, ani jsem nevěděl vlastně proč. V tom ona volá, abych jí šel na chvilku pomoct. Tak jsem vešel do dvorka a koukám po nějakým dřevu na štípání. Ale nic jsem neviděl a ona povídá. Ne, já mám pro vás nějakou práci v domě. Ty starý dveře vypadávají z pantu a podzim je na krku. A já povídám, máte šroubovák, slečno Mayelo? Ona prej samo sebou, že má. Tak jsem vyšel po schodech a ona mi ukazovala, ať jdu dál. A vešel jsem do přední světnice a podíval jsem se na dveře. Povídám, slečno Mayelo, těmhle dveřím nic nechybí. Zahejbal jsem s nima a ty panty držely. Potom mi ty dveře před nosem zavřela. Mě pořád vrtalo hlavou, pane Finch, proč je tam tak nějak ticho? A došlo mi, že tam v celém domě není žádný děcko, ani jediný. A zeptal jsem se slečno Mayelo, kde pak jsou děti? A ona povídá, tak se přitom jako smála. Ona povídá, že přišli všechny do města na zmrzlinu. Povídá, trvalo mi to celý rok, než jsem ušetřila 7 pětníků, ale povedlo se mi to. Všecky jsou ve městě.
1: Tom byl nesvůj a nebylo to parnem.
0: Co jste na to řekl, Tome? Zeptal se etikus. Řekl jsem něco jako, ale slečno Mayelo, to jste provedla moc šikovně. A ona řekla, myslíte,
1: Asi, že nerozuměla, co jsem já tím myslel. Chtěl jsem říct, jak byla šikovná, že ušetřila a hodná, že to dala dětem. Já vám rozumím, Tome, pokračujte, řekl Etikus. Tak jsem povídal, že radši půjdu, že jí nemám s čím pomoct. A ona povídá, ale jo, že prej bych mohl, tak jsem se zeptal, jako s čím. A ona povídá, jenom abych stoupl tamhle na židli a sundal tu krabici z toho šifonéru. Sahal až skoro do stropu. Tak jsem udělal, jak mi říkala. A zrovna když jsem se natáhl, ona mě najednou z ničeho nic chytla za nohy, pane Finch. Tak mě vylékala, že jsem skočil dolů a převrátil židli. To byla jediná věc, jedinej kus nábytku, který v té světnici po mně zůstal rozházený, pane Finch. Přísám Bohu. Co se dělo potom? Tom Robinson se zarazil. Vrhl pohled na Etika, pak na porotu, pak na pana Underwooda, který seděl na druhé straně sálu. Tome, přísahal jste, že vypovíte úplnou pravdu. Povíte ji? Tom si nervózně přejel rukou přes ústa. Co se dělo potom? Pane Finch, já jsem slez z té židle a otočil jsem se a ona na mě tak jako skočila. Skočila na vás? Násilně? To ne, prosím. Ona mě objala. Objala mě kolem pasu. Pak se natáhla a políbila mě na tvář. Že prej jak živa předtím nepolíbila mužskýho a že je to jedno, jestli líbá negra. Jak ji líbá tatínek, to prej není ono. Povídala, líbej mě taky, negře. Já povídám, slečno Mélo, puste mě odsáď. A chtěl jsem utíct, ale ona se opřela zádama o dveře a bejval bych ji musel odstrčit. Nechtěl jsem jí ublížit, pane Finch. A povídám, nechte mě odejít. Ale zrovna jak to povídám, tamhle pan Juvel zahulákal do okna. Co říkal? Tom znovu polkl a oči se mu rozšířily. To se nehodí říkat. Nehodí se, aby to tady ty lidi a děti slyšeli. Co říkal, Tome? Tom Robinson pevně zavřel oči. Ty kurvo zasraná, já tě zabiju. Co se dělo pak? Pane Finch, já jsem utíkal tak rychle, že jsem nevěděl, co se děje. Tome, znásilnil jste Mayelu Juvelovou? Neznásilnil, prosím. Ublížil jste jí nějakým způsobem? Neublížil, prosím. Odolal jste jejímu nadbíhání? Pane Finch, snažil jsem se. Bránil jsem se a přitom jsem se k ní nechtěl zachovat hrubě. Napadlo mě, že Tom Robinson má svým způsobem stejně dobré chování jako Etikus. Dokud mi to otec později nevysvětlil, nechápala jsem, v jak delikátní byl Tom situaci. Za žádných okolností by se nemohl opovážit, aby udeřil běložku a činil si naději na dlouhý život. A tak se chopil první příležitosti k útěku, který byl neklamnou známkou viny. Vraťme se ještě jednou k panu Juvelovi, Tome, pokračoval Etikus. Říkal něco vám? Ne, vůbec nic. Třeba něco povídal, ale já tam nebyl. Na koho tedy mluvil? Pane Finch, on mluvil a koukal na slečnu Mayelu. Pak jste utekl? To jo, to jsem utekl. Proč jste utíkal? Měl jsem strach, prosím. Proč jste měl strach? Pane Finch, kdybyste byl negr jako já, taky byste měl strach. Etikus se posadil. Pan Gilmer zamířil k stanovišti svědků, ale než tam dorazil, vstal v obecenstvu pan Lindis a oznámil. Já bych vám tady chtěl povědět jenom jedno. Ten hoch u mě pracuje 8 let a nikdy nezavdal nejmenší příčinu k nepříjemnosti. Ani nejmenší. Buďte sticha, pane, zahřímal soudce Taylor. Jestli máte něco, co byste rád řekl, můžete to říct pod přísahou a ve vhodnou dobu. Ale zatím opusťte tuto místnost, slyšíte? Soudce Taylor přikázal zapisovateli, aby vyškrtl všechno, co snad zapsal po pane Finch, kdybyste byl negr jako já, taky byste měl strach, a porotě řekl, aby si nevšímala vyrušení. Pak řekl. Začněte, pane Gilmre. Robinsone, vy umíte docela dobře jednou rukou štípat šifonéry a sekat dříví, viďte?
2: Ano, prosím, to jo.
0: A máte dost síly, abyste mohl škrtit ženu a povalit ji na zem?
2: To jsem nikdy neudělal, prosím.
0: Ale síly máte na to dost.
2: To snad mám, prosím.
0: Už jste po ní dlouhou dobu pokukoval, co, chlapče?
2: Ne, prosím, nikdy jsem se po ní nepodíval.
0: Tak to jste byl náramně dvorný, když jste jí takhle chodil tahat a štípat šifonéry, co, chlapče?
2: Chtěl jsem jí jenom vypomoct, prosím.
0: To bylo od vás náramně šlechetné. Měl jste přece po práci co dělat i doma, ne?
2: Ano.
0: Proč pak jste si místo ke slečně Juvelové nešel obstarat svou práci domů?
2: Dělal jsem obojí, prosím.
0: To jste se, panečku, měl co ohánět. Proč jste se tak hrnul do práce u téhle slečny?
1: Tom Robinson zaváhal. Přemýšlel, jak odpovědět.
2: Zdálo se, že nemá nikoho, kdo by jí pomohl, jak povídám.
0: Vy jste, zdá se, náramný dobrák. To jste za to všechno nevzal ani cent?
2: Nevzal, prosím.
0: Mně jí bylo moc líto, připadalo mi, že se dře víc než ty ostatní. Vám jí bylo líto? Vám jí bylo líto? Pan Gilmer se málem chytal stropu.
1: Svědek si uvědomil svou chybu a rozpačitě poposedl. Ale škoda se nedala odčinit. Pod námi se nikomu Tomova odpověď nelíbila. Pan Gilmer se na dlouhou chvíli odmlčel, aby patřičně zapůsobila.
0: Tak vy jste šel jako obvykle kolem Juvelů 21. listopadu minulého roku, pokračoval pak žalobce. A slečná Mayela vás požádala, abyste jí zašel roštípat šifonér?
2: Ne, prosím. Řekla, že má pro mě něco na práci vevnitř v domě.
0: Ona říká, že vás požádala, abyste jí rozštípal šifonér. Bylo to tak?
2: Ne, prosím, nebylo.
0: Tak vy tedy tvrdíte, že ona lže, chlapče?
1: Etikus vyskočil, ale Tom Robinson jej nepotřeboval.
2: Já netvrdím, že lže, pane Gilmer, já říkám, že jí klame paměť.
1: Na následujících 10 otázek, jimiž pan Gilmer rozbíral Mayelinu verzi toho, co se událo, odpovídal svědek vytrvale, že jí klame paměť.
0: Nevyhnal vás odtamtud pan Juvel, chlapče?
2: Ne, já jsem tam totiž nezůstal tak dlouho, aby mě stačil vyhnat.
0: V tomhle ohledu jste nějak upřímný. Proč pak jste tak honem utíkal?
2: Říkám, že jsem měl strach. Pro černocha bylo nebezpečný octnout se v takový brindě.
0: Ale vy jste nebyl v žádný brindě. Vypovídal jste, že jste slečně Juvelové odolával. To jste měl takový strach, že by vám něco udělala, že jste kvůli tomu utekl. Vy, takový statný chasník.
2: Ne, prosím. Měl jsem strach, že se budu muset odpovídat z toho, co jsem nespáchal.
1: To bylo všechno, co jsem slyšela z křížového výslechu pana Gilmera, protože Jem mi nakázal vyvést Dilla. Dill se z nějakého důvodu rozplakal a nemohl se zastavit. Zprvu plakal tiše, pak zaslechlo jeho vzliky několik lidí na galerii.
0: Jem řekl, že jestli Dilla nevyvedu, tak mě k tomu donutí.
1: A reverend Sykes mě vybídl, abych raději šla, tak jsem šla.

0: Není ti dobře? Zeptala jsem se, když jsme sešli ze schodiště. Pojď ven pod stromy, to máš asi z toho vedra. Vybrali jsme nejrozložitější dub a usadili jsme se pod ním. Já už jsem ho nemohl vystát, řekl Dil. Koho? Toma? Toho starého Gilmra, jak s ním zacházel, jak s ním tak jedovatě mluvil. To je jeho povolání, Dile. Přece kdyby nebyli žalobci, to by asi nemohli být ani obhájci. Dil trpělivě vydechl. To já všechno vím, Chipero. Ale ten tón, jak to říkal, z toho se mi udělalo špatně, úplně špatně. On se tak musí chovat, Dile. Byl to křížový, ale pan Finch se tak nechoval k Mayle ani k starýmu Juvelovi. To, jak mu ten Gilmer pořád říkal, chlapče, a poškleboval se mu a ohlížel se na porotu pokaždý, když Tom odpovídal. Ale Dile, vždyť je to nakonec jenom černoch. To je mi úplně fuk. Není to správný. Nějak to není správný takhle s nima zacházet. Takhle nemá nikdo co mluvit. Nad tím se mi obrací žaludek. To pan Gilmer má už takový způsob, Dile. Všichni s nima takhle jednají. Myslím, jako skoro všichni advokáti. Pan Finch ne. Toho se nehodí brát za příklad, Dile. Ten... Pokoušela jsem se vydolovat v paměti bystrý výrok slečny Maudy Atkinsonové. Vzpomněla jsem si. On je stejný v soudní síni jako na veřejnosti. To já nemyslím, namítl Dil. Já vím, co myslíš, chlapče, ozvalo se za námi. Připadalo nám, že hlas vychází ze stromu, ale byl to pan Dolphus Raymond. Vykoukl na nás spoza kmene. Ne, že bys byl citlivka, prostě se ti z toho dělá na nic, viď? Pojď ke mně, synku, mám tu něco, co ti spraví žaludek. Protože pan Dolphus Raymond byl špatný člověk, přijala jsem jeho pozvání zdráhavě, ale šla jsem za Dilem. Měla jsem takový dojem, že by Atticus asi nerad viděl, že se přátelíme s panem Raymondem. A že by se to nelíbilo tetě Alexandře, to jsem věděla. Tu máš, podával Dilovi svůj papírový sáček z brčky. Pořádně si lokni, to tě uklidní. Dil si cucnul z brček, usmál se a dlouze zatáhl. Dej si pozor, Dile, varovala jsem ho. Dil pustil brčka a zazubil se. Vždyť je to jen Coca-Cola, Chipero. Pan Raymond se posadil a opřel se o kmen dubu. Vy to na mě, děťátka, nepovíte, že ne? Jinak byste mi zničili reputaci. To z toho sáčku vážně pijete jenom Coca-Colu? Obyčejnskou Coca-Colu? Ano, slečno, přikývl pan Raymond. Tak to vy jenom hrajete, že jste nám... Nezlobte se, prosím vás. Včas jsem se zarazila. Pana Raymonda se to vůbec nedotklo. Zachechtal se a já jsem se pokusila sestavit diskrétní otázku. Proč se chováte tak, jak se chováte? Některým lidem se nelíbí, jak já žiju. Já se jim snažím dát nějaký důvod, víte? Lidem dělá dobře, když mají nějaký důvod, který ho by se chytili. Když přijdu do města, to bývá málo kdy, a trochu se motám a piju z tohohle sáčku, lidi můžou říct, Dolphus Raymond je ve spárech alkoholu, proto se nechce změnit. Nemůže si pomoct, proto takhle žije. Oni by do smrti smrťoucí nepochopili, že takhle žiju proto, že takhle žít chci. Měla jsem pocit, že bych tu neměla zůstávat a naslouchat tomuto hříšnému muži, který měl děti smíšence, ale pan Raymond byl okouzlující. Nikdy jsem se nesetkala s člověkem, který by úmyslně sám na sobě páchal podvod. Ale proč se nám svěřil se svým přísně střeženým tajemstvím? Zeptala jsem se ho. Protože jste děti a můžete to pochopit, odpověděl. A protože jsem slyšel tohohle, pohodil hlavou na Dila. Jeho ještě svět neotrkal a neotupil. Však jen co trochu povyroste, on se mu přestane obracet žaludek a nebude plakat. Možná, že mu bude připadat, že to není docela správný, ale plakat nebude, až bude o pár roků starší. Plakat kvůli čemu, pane Raymonde? Začala se prosazovat Dilova mužnost. Plakat kvůli tomu, jak jedni lidi dělají druhým hotový peklo a ani jim to nepřijde. Plakat kvůli tomu, jak běloši dělají peklo černochům a ani jim přitom nepřijde, že jsou to taky lidi. Etikus říká, že ošidit černocha je 10x horší než ošidit bělocha, broukla jsem.
1: To bych ani neřekl. Slečno Janu Luizo, vy si neuvědomujete, že váš tatínek není člověk jako ostatní. To bude trvat pár let, než si to uvědomíte. Ještě jste toho dost ze světa nepoznala. Ještě jste nepoznala ani tohle město, ale k tomu vám úplně stačí, abyste si zašla zpátky k soudu.
0: Tím mi připomněl, že přicházíme skoro o celý křížový výslech pana Gilmra. Podívala jsem se po slunci a slunce rychle zapadalo za střechy krámů na západní straně náměstí. Octla jsem se mezi dvěma ohni a nevěděla jsem, čemu mám dát přednost. Panu Raymondovi či zasedání soudu 5. soudního obvodu. Pojď, Dile, vyzvala jsem ho. Už je ti líp. Jo, těšilo mě, pane Raymond. A děkuju za tu Coca-Colu, udělala mi moc dobře. Hnali jsme se zpátky k soudu. Vyběhli jsme po schodech, pak po dvou schodištích a bokem jsme se protáhli kolem zábradlí na galerii. Reverend Sykes nám držel místa. Pan Gilmer už domluvil a etikus byl zrovna v polovině své řeči k porotě. Budu stručný, ale chtěl bych použít času, který mi zbývá, abych vám připomněl, že tento případ není náročný. Že nevyžaduje podrobného třídění složitých fakt, ale vyžaduje, abyste si byli nad vším myslitelnou pochybnost jisti vinou žalovaného. Tento případ především neměl vůbec přijít před soud. Je to případ naprosto jasný. Žaloba nepředložila sebemenší lékařský důkaz o tom, že ke zločinu, z něhož je Tom Robinson obviňován, vůbec došlo. Namísto toho se opírá o výpověď dvou svědků, jejichž tvrzení nejenže bylo při křížovém výslechu uvedeno ve vážnou pochybnost, ale bylo žalovaným přímo popřeno. Žalovaný je nevinen, ale viník je v soudní síni přítomen. Ze srdce lituji hlavní svědkyni žaloby, ale má lítost nemůže jít tak daleko, aby omluvila skutečnost, že svědkyně vydala v sázku život člověka a že tak učinila ve snaze smít ze sebe vlastní vinu. Pravím vinu, pánové, protože to byla vina, co ji k tomu vedlo. Nespáchala zločin. Porušila pouze ustálený a starobylý mrav naší společnosti. Mrav tak přísný, že kdokoliv jej poruší, je vyštván z našeho středu jako nehoden toho, aby žil mezi námi. Byla běloška a sváděla černocha. Dopustila se něčeho, co je v naší společnosti nemyslitelné. Políbila černocha. Nikoli starého dědouška, ale silného, mladého černocha. Neohlížela se na žádný mrav, dokud jej neporušila, ale počinu na ní dopadl plnou silou. Její otec to viděl a co učinil? Zde jsou nepřímé důkazy naznačující, že Mayela Juvelová byla zbyta někým, kdo se oháněl výlučně levou rukou. Pan Juvel učinil to, co by udělal za těch okolností každý bohabojný, důsledný, své cti dbalý běloch. Podal trestní oznámení. Nepochybně je podepsal levou rukou. A Tom Robinson teď sedí před vámi, když předtím složil přísahu svou jedinou zdravou rukou, svou pravou rukou. Svědkové obžaloby. S výjimkou šerifa Maycombského okresu předstoupili před tento soud v nestoudné důvěře, že jejich výpověď nebude brána v pochybnost, že budete s nimi zajedno v předpokladu, že všichni černoši lžou, že všichni černoši jsou od základu skažení, že všichni černoši jsou nebezpečím pro naše ženy. V předpokladu, který člověk spojuje s duševními schopnostmi jejich kalibru. Což, jak víme, pánové, je sama o sobě lež, protože se to dá vpravdě říci o všem člověčenstvu. Není v této síni člověka, který by byl nikdy nezalhal, který se nikdy nedopustil něčeho nemorálního a není takového muže, který by nikdy nebyl pohlédl na ženu se žádostí. Věřím, pánové, že přezkoumáte nezaujatě výpovědi, které jste vyslechli, dospějete k rozhodnutí a navrátíte žalovaného jeho rodině.
1: Ve jménu božím, konejte svou povinnost.
0: Etikův hlas zeslábl. Dill se najednou natáhl přeze mne a zatáhl Jema za rukáv.
2: Koukni támhle.
0: Sledovali jsme jeho ukazováček a dušička se v nás zmenšovala. Prostřední uličkou si razila cestu Kalpurnie a mířila přímo k Etikovi.

Na Vltavě se právě uzavřela 11. kapitola premiérové četby na pokračování z románu americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Četbu z překladu Marcely Maškové a Igora Hajka připravila Iveta Novotná, v režii Josefa Kačmarčíka účinkovala Beata Kaňoková. Román Jako zabít ptáčka po 12. na Vltavě zase zítra v 18.30.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Jak je na tom česká i slovenská hudba na jaře roku 2026, které nahrávky by nám neměly uniknout? K unikátním a přitom přehlíženým hlasům na české scéně patří zpěvačka a akordeonistka Beata Bocek. Vyniká tím, že její zpěv je naprosto přirozený, oproštěný od rutiny, což je dost možná kvalita ceněná víc mezi světovými odborníky než u tuzemského publika.

0: Tu máš, děvče, na památku.
1: Beata Bocek se vrací na scénu po 10 letech s albem s kouzelným názvem Bílo. Jak jste si všimli, zpěvačka preferuje polštinu před češtinou. Před lety se Beata vydala na Nový Zéland, kde vystupovala, natáčela. Zasloužil se o to multiinstrumentalista Jono Bono, který má na svědomí řadu dalších společných projektů s českými hudebníky. Bono vysvětluje, proč ho Beata tak okouzlila. Je naprosto autentická a její hlas přitom nabízí tolik různých příchutí, které se prolínají s jejími moravskými a slezskými kořeny. Pro mě je to zcela jedinečná folková impresionistka.

Česká zpěvačka se slezsko-polskými kořeny Beata Bucek z jejího nového alba Bílo. Další pozoruhodnou novinkou naší scény je album Hyperboloid, které natočil skladatel a klávesový hráč Jakub Zítko. V nahrávkách se protíná několik vrstev jazzová rytmika, Zítko sám hraje na syntezátory, zpěv Doroty Barové a Anety Langrové i zajímavá orchestrální aranžma.

Jakub Zítko pro své album Hyperboloid zkomponoval nejen hudbu, ale napsal i texty. Předchozí skladba se jmenovala Milonga, což je argentinský tanec a jeden z kořenů tanga. Následující nahrávka má název Sudety. Zdá se ale, že Zítko volil jména skladeb spíš pro jejich zvukomalebnost. A pokud ve vaší fantazii vykreslí nějaké další poselství, bude to i autorův záměr.

pražský jazzový skladatel Jakub Zítko ze svého alba Hyperboloid. A teď nastal čas přesunout se na Slovensko. Lucia Piusi je nejen zpěvačka a skladatelka, ale též herečka. Patřila k významným postavám bratislavského divadla s příznačně pankáčským názvem Stoka. Její současná kapela se jmenuje Terrible Twos, což je název zasluhující vysvětlení. Každý rodič ví, že to nejobtížnější výchovné období je kolem 2 let, kdy děti začnou protestovat, a to proti všemu. My uslyšíme Terrible Twos z jejich nového alba Posledné letné dny.

To byla Lucia Piusi se svojí kapelou Terrible Twos z letošního alba Posledné letné dny. Průvodní text vysvětluje, že písně jsou o městech, ulicích, noci tichu, po bouřce i o světýlkách ve tmě. Ulica láká, zpívá Lucia Piusi v následující skladbě.

bratislavská skupina Terrible Twos. A teď nastal čas ponořit se do hudebních dobrodružství o něco hlouběji. A přesně tuhle možnost nabízí album s názvem Lidové písně z imaginárních míst. Annabel Plum, vlastním jménem Anna Matvija, je v Praze žijící zpěvačka výjimečných hlasových schopností. Album vzniklo jako improvizace s klarinetistou Byronem Asherem z New Orleans a českým multi-instrumentalistou Ianem Mikiskou. Uslyšíme Thunderstorm Song.

Folk Songs from Imaginary Places, album, které natočila zpěvačka Annabel Palm s klarinetistou Byronem Ashrem z New Orleans a českým multi-instrumentalistou Ianem Mikiskou. Celý projekt zastřešila kulturní asociace Nero for Expanding Arts, známa především akcemi i festivaly prezentujícími japonskou flétnu shakuhachi. Hodně daleko od mainstreamu je i další ukázka. Kata je česká hráčka na varhany, která s oblibou vystupuje v akustické unikátních prostorech. Album s titulem Salvatora natočila, jak ostatně napovídá název, v pražském kostele u Salvatora. Spolupracovala na něm s mezinárodně uznávaným producentem i elektronickým skladatelem Carmenem Rizzo ze Spojených států, který získal 2 nominace na Grammy a 3. na kanadskou cenu Juno. A spolupracovala na desítkách unikátních projektů z celého světa.

česká varhanice Kata a americký elektronický skladatel Carmen Rizzo ve skladbě Kinsky Garden ze zbrusu nového alba Salvatora. Přesuňme se teď opět na chvíli na Slovensko. K největším objevům patří zpěvačka Julia Kozáková. Ta sice není romského původu, ale na romských písních vystavila svůj repertoár. Následující skladba pochází z Maďarska. Amari si Amari.

zpívala Julia Kozáková ze svého posledního alba Manuša 2. A závěrečné album dnešního Sedmého nebe přináší čtvrtstoletí staré nahrávky, které vznikly na koncertě v brněnském klubu Alterna a zachycují Vladimíra Mišíka s akustickým doprovodem.

Pamětníci si možná vzpomínají na volné a věčně proměnlivé sdružení, známé pod jménem Chundrgrund. Jednu z jeho variant zachycuje i album Sladké ježít, které posloucháme, zpívá Vladimír Višík, na housle hraje Jan Hrubý a Ruda Hálek na akordeon. Album vyšlo letos v dubnu, ale koncert, kde vznikly nahrávky, proběhl před 25 lety.

Variace na rezonanční téma zpíval Vladimír Mišík. Jeho patrně vůbec nejslavnější nahrávka je zhudebněná báseň Josefa Kainara Stříhali do hola malého chlapečka. A tou náš pořad uzavřeme. Opět z alba Sladké je žít. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doluška.

0: Tak to byla slavná píseň Vladimíra Mišíka, který v roce 1976 ještě víc proslavil báseň Josefa Kainara Stříhali dolo a malého chlapečka. Je to báseň, která je často interpretována také jako alegorie na totalitní dobu neboli na dobu protektorátu, kdy se z chlapečka stává malý muž pod dohledem šedivých pánů. A právě v těchto dnech si připomínáme, že v květnu 1945 fakticky protektorát Čechy a Morava zanikl. Bylo to na konci druhé světové války. Skončil pořad Sedmé nebe, jeho autorem a také tím, kdo vybral na závěr Vladimíra Mišíka, respektive jeho píseň, byl Petr Dorůžka. Zítra nás čeká Sedmé nebe s Jakubem Koenigem. Začíná opět v 19 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dnes je 8. května, před 81 lety skončila druhá světová válka. Tento den a události s tím spojené jsme si po celý den připomínali napříč celou naší vlastí. Právě dnes je den vítězství a v našem svátečním programu, v programu Českého rozhlasu Vltava, si za chvíli poslechneme válečné rekviem, velkou tryznu za oběti nejhroznějšího válečného konfliktu lidských dějin. Budeme poslouchat skladbu, kterou zkomponoval britský skladatel Benjamin Britten v roce 1962. Budeme poslouchat dílo, které je hlubokým protiválečným apelem. Dílo, které kombinuje latinské texty mše za zemřelé s básněmi Wilfrida Owena. Koncert Klasika začíná už za malý okamžik a v 10 hodin pro vás budeme mít povídku a my si povídkou s názvem Klavír na skále připomeneme spisovatele Josefa Kocourka. 22. hodina 30. minuta bude dnes večer na Vltavě patřit filmové hudbě a dnes to bude hudba, kterou například k filmu Pýcha a předsudek zkomponoval autor Dario Marianelli. Klapka 22. hodina 30. minuta. Kůstka dívka z Prahy. To je titul naší předpůlnoční četby s hvězdičkou, autorem příběhu 15-leté židovské dívky, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust, je Arnošt Lustig. Z jeho knihy čte Josef Vinklář, četbu na pokračování, respektive její čtvrtou část, uvádíme dnes o 23. hodině. A s pátečním dnem, 8. květnovým dnem, se na Vltavě půl hodinku před půlnocí rozloučíme další četbou na pokračování. Tentokrát vám nabídneme další kapitolu výběru z knižního zpracování cesty britského přírodovědce Davida Attenborougha do Paraguaje v roce 1958. Tolik tedy pozvánka na večer strávený ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. Těší nás, že nás posloucháte. Krásný večer vám od mikrofonu přeje Martina Kolajová a teď už nás čeká ono válečné rekviem Benjamina Britna v našem večerní koncertu s klasickou hudbou, který připravila a uvádí Alena Maršíková-Michálková.
1: Koncert Klasika.
3: Dobrý večer u poslechu koncertu Klasika. Každoročně v květnu si připomínáme momenty směřující k ukončení druhé světové války v roce 1945. Zmařené životy, zmizelá města, pošlapání osobní svobody a další nespravedlnosti a utrpení vyplývající z tohoto konfliktu. Během druhé světové války byla mimo jiné zničena starodávná katedrála v britském Coventry. Její ruiny dodnes připomínají válečné útrapy a nálet dne 14. listopadu roku 1940, kdy byl tento chrám zasažen bombardováním. V roce 1962 byla v blízkosti ruin vysvěcena nově postavená katedrála svatého Michaela a k této příležitosti zkomponoval Benjamin Britten válečné rekviem opus 66. V díle využil text latinské zádušní mše proložené básněmi o hrůzách zákopové války od Wilfrida Owena, které vznikly během první světové války. Celé dílo je hlubokým a silným manifestem pacifismu a apelem na nutnost smíření. Při premiéře proto Britain symbolicky zvolil sólisty ze zemí, které proti sobě ve válce bojovaly. Britského tenora, německého baritonistu a ruskou sopranistku, která se však premiéry nakonec nemohla z politických důvodů zúčastnit. My si nyní poslechneme válečné rekviem opus 66 Benjamina Britna v podání Elizabeth Söderström, soprán, Roberta Týra, tenor, Tomase Allena, bariton, chlapeckého sboru katedrály Christ Church v Oxfordu a sboru symfonického orchestru města Birmingham. Hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí Simon Rattle. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

V den, kdy si nejen u nás na Vltavě připomínáme památku všech, kteří bojovali za svobodu, jsme pro dnešní večer s klasickou hudbou vybrali monumentální dílo, které je pro svou náročnost a také velmi velké obsazení prováděno jen velmi zřídka. Bylo to monumentální dílo z pera britského skladatele Benjamina Britna. Poslouchali jsme jeho vokálně instrumentální skladbu Válečné requiem s opusovým číslem 66. Benjamin Britten ke své skladbě použil tradiční kodifikovaný latinský text requiem, mše za zemřelé, který proložil verši Wilfrida Owena, britského důstojníka, který psal své básně přímo v zákopech první světové války. Premiéra díla, které před chvílí na vltavských vlnách doznělo, mělo premiéru v roce 1962 v nově vybudované katedrále v Coventry a jen pro zajímavost, česká premiéra díla zazněla pak necelé 4 roky poté světové. Dozněla skladba, kterou Britten zasvětil památce 4 přátel britských vojáků, kteří ve válce zahynuli. A my jsme Britnovo válečné requiem dnes slyšeli v podání sopranistky Elizabeth Söderström, tenoristy Roberta Thiera, baritonisty

symfonických děl skladatele Alexandra Borodina. Za okamžik zazní první tóny jeho druhé symfonie H-moll zvané Bohatýrská. A my budeme poslouchat romantickou symfonii, která je charakteristická svou monumentálostí a evokuje ruské bohatýry neboli hrdiny. Posloucháme dílo, které je součástí repertoáru řady světových i těch našich orchestrů a my si Borodinovu druhou symfonii Bohatýrskou dnes poslechneme v nahrávce orchestru Seattle Symphony, diriguje Gerard Schwartz.

0: Alexandr Borodin a jeho symfonie číslo 2 H-moll zvaná Bohatýrská. Poslouchali jsme orchestr Seattle Symphony, dirigoval Gerald Schwarz. Tuto chvíli tedy uzavíráme na Vltavě část pátečního večera, kterou jsme měli vyhrazenu pro klasickou hudbu, ale už za malou chvíli nás čeká další z klasických povídek, kterým na Vltavě věnujeme vždy 22. hodinu. Za chvíli si jednou povídkou připomeneme tvorbu Josefa Kocourka. Ale teď bych vás ještě ráda pozvala k zítřejší rozhlasové hře. V těchto dnech si připomínáme 81 let, které uplynuly od konce druhé světové války. A my vám zítra v 15 hodin nabídneme hru, která se jmenuje Křižovatky. Napsali Pavel Molek a tady je ukázka z jeho fiktivního dialogu o jedné skutečné kariéře.
1: Slibuji, že budu vůdce velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy velkoněmecké říše k prospěchu protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati
2: a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.
3: A ještě parafu na platový výměr.
1: Hlasatel 900 korun.
3: Začínající hlasatel. Danke. Auf Wiedersehen.
4: Politický redaktor 5736 korun a 30 haléřů.
3: A 450 korun příspěvek na děti, Herr Kříž.
4: Danke.
3: Říšská sociální politika je velkorysá, že?
4: Ano.
3: Ostatně, pěkné téma na politický komentář, nemyslíte?
4: Ne. Tak, mnoho zdaru. Hej, Hitler!
0: Poslouchali jste ukázku z původní rozhlasové hry Pavla Molka s názvem Křižovatky. Na Vltavě ji dáváme zítra odpoledne od 15 hodin. A je to hra, která přibližuje životní cestu Aloise Kříže, rozhlasového redaktora, který vešel do obecného povědomí jako symbol válečného kolaborantství. Příběh ovšem za tímto symbolem odhaluje složitější osud člověka, kterého zásadně determinovaly poměry meziválečného Československa, který propadl obrovským zklamání po Mnichovu a u něhož kolaborace nebyla výsledkem oportunismu, ale došlo k ní postupně a s přesvědčením. Víc v zítřejší rozhlasové hře v našem sobotním odpoledním dramatu s názvem Křižovatky, který naladíte u nás na Vltavě zítra ve 3 hodiny odpoledne. Teď ale pro vás máme další povídku klasiků. Tentokrát jsme sáhli po tvorbě spisovatele Josefa Kocourka. Expresivní proza z pozůstalosti autora, pro kterého psaní bylo bez nadsázky vším, se jmenuje Klavír na skále. Autor Josef Kocourek se potýkal s těžkým postavením českého učitele ve většinově německém příhraničí na Novopatsku a jeho život předčasně v pouhých 23 letech ukončila tuberkulóza. Stalo se tak v roce 1933. Jeho povídku Klavír na skále si teď poslechneme v podání Pavla Oubrama.
5: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Je léto. Stezkou po hřebenu hor se potácí turista. Plnými ústy poliká křemenou vůni žulových skal a zoufale hledí k východu, kde se na vrcholu hory svatého Marka červená střecha turistické chaty. Jenom 300 metrů blíže k oblakům a klesne za stůl, ruce vedle vázy s alpskou protěží. Praporek na vrcholu stožáru ukazuje k severu jako střelka. A muž statečně přeskakuje voné balvany, holí by je do kučeravých závějí křovisek, jen dál srdce. Už za okamžik uslyšíš klavír a svou věčnou píseň neklidu. A muž stojí vedle restaurace a rozhlíží se, jak se stezka po skalách navinula jako věnec a země pod jeho nohama se podobá spíše stolu poházenému kartami než rovině, do níž se století za stoletím vrývají chodidla nešťastných a mučených láskou. Je už tak blízko Bohu. Kdyby zvedl ruku, pohladil by ho po šíji, nebo by pod rukama ucítil jeho krvavý chrup, jenž rozžvíkal už tolik lidských osudů a tolik rozkoše. Modrá návrší unikají za horizont. Miniaturní městečka se zrcadlí v jezerech, jimiž je pokropena krajina. Rychlíky zvolna vyplouvají z nádraží a tratí se v lesnatých hrdlech údolí a na druhé straně hory jenom špice skal rozrývají skráně oblohy.

Dole v hlubokém údolí vidí několik dívek. Vyhřívají se jako hadi vedle řečiště řeky až k jejímu prameni. Od hranice listnatých lesů až k sněžné čáře. V modravém korytu nebe se slunce pomalu prokusuje k západu. Vedle turistových hrtů pomalu stoupá vůně dalekých zahrad a její vlnobytí rozkmitává atmosféru jako ohnivý buben. Život má tvar houslí nebo dívčí šíje. Je na rtech sladký a opíjí i srdce. Vstupuje do restaurace. Za maličkými stolky sedí jenom číšníci, kteří se vzájemně obsluhují podle všech mezinárodních pravidel. Pod oknem stojí otevřený klavír. Několik sršňů poletuje nad klávesami, pak usednou a zabzučí, přeskakujíce z bílé na černou. Turista mlčky dopije sklenici vína a posadí se k pianu. Potopí do klaviatury ruce a hraje. Hraje zvolna, jako by jenom maloval. První akordy písně vzlétají k šeřící se obloze. Stmívá se. Na východě hor se už objevila bílá plocha měsíčního srpku. Stíny hor se studeně prodlužují a motýly se pomalu vracejí do nebeských hangárů. Dívky, které usnuly podél břehu, se najednou probouzejí a instinktivně se vracejí k svým koupacím plášťům a plovárnám, jako sluky, když se blíží doba hnízdění. Z nahých šíjí obírají protěže a bělásky, jak na nich odpoledne usnuly. Smějí se jim a znovu je vyhazují k obloze, sčítají je omámené vůní bílé pokožky. Pavla, která usnula ve stanu nedaleko sněžné čáry, vyskočila, ale náhle znovu klesla na zem a naslouchala ucho na skále. Jakési otřesy v rytmu foxu zachvívaly horou. Zaslechla hudbu. Vstyčila se a vykřikla. V restauraci se tančí. Slyšela jsem hudbu. 10 dívek se rychle odělo. Zamávali rukama a doprovázejíce melodii písně čistými alty běželi po svahu, zlézajíce horu podle všech válečných pravidel. Břehy pustly. Milenci nešli za svými milenkami. Místo nich vzali do rukou staré kytary a s lulkami vertech tiše akcentovali rytmus písní, které buráceli skalami. Skupina opálených žen se zastavila před restaurací. Prapor na vrcholku bezvládně visel k zemi. Šeřilo se. Hluboko pod hroty lakových střevíčků zapadalo slunce do oranžových mlh, pod nimiž v krvavé jizvě pukla planě na země. A zatím i měsíček zežloutl a zaplál v zenitu jako jediná hvězda oblohy. Klavír neumlkal. V nesčetných variacích zněly akordy foxu. I světlo stékající z měsíce se vlnilo v rytmu tance. Dívky okamžik váhaly, potom se vřítily do místnosti. Číšníci vyskočili od svých stolů a uklonili se. Za okamžik 5 párů kroužilo kolem stolu opatrně uhýbajíce klavíru a 5 jiných dívek se smutně tlačilo ke dveřím otáčejíce se za Pavlou. Nebylo pro ně milenců ani hudby. A odkud si z hlubiny přicházeli další, plnili sál vůní písku a protěží a zpívajíce usedali kolem žerdi praporu. Turista, pro tuto chvíli klavírní virtuos, s očima smyslně přimhouřenýma stopoval kmitání dívčích paží a hrál jako šílený, nevšímaje si stojících žen, které ho obklopovali v růžovém polokruhu. Za hodinu nebylo na planině kolem restaurace ani místečka. Přišly dívky z letních sídel a sanatorií, z tramských osad a nádražních perónů.
Noc, která visela sladká jako hrozen, dráždila k tanci pokošku a všechna elementární zřídla pohybové rozkoše. Hvězdy lezly po skalách, přeskakujíce jejich hroty jako sršně. Všechny vůně, jež za dne stoupaly k azuru, se kondenzovaly a klesaly na ramena dívek, které hořely stejně pro vášeň svých obratlů jako pro rozkoš oblohy, pro kouzelnou scenérii skal jako pro bolestnou touhu svých kotníků a stehen. Uvnitř pohyb tančících dokmital. Sál přeplněný vonými těly nestačil pohybu. Pavla pevně zatěla zuby, odstrčila znepokojeného číšníka a vyřítila se ven. Za ní 10 věrných. Chvíli tiše hovořila, pak zvolala. Musíme rozbořit hotel, jinak zešílíme. Jsem ochotna zemřít, ale spíš pro rozkoš tance než pro stesk všelidské marnosti. Rozhodujte se a rychle. A jak do šumotu dívčích hrdel zněl klavír, Pavla se vyšplhala na střechu a do propasti vmetla první cihlu. Za ní se vrhli ostatní a lámajíce zdivo v rytmu tanga bořili chatu. Číšníci jako náměsíční pěvci se postavili po obou stranách vchodu a jejich zoufalý hlas, aby neničili útulek zbloudilých horalů, zanikal v povyku žen. Pokrčili smutně rameny a slézali do údolí, naslouchajíce, jak se řítí komín a okenní tabule praská na hrotu žuly. Po půlnoci hodila Pavla do rokle poslední gramofonovou desku, jež větrem zapadla až kdesi doprostřed kukuřičného pole, do zlatých osin, do tváře temně zelené kaluže. Z červené budovy nezbyl kámen na kameni. Na malé planině zbyl kromě žen jenom stožár, pod ním čtverec podlahy a na něm klavír. Hudebník zešílel. Jeho srdce už nikdy neumlkne. Jeho ruce nikdy nezemdlí. A dívky tančí, měníce se navzájem jako milenci. Tančí v dvoubarevných koupacích úborech, neboť noc je dosud horká a sladká. A jak se divoce otáčejí, šat slétá z ramen, vítr odnáší jeho setčité tvary do propasti a pokrývá jimi černé stany, pod nimiž sedí tuláci a hledí vzhůru k obloze, kde silueta jakéhosi muže pohybuje rameny nad bílou dásní klavíru. Mlčí. Jsou příliš stateční a příliš laskaví ke svým milenkám, aby nechali vyhasnout sen svinutý na dně lulky do chomáče jisker a běželi tam na vrchol mezi tanečnice, aby je tiše vzali za ruce a odvedli z pláně šílenství. Rozednívá se. Měsíc se kolébá po své oblině jako luk. Na východě prosvítá hedvábím oblohy první chuchvalec červánku, ale ještě se tančí. Desítky dívek sedí už na balvanech, desítky už opustili horu zaslíbenou tanci. Jenom Pavla je ještě svěží jako ďábel a tančí jenom se svými věrnými. A když se rozední, zbývá s nimi na vrcholku hory jediná. Brzy i ty umdlévají, padají na zem, ústa maličko pootevřená, aby jenom uzonký pramének krve přes rudé plže rtů stekl do skal. Tu se Pavla na ně vrhá, zvedá je nad hlavu jako snopy, odnáší na podlahu a tančí s nimi tak dlouho, dokud neklesnou navždy. Pavla je nezranitelná a věčná. Je věčným přílivem pohybu, rozkoše a snu. Je svěží jako dítě a znovu překypuje novou a novou přemírou vášní.
Nejraději by se vrhla k rukám hudebníkovým a líbala je, až by krvácela ze rtů. Bojí se však, že by porušila jejich rytmus. Raději poslední omdlelou odnese na svach a vrací se k praporu. Muž u klavíru si nevšímá ničeho. Cítí, že je vyňat z řádu světa, že jej obklopuje docela jiný vesmír, v němž jedině hudba tvoří podstatu, biologii, životní zákon, scenérii a temperament. A tu už hraje v nejvyšších oktávách. Ve všech údolích pod horou svatého Marka se hovoří jenom o kouzelném tajemství klavíru. Lidé rozvážně pokyvují hlavami. Ve společnosti se té pověsti posmívají, ale o samotě bázlivě hledí k obloze, kde tuší katastrofu. Ve spiritistických seancích všechna média vypovídají ve prospěch tajemství. Virtuos mizí v oblacích. Brzy z rána se vrchol hory zahalil do těžkých par a jenom ti, kdo bydlí blíže hory, mluví, že ve chvílích, kdy se odpočívá na zápražích, podivná melodická chvění prolínají horami, že o půlnoci ze sna slyší hrát smutné árie neznámých oper, balad a hymnů. Trampové odešli hned ráno, vedouce své milenky za ruce jako slepce. Odplížili se smutni, kytary na ramenou jako vesla. Nikdo nemá odvahy vyšplhat se k praporu a zabít šílence. Restauratér, jemuž číšníci prozradili katastrofu, jde ke zbořeništi, ale vrací se hned od sněžné čáry. Dni jsou podivně mlhavé a chladné. Nezbývá, než trpělivě vyčkávat sluneční den, jenž by ozářil skaliska, nebo položit ucho k žule a naslouchat. A jakmile zpráva nejbližší meteorologické stanice oznamuje brzkou změnu počasí, zájem o melodické tajemství se blíží maximu. Svahy hor se znovu černají novými stany a tábořišti. Horalé bloudí tajnými stezkami vzhůru až do pásma mlh. Vítr k něm chvílemi donáší celé takty podivných písní. Jenom poslední noc před zjevením je velmi tichá, jako by virtuos umlkl nebo se chystal k poslednímu boji. Lázeňští hosté v moři mlh nařizují magnetické střelky směrem, jak jej ukazují média. Tu vychází slunce. Mlhy v ohromných lavinách se valí po svahu. Tisíci zrakům se objevuje žerť praporu. Ano, ano, melodie a magnetická střelka nás neklamaly. Na vrcholku hory, lemované zlatou konturou slunečního jasu, černá se silueta muže rytmicky pokyvujícího rameny. Je vidět dlouhé nahé ruce, klouzající nad hladinou klaviatury. A melodie středověkých milostných písní minnesängerů, korzických balad a španělských romancí, celá historie hudby od primitivní čínské stupnice až k bizarnosti a šílenému rytmu moderních tanců otřásají horami. Lidé tiše naslouchají, ležíce ve stínu kleče. Nikdo nevěří, že by mohl hrát ještě za večera. Ale v okamžiku, kdy slunce znovu klesá do nebeského vězení, charakter hudby se mění v nekonečně smutnou píseň, jakoby skandovanou tempem umírajících rukou. Dívky sklánějí ňadra do rukou svých milých. V duších všech tato nebeská hudba vzbuzuje úžasně krásnou vnitřní rozkoš, tak delikátní vědomí iluze, že se nikdo nevschopí, aby zaťal pěsti, proklel hudebníka a zařevu vzpoury odvedl zástupy z hor. Lidé jsou rozhodnuti, že nikdy neopustí místo rozkoše.
Jejich touha je obnovována jako příliv a odliv. Jejich štěstí je klasické, jako by hudebník znal všechny jejich osudy a z každého hrál to nejsladší. Melodie mají tisíce kouzel, každé příští z jiného vesmíru. Zástupy rychle ohraničují svá území, vstyčují vlajky národnostních celků, organizují samosprávu, dovoz potravin, primitivní komunikaci na místa akusticky dokonalá, kanalizaci i hygienu. Jenom ten šílený se nějak neúčastní horečného ruchu a bitek o prvenství. Všímá si jen svých rukou a kláves, černých a bílých. Slyší jen matné nárazy hedvábí, jak vichřice metá prapor k žerdi. Před půlnocí je virtuos prohlášen králem v území 20 čtverečných mil kolem klavíru. Právě hraje poslední Beethovenovu sonátu.

je podzim. Dny jsou kalné a studenější než lidská bolest. Ranní mlhy nemilosrdně rozmazávají kontury skal a Virtuos mizí v moři par. Podivná píseň se lísá k hrdlům trosečníků a náhle je sevře jako kleště namáčené v krvi. Není už vidět ani žerť praporu. První dalekohled se vznáší k lidské zornici. Vedle klavíru objevuje dívku. Snad spí. Neznají však Pavlu, která strnule hledí do vlnobití kláves. Žádlivě střeží každý pohyb a když se ze zástupu zvedne lesklá hlaveň pušky, jenom obava před smrtí hudebníkovou zabrání, aby neklesla k jeho nohám s prostřeleným srdcem. Dav z bezpečnostních důvodů střeží aspoň stezky vedoucí k rukám královým. Zimu očekávají v zoufalé úzkosti. Zaměstnávajíce se jenom snářstvím a astrologií ani nevědí, že sami jsou na kost vyhublí a že možná zemřou dřív, než první lavina sklouzne z Markovy hory. Nikdo nemá odvahu přestoupit sněžnou čáru a zašeptat hudebníkovi, aby se šel k ohništi. Za noci, maskujíce spánek nebo náměsíčnost, vycházejí před dveře srubů a vyjeveně hledí na vysokou oponu noci, za níž dnes ponejprv zmizel král. Po několika dnech přitáhne četa vojáků. Na výšině se objeví velký reflektor a v kružnici kolem polní kuchyně rozbíjí své sépiově hnědé stany. Právě o polednách se hrnou od severu těžké mraky. Blíží se k praporu jako zmije a brzy pohltí horu, muže i klavír. Jenom žerť praporu trčí z nich k obloze, ale i ta se otřásá pod nárazy vichřice. Kdy bude konec všemu? Trosečníci se chvějí hořem. Jistě by plakali a lomili rukama, kdyby se nestyděli před helmicemi vojsk. Jejich ženy se modlí, klečíce tváří k východu. Melodie mizí, je už téměř neslyšitelná, pouze prahorními vrstvami skal proniká k srdcím zástupů. Za chvíli, jakmile bouře odhodí mračno, silueta se znovu objeví a hudba jako vichřice zachvěje zornicemi dívek. Za okamžik obraz mizí. Na černé klávesi piana se sype černý sníh. Muži cítí, jak tlumeně zní klavír a melodie jsou disharmonické, jako by kdosi těžkými dlaněmi smetal z klaviatury celé závěje sněhu a udeřil tak na všechny černé i bílé. Muži beznadějně bloudí kolem vojínů, kteří by snad mohli zachránit tajemství. Ale obloha na západě je tak bezútěšně šedivá, už i vrcholky nejbližších hor jsou pokryty sněhem. Smutné ticho vsakuje do všech srdcí. Všichni jsou ochotni zemřít, jenom král pro slávu písní musí žít věčně. Dochází půlnoc. Všem, kdo spí na holé zemi, se zdá, jako by melodie navždy umlkla. Muž vstane, běží k vojínům, ukáže směrem k hoře a zoufale zalomí rukama. Světlo parabolického reflektoru vystříkne a líně se položí na svah skály. Jak stoupá po svahu výš a výš, zástupy vidí svého krále. Vidí i Pavlu spící u klavíru. Tu se jim zdá, jako by hudebník otočil hlavu a zrakem sklouzl po pláni zlatého trichtýře. Znovu slyší melodii, úžasně vášnivou hudbu, hudbu milionů srdcí, píseň, která dovede sevřít tělo jako pěst, do věčnosti prodlužuje touhu a tiše zachvívá skalami. Ženy jásají a tančí,
Vrcholná vlna vzrušení se zmítá v hrdlech trosečníků. Dav vidí krále v parách ozářeného jako hosty. Je vsazen do ústí reflektoru jako svaté tělo do hrdla monstrance.

A hle, Pavla u klavíru se vztyčuje, líně napíná skvělou linii těla do bělostného oblouku a unile se usmívá na hudebníka. Snad vychází slunce, snad se probouzí k novému tanci. Hle, vždyť přistupuje ke klavíru a obrací list. Za řevu zástupu zvedl vojín pušku klíci. Ano, ano, zabít ji, nebo ona zabije krále. Ať krvácí, ať zemře, jen král je věčný. Zástup vidí, jak třeskla rána, dívka se zhroutila po kamení, zvedajíc ruce pod tvář krále. Tu se prout melodie přeťal. Ponejprve po noci rozkoše. Příšerné ticho ulehlo na všechna srdce. Marně lehali spánkem na zem. Mlčela bez nejmenšího záchvěvu. Mlčela jako opilec, když jeho píseň zanikne v hrdle, zalita krví. Kdo si hodil po vojínovi, jenž zastřelil Pavlu kamenem, a dav se vrhl ke stanům, aby pomstil krále. Ale reflektor se otočil proti jejich očím, oslepil je a dav se zastavil. Světlo znovu skočilo ke skalám a ozářilo Markovu horu. Dav vytřeští oči a zajíká se. Dívka najednou vstává, skočí ke klavíru, ruce potopí do jeho hlubin, divoce z něho rve struny, vezme je do ruky jako metlu a šlehá jimi do nahých zad krále. Je nepřemožitelná, je věčná. Kapky krve vyskakují v záři reflektoru jako vši. Mužovo tělo se křiví děsem bolesti, ale dívka šlehá do tváře, do stehen, do rtů. A je konec. Mračno zacloní skálu, zlaté lanové chvíli bloudí po zasněžené pláni, ale marně hledá krále. Jenom drobonké kapky mlhy se propadávají zlatým kuželem a za nimi několik slepených vloček. Potom úžasné ticho zalije všechna srdce a všechna údolí.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Pavel Obrama četl povídku s názvem Klavír na skále a byla to fantaskní expresivní povídka vybraná z pozůstalosti spisovatele Josefa Kocourka. Pořad natočil režisér Jakub Doubrava. Tolik tedy další páteční povídka klasického autora a vltavský program, večerní program s datem 8. května, teď pokračuje hudbou filmovou. Partitura je příjemně jednotná, citlivě propojuje zádumčivou vřelost a chladné chvění smyčců. Hudba Daria Marianelliho brnká na ty správné struny strachu, něhy a touhy. Marianelliho podmanivé melodie osamělých houslí vás budou provázet ještě dlouho po skončení filmu. Tak to jsou jen některé z recenzí filmové hudby Daria Marianelliho a o jejich kvalitách se můžete přesvědčit teď v následující půlhodince s filmovou hudbou, kterou připravila Kristýna Šramková.

Soundtracky nahrávají přední světoví interpreti. O nich bude v dnešní klapce, kterou vás provází Kristýna Šrámková, ještě řeč. Marianelliho prvním výraznějším filmem byl v roce 2005 snímek V jako Vendetta. Ve stejném roce vznikl i film Pýcha a předsudek. Ten odstartoval skladatelovou zásadní spolupráci s londýnským režisérem Joem Wrightem, kterého časopis Variety zařadil mezi desítku nejlepších režisérů. A tady už je první ukázka ze zmiňovaného snímku Pýcha a předsudek.

Soundtrack k filmu Pýcha a předsudek je z velké části založen na klavírním umu francouzského klavíristy Jeana Yves Thibautea. Klavírista známý svou interpretací francouzské vážné hudby natočil mimo jiné i šestidiskový set všech solových klavírních skladeb Erika Satieho. Ten vyšel v roce 2016 u labelu Decca Records. Druhá ukázka z Pýchy a předsudku zní v podání tohoto francouzského klavíristy.

Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky. To je první věta asi nejslavnějšího románu Jane Austen Pýcha a předsudek. Hlavní roli bystré, pohledné a temperamentní dcery pana Bennetta Elizabeth si ve filmovém zpracování z roku 2005 zahrála Keira Knightley. Pana Darcyho potom Matthew McFadden. A jaká je oblíbená Marianelliho scéna z tohoto filmu? Cituji. Je to okamžik, kdy Elizabeth a Darcy poprvé tančí. Je tam osamělý houslista, který hraje árii od Persla. Po chvíli slyšíme, jak do místnosti proniká zvuk vzdáleného orchestru, který se prolíná s Perslovou árií, ale hraje v jiném tempu. Tady jsme začali experimentovat s rozostřením hranic mezi tím, co slyší postavy a tím, co slyší diváci. Tehdy jsem poznal, že hudba může obsáhnout vyprávění nejen jako dekorativní prostředek, ale jako další postava. A tady už je zmiňovaná skladba.

Italský skladatel Dario Marianelli, kterému je věnována dnešní Vltavská klapka, byl na Oscara nominovaný 3x, a to za hudbu k filmům Pýcha a předsudek, Pokání a Anna Karenina. Všechny 3 byly v režii Joea Wrighta s Keirou Knightley v hlavní roli. Ze snímek Pokání v roce 2007 svého Oscara nakonec získal. V originální symbioze s klasickými hudebními nástroji využívá v tomto soundtracku i mimo hudební zvuky. Do klapotu Brajonina psacího stroje tak proniká strohá klavírní melodie a s jasnou razancí vyjadřuje, do jaké míry mají slova mladé dívky moc ovlivnit životy lidí kolem ní.

Film Pokání byl natočen podle stejnojmenného románu britského spisovatele Iana McEwena a v roce 2007 zahajoval 64. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, kde se stal okamžitým hitem. Kritika o spolupráci režiséra Wrighta se skladatelem Marianelem píše. Jsou mimořádně efektivní tým, a to nejen proto, že filmy jsou dobré, nebo proto, že hudba je krásná. Jde tu o to, že jejich filmy jsou tak dobré z části proto, že hudba je krásná. A hudba zní tak krásně z části proto, že filmy jsou dobré. Obě tyto složky jsou do sebe záměrně a funkčně zapleteny. Oscarový soundtrack k Pokání nahrál English Chamber Orchestra pod vedením Benjamina Wolfishe. Klavírní part hrál opět Jean-Yves Thibaudet.

Další knižní klasikou, jejíž filmovou verzi Marianelli doprovodil svou hudbou, je román anglické spisovatelky Charlotte Bronte. Jana Eyreová patří k zásadním dílům anglického romantismu a má mnoho filmových i seriálových zpracování v zahraničí i u nás. Verze, ze které vám za okamžik pustím ukázku, je z roku 2011 a hlavní role si v ní zahráli Mia Wasikowská a Michael Fassbender. Houslový part nahrál Jack Liebeck.

Britsko-německý houslista Jack Liebeck spolupracoval s Marianellym nejen na soundtracku k Janě Érové, ale nahrál houslové party i pro snímek Anna Karenina. Soundtrack se nese v těžkém valčíkovém rytmu.

Tolstého klasika Anna Karenina byla filmově zpracována několikrát. Pojetí režiséra Joea Wrighta, kdy příběh zapovězené lásky zasadil do okázalých divadelních kulis, se dočkalo rozporuplného přijetí. Annu Kareninu si ve stejnojmenném filmu z roku 2012 zahrála britská herečka Keira Knightley. Šlo o třetí spolupráci režiséra se skladatelem Marianelem a divadelně stylizovaná je i jeho hudba. Místo psacího stroje určuje puls hudby v následující skladbě příznačně jedoucí vlak.

Zatím poslední spoluprací skladatele Marianelliho a režiséra Wrighta je jejich pátý společný film Nejtemnější hodina. Hlavním hrdinou je Winston Churchill, kterého skvěle namaskovaný hraje Gary Oldman. Ten za svou roli získal v roce 2018 řadu prestižních ocenění, včetně Oscara. Druhého získal film za Masky. Marianelliho hudba proudí příběhem jako krev v žilách. Klavírního partu se tentokrát ujal jiný slavný klavírista, Islanďan Víkingur Olafsson, jehož repertoár sahá od Johanna Sebastiana Bacha až po Filipa Glase.

Hudba ve filmu Nejtemnější hodina se soustředila hlavně na dokreslení Churchillovy osobnosti, jak dál popisuje skladatel. Režisér už od začátku věděl, že většina hudby bude potřebovat tempo a spát, protože chtěl vystihnout neklid Churchillovy mysli. Churchill dokázal rychle myslet a v prvních týdnech války toho udělal opravdu hodně. Minimalistický, ale znělý soundtrack nahrál The Darkest Hour Orchestra pod vedením skladatele.

A na závěr dnešní klapky se vrátíme na úvod a pustíme si ještě jednu ukázku z mého oblíbeného soundtracku Daria Marianelliho k filmu Pýcha a předsudek. Pěkný zbytek dne v tanečním rytmu vám, milí posluchači, od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková.

0: Skladba Meriton Town Hall ze soundtracku k filmu Pýcha a předsudek uzavřela dnešní klapku, věnovanou italskému skladateli Dariu Marianellimu. Pořad připravila a uváděla Kristýna Šrámková a spolu s ní se k hudbě filmové můžete ve Vltavské klapce vrátit opět příště. Teď nás hodinka dělí od půlnoci a před námi je vltavská předpůlnoční četba opatřená hvězdičkou. A my se už za malou chvíli zaposloucháme do pokračování vyprávění o Hance Kandersové, 15-leté plaché zrzce se zelenýma očima, které nikdo v polním věstinci neřekl jinak než kůstka. Jako jediná z celé rodiny přežila vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau a nyní se snaží za každou cenu zůstat naživu.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Arnoš Lustig, kůstka, dívka z Prahy, po čtvrté na Vltavě jako četba na pokračování, kterou z autorova rukopisu připravila Lenka Kolářová. V režii Lídy Engelové účinkuje Josef Winklář.

Do kóje kůstky ten den zanesl vítr hluk dynama u strážního baráku, které dávalo proud slabým žárovkám v nevěstinci. Vypomáhali si svíčkami, pokud byli, a petrolejovými lampami, když jim je nevzali strážní a pokud dostali petrolej. Zvykli si na provoz bez světla. Od strážního baráku se ozval hluk vojenského autobusu, který přivezl nové strážné a odvážel starý strážní oddíl. Hluk motoru připomínal kůzce, jak je přivezli. Čím dřív si zvykneš, tím líp pro tebe, řekla velká Leopolda. Každým odchodem vojáků, stejně jako odjezdem strážního oddílu, se něco smazalo a všechno mohlo začít znovu. V zimě je strašili vlci. Chtěli se dostat dovnitř, stejně jako psi. Občas vojáci postřídali celé smečky psů. Vlci byli chytřejší. Velká Leopolda byla ráda, že je s nimi strážní oddíl. Bála se vlků. S vojáky se jí vlci nezdáli tak nebezpeční. Měnilo se to s počasím. Vytí vlků se přidalo k základním zvukům kůstčina světa i s trvalou ozvěnou. Minulou zimu zabili děvčata, u kterých našel doktor

uplatnila na rabínovi moudrost velké Leopoldy Kulikové. Zbytečně nikomu nic neříkat, nikoho neinformovat. Čím méně lidí o člověku vědí, tím líp. Až na výjimky, kdy to naopak člověku přitíží. Co člověk pověsí druhým na nos, tím si zatíží duši. Velká Leopolda Kuliková byla v kůzce přítomna i posmrtně. Ozvěna sopránového hlasu. Většina toho, co se tvrdí o mužích, jsou mýty. Energie, útočnost, síla nebo vášeň. Většinu z toho mají ženy. Už ani nevím, kdo mě poučil, že celé národy uctívali mužský út jako božstvo. Věděla, že Židé nezabíjejí. Zdráhají se dokonce zabít i neživé předměty, nejenom zvířata jako jedovatého hada. Taky bolest je někdy ctnost, řekla velká Leopolda. Tvrdý smích, kterým se smála, jako se smějí někdy matky, jindy ženy z vykřičeného domu. V Krakově ještě holka směla být chytrá, když byl muž chytrý. I muž se snažil být žádoucí, když holka byla žádoucí. V každé mužnosti je něco ženského. Otec velké Leopoldy Kulikové měl srdce matky. Její matka kácela stromy. Kuliková se myla dvakrát denně i v ledové vodě. Dávala si pozor na nehty u nohou. Někdy se dívala na obzor dostracena výš, než leželo nebe. Letos bude velká zima. Napadne spousta sněhu. Vlci přijdou až sem. Létají meteory. Válka přituhne. A nebo dobře učesané děvče je dvakrát ženská. Lidí je pořád hodně. A ženských víc než mužů. Nejen proto, že zubatá s kosou má už 5 roků bohaté žně. Když velká Leopolda zhubla, řekla: nic si z toho nedělám, tlustá jsem vypadala jako tlusté tele. Její otec se jmenoval Odeon Kulik, matka Winifreda Kuliková, rozená Pasovská. Není to směšné? Zeptala se jednou při pohledu na zeď, dráty a strážní věže. Židé prý vynalezli ostnatý drát kvůli dobytku. Dali si to patentovat. Když se narodila moje prababička Pasovská v roku 1873. Velká Leopolda řekla: stojí psáno, že na začátku bylo slovo. Řeknu vám, co bylo na začátku. To, čím všechno začíná a končí. Rabín v Krakově mi v salóně svěřil: zkus vyměnit ve svaté knize slovo Bůh za slovo krása, nebo za slovo smysl, za slovo žena. Uvidíš, co ti vyjde. Zkusila jsem to. Neztratilo to smysl. Až jsem se vylekala. Všechno na světě, co je psáno, je jako z gumy. Může se to natahovat nebo smrskávat, než to praskne nebo se svrkne. Nebojím se trestu od chvíle, kdy jsem objevila, že za dobré se neodměňuje a přičem člověka nepřistihnou, se netrestá. Otci Jankáli, kterým je zaskočila Helga, se tulila v noci Estera ke kůstce jako malá sestra. Chtěla slyšet její dech, pohyb rtů i ve spánku, aby cítila teplo, které vydává tělo, dokud žije. Viděla se v duchu ležet vedle vojáka už bez dechu, aniž o to voják dbal. Držela se kůstky za ruce, v lokti nebo za rameno. Hřály se znavené poslední válečnou zimu za lednových nocí, kdy velké Leopoldě omrzaly nohy a kůstce tváře. Estera měla špičaté lokty a špičatá kolena. Vystupovaly jí lopatky. Kurva je jenom slovo, řekla velká Leopolda za nejtuších mrazů. Kdybych mohla, nastřihala, vyšila a vyštepovala bych prapor a na něm zlatými písmeny slovo Feldhure. Byl by žlutý jako zrada, rudý jako krev a zelený a modrý a bílý jako letní louka
nebe a barva naděje. Předcházela jí pověst, že měla dítě. Nikdo to nepotvrdil ani nevyvrátil. Jednou se bavila s důstojníkem o ústavu, kam posílali nacisti děti na převýchovu. Připravila mu koupel, mezitím nařídila děvčatům vykartáčovat mu uniformu a boty. Mydlila mu tělo, nohy, kotníky, odstranila mu zrohovatělou kůži u prstů u nohou. Důstojník vyprávěl madam o své ženě Heidi, co mu vaří, když se dostane domů. Pak mu udělala velká Leopolda, co chtěl a jak to chtěl. Koupali se dvakrát denně v kádích se studenou vodou, jednou týdně v horké se silnou přísadou lizolu. Velká Leopolda v kádi oslovovala svoje tělo. Dívala se na sebe a mluvila k sobě. Snad očekávala od svého těla odpověď. Stehna, kolena, ruce slyšeli její tichou řeč. Každá bordel mama je učitelka, řekla. A taky každý muž je ve snu 10leté, 12leté dítě. Podle snů a jak o nich mluví, poznáte muže. Důstojník velké Leopoldy se jmenoval Heinz Karl Geiger. Ptal se jednou Kulikové, co dělá zuřivou ženskou půvabnější, i když jen na chvilku. Když ženská zuří, cítí se částečně vyrovnanější a sebevědomější, odpověděla velká Leopolda. Jsi opravdu Polka? Ptal se důstojník, jako by si přál, aby to zapřela. Velká Leopolda by nikdy nezapřela Polsko. Věděla, že polská kavalerie chtěla útočit na německé tanky a třeba, že to polský generální štáb nepřipustil, legenda žila. Měla oči člověka, který dokáže umřít, až to přijde, s čistým svědomím. Není směšné, že si člověk přeje nakonec zemřít stejně nevinný a čistý, jako když přišel na svět. Než jí zabili u zdi, jako nemocné nebo opotřebované holky, řekla kůzce: Chájo, muži nerozumí ženě a žena nerozumí muži. To je všecko, co ti můžu říct. Všecko, co po mně zůstane. A přátelství, čest nebo důstojnost nejsou kus masa na prodej. Předposlední noc v pěti kostelí pozoroval rabín kůstku, aniž dokázal říct slovo. Byl večer a mlčel, a byla noc a mlčel, a přišlo ráno a mlčel. Už dávno vyšlo slunce. Byl by se s ní rád modlil ranní modlitbu, obsahující slova o štěstí. Ale když podtrhl a sečetl všechno, co mu prošlo za noc hlavou, pochopil jediným pohledem na kůstku a jedinou myšlenkou na Eržiku, že ani o štěstí neví nic. Kůstka sledovala rabínkův vodnatý pohled a slzy v očích. Neptala se, jako Leo Gideon Shapiro, kolik druhů má vina. Vina Němců a vina nacistů a vina všech, co jim pomáhali, a vina lhostejných. Domyslela si, jakou úlohu v tom hraje rabínova dcera Eržika. Vina všech, pro které jen život šel dál. Byla ráda, že to má za sebou. Kůstka věděla v necelých 16 o masakrech, o kterých se už nikdo nedoví. Viděla v duchu zeď ohraničující někdejší polský statek, kde nacisti stříleli opotřebovaná děvčata a nakonec zastřelili velkou Leopoldu Kulikovou. Tam, kde pro rabína selhávaly nejstarší spisy, stačilo kůstce, aby přivřela oči. Všechna ne a všechna ano připomínala kůstce u rabína Leo Gideona Shapiro zvoneček, kterým začínala v polním zařízení 20-minutová lhůta určená pro vojáky, pokud neměli dva lístky nebo výjimečné povolení. Někdy to byla píšťalka, bubínek madam Kulikové s paličkou podle toho, jak ji to nadřízené vojenské úřady nařídili. Vojáci neradi čekali. Vojáků taky bylo většinou víc, než děvčata stačila.
Madame Kuliková odměřovala minuty v kojích, jedinou rovnost pro děvčata a vojáky. Už je nemusela varovat, co by stálo všechny, kdyby některé děvče vojáka chtělo odmítnout nebo mu něco udělat i v sebeobraně. Některé holky pracovaly pro vojenskou policii. Snad i velká Leopolda měla svůj policejní vojenský spis. Někdy přijížděla posádka z Aubirkenau, ačkoliv měli nevěstinec na místě, pracovali 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Pro velkou Leopoldu nebyl v něčem rozdíl mezi nevěstincem a penzionátem, kde musí dokázat, že rozumí svému řemeslu. Upozornila je hned na začátku, že muž bude zkoušet všechno, co se dá udělat s dívčím tělem, s jeho tělem, s každou štěrbinou a záhybem. To byla ještě kůstka jako němá, ale už chápala, že lidi si můžou být ještě vzdálenější, čím jsou si blíž. Věděla už, co je život, co je smrt u zdi. Je to jejich i tvůj život, řekla velká Leopolda. V tu chvíli z nich mluví obojí, je to pro ně a někdy i pro nás krása. Co je silnější než člověk? V tu chvíli mluví z člověka zvíře a smrt. Doby ještě dávnější, než když se naučil mluvit nebo objevil oheň. Velká Leopolda hladila nejmladší holky pokaždé, když doktor nařídil zastřelit nemocnou nebo opotřebovanou holku. Kůstka i u rabína Shapiro slyšela, jak tlouklo Kulikové srdce. Viděla, jak se velká Leopolda držela oběma rukama na hrudi. Slyšela srdce velké Leopoldy, jako slyšela v tu chvíli svoje. V ložnici, kde Kůstka v domě rabína spala, se měnily obrazy v ozvěnu. Co dřív viděla, teď jen slyšela. Myslela na to, jak se v polním zařízení taky modlila, aby jí narostla prsa. Někdy předstírala spánek, aby přiměla rabínka odejít do jeho pokoje. Budila se v posteli rabínovi dcery Eržiky Shapirové, jako by spala kus noci s mrtvou. To jí neděsilo. Mrtvé přijímala Kůstka jako šňůry deště paprsky slunce. Nic krom obyčejného. Jako létají mouchy, kyne těsto. Nesměla jim dovolit, aby ji strašili. V noci u rabína pociťovala skoro palčivou odloučenost od rodičů a bratra. Jakoby je ztratila teprve včera. Pocítila úzkost, jakoby válka teprve začínala. Přiměla se jen s největší námahou svléknout si všechno a zout si boty. Spala někdy jen hodinu. Napomínala se, že postel za nic nemůže.

0: Kůstka odešla od rabína Leo Gideona Shapiro z pěti kostelí za dalších 10 dní. Začala se bát, že jí to půjde na mozek. Přibrala pár kilo, ale začala jí brnit hlava. Kromě toho viděla, že by se musela starat o rabína víc, než Leo Gideon Shapiro o ní. Dal by, šeptal, než odešla, všechno za možnost být alespoň den v lágru, v polním nevěstinci, v její kůži, v kůži Eržiky. Za možnost být jedním z mrtvých, jedním z těch, co přežili jako kůstka. Věděl by, kde je klíč k duším všech pokolení, která předcházela a jež budou následovat. Litoval ji a současně jí záviděl. Zůstat s rabínem Leo Gideonem Shapiro o hodinu déle, jak shledávala, potřebovala by vstupenku do blázince. Bylo možné zešílet až po válce, když se tomu vyhnula za války. Nechtěla si plést rabínka s bolestmi duše a těla a srdce a slabosti charakteru. Neměla asi taky dost trpělivosti. Jeden z následků války byl kůstčin strach z nemocných. Bála se slabosti nebo opotřebovanosti až na dřeň. Kdy už nemá člověk nejmenší rezervu, pak jde ke zdi. Připadala si často křehčí než sklo. Přiznat se k nemoci pokládala za chybu, která stojí člověka krk. Odkrýt choulostivost něčeho někde, někdy si nepřipustila. Bála se, že šílenství jednoho rodí šílenství druhého jako nákaza. Stejně jako krutost, hnus. Byl nejparnější den srpna. Všichni jsme najednou dostali žízeň. Už třetí den takhle praží, řekla kůstka. Zase mě napadlo, jak je hezká. Willy Feld nás pozval do svého nového bytu ve Štěpánské. Má všechno, co potřebujeme k jídlu a pití a není tam taková tlačenice. Kůstce se cestou zdálo, že jsme si podobní. V čem? Netančíme podle jedné píšťaličky? Neoblékáme se podobně? Líbilo se jí, že bydlel v ulici, která se vylévala na náměstí z kopce jako asfaltová řeka. Štěpánská ulice se leskla vedrem, asfalt se roztékal, vozovka připomínala černé zrcadlo, chodníky byly z modrých a bílých žulových kostek. Z Německa udělali kabaret, řekl V.F. Kůstka mi tiskla cestou pažiloktem. V.F. podotkl, že potkal Lucii Boxbergerovou, kterou se vzdal z Hagiboru. Utekla z pochodu smrti mezi Buchenwaldem a Dachau. Bombardovali je. Vlezla si pod vlak, jeden z SSáků, kterému se líbila, jí stačil říct, co jí čeká na konečné stanici. To nemusel říkat dvakrát. Dal jí peníze a utekli 3. Dali si schůzku po válce u prašné brány každé pondělí mezi 9 a 10 ráno. Rozešli se každá na vlastní pěst, aby měli větší šanci. Boxbergerová chodí už 3 měsíce k prašné bráně. To jí dal SSák prachy, aby utekla? Zeptal jsem se. Tvrdí to, odpověděl VF. Byli takoví, řekla kůstka. Poslední týden války, zeptal jsem se. Věděla, jak se jmenoval? Chtěla vědět kůstka. Náhodou věděla. Nemá jen jeho adresu. Třeba nemá adresu sám, řekla kůstka. To ti dělá starosti? Zeptal jsem se. Ne, nedělá, řekla kůstka. Bylo znát, že si to tak docela nemyslí. VF se na ní podíval, že jsem už dopředu kůstku hájil. Kůstka si hladila čerstvě přistřižené vlasy plné slunce. Myslela si ještě jako u rabína, jak dobré by bylo, kdyby jí nebylo jen 16, ale 116. Mít tak všechno už dávno za sebou, že by to téměř nebyla pravda. Nezeptal jsem se zatím VF, jestli našel stopu po malé sestřičce. Vyjeli jsme výtahem nahoru do jeho bytečku. Willy Feld byl odpoledne, než nás potkal, schánět příbuzné na židovské náboženské obci v Majzlově 18. Našel 63 kartiček, z nich se později stala jména na zdi Pinkasovy synagogy. Za války se naučila Kustka svou vylhanou árijskou nebo poloárijskou totožnost s takovou důkladností, že tomu nakonec sama uvěřila. Odříkala by to o půlnoci, ještě 3 měsíce po válce. Kustka měla výhodu, že se nacisti v Berlíně nemohli dlouho dohodnout, jak hodnotit lidi se smíšenou árijskou a židovskou krví, než vymysleli stupnici do 16. kolena. Měla i v jiných oblastech víc štěstí? Byla mladší, než mysleli, když to pro ní bylo rozhodující, anebo starší, než mysleli? Ze začátku vypadala i v lágru jako kytička. Připomínala proudící vodu, voňavý strom, keř nebo ovoce. Nezapletla se v polním zařízení do ničeho. Někdy šli ke zdi i informantky za to, že něco věděli. VF pověsila na nos, že v zařízení, kam se dostala v Aubirkenau, dělala pokojskou. Dostala se tak alespoň k nečekaným zbytkům jídla. Jen se zmínila, že by se mohla pochlubit větším počtem lékařských prohlídek než pár lidí dohromady. O tetování si vymyslela Kůstka, že jí je v rozmaru vytetoval Polák, který se dostal do lágru za obchodování se dřevem, cementem a kramlemi. Popisovala Poláka od paty k hlavě, včetně řezné rány nožem na levé tváři. Sabotoval Třetí říši. Naučil se v táboře tetovat, jako předtím stříhat vlasy. Kdyby mu řekli, aby panáčkoval na zadních jako veverka, udělal by to taky. Všechno o Polákovi, co se naučil a dělal a čím se držel nad vodou, byla pravda. Ostatní lež. Rabín v pěti kostelí znal člověka, který by dokázal odstranit Kůstce tetování bezplatně, ale pak by to překryly jiné myšlenky. Kůstka si teď hrála s perličkami na krku, asi aby na ně upozornila. Bylo to bezděčné. Pozorovala Willy Felda a tušil jsem, o jaké ocenění se její pohled opírá. Mysl Willy Felda pracovala rychlostí, která volala po uznání. Tvářil se, jako by si ničeho a nikoho nevšímal, ale později mohl vychrlit podrobnosti, které mu nikdy neušly. Není to dobré dokázat takhle vypadat tak krátce po válce, říkalo Kůstčino ocenění. Pokoj byl světlý s novým zařízením, Kůstka na sobě měla šarlatovou blůzičku s dlouhými rukávy a krajkovými manžetami s perleťovými knoflíky. Zakrývala dlouhými rukávy číslo s nápisem. Hlavní je mít, kde se opláchnout, řekl VF. Nabídl nám koupelnu. Za sprchu ručím, jediné plechovky, co tu mám, jsou konzervy třešní, hrušek a jablek, dodal. Dveře, všude, kam se podíváte, mají kliky zevnitř i zvenku. A není v nich klíč. VF nalil všem německý Riesling, ročník 1939, nasládlý a studený, do českých sklenic značky Moser. Na všechno, co jsme neměli a máme, nebo budeme mít, řekl. Naučil nás držet pohárky, aby naplněné jen do třetiny cinkly. Všechno krásné se má držet za nožičku. To mě naučil můj rabínský dědeček. Na vašeho dědečka, připila Kůstka. Ať žije život, jestli to nezní moc pitomně, řekl jsem. Znovu mě napadlo, že se Kůstka dívá na VF, jako jsem se na něj díval na Hagiboru, když mě bylo 15. To byly 3 roky a kousek. Kůstka bude muset postoupit trochu dopředu a já zase kapku naspět, abychom se vyhnuli nedorozuměním. Kůstka zazívala, zadívala se na obrázek ženy pokoupily na čelní stěně. To je moje matka. Dostal jsem to naspět jen proto, že jsem to viděl, řekl VF. kůstce zapřel domovník obrázky rodičů a mladšího bratra Ramonka, aby mohl prodat pozlacené rámečky. Až na to, že jiné fotografie neměla. Soud ho bez důkazů nemohl odsoudit. Na to, ať kůstka radši zapomene. Měla snad svědky? Ramonka? Rodiče? Kde jsou? Bylo to slovo kůstky proti slovu domovníka. Pokrok byl v tom, že jí vrátili a uznali jméno. Ztratit jen rámečky od fotografií a fotografie není nic ve srovnání se ztrátou života. Ptal jsem se kůstky na bratra. Popsala mi ho, že jsem mohl trochu vidět sebe. Viděla vždycky, když viděla mě i Ramonka. Nechtěl jsem, aby mi to vadilo a nevadilo mi to a nevím dodnes, v čem mi to přece jen trochu vadilo. Napadlo mě u Vili Felda toho posledního srpna roku 1945, co kůstce a mně chybí a co jemu přebývalo. Bránil jsem se už dopředu i za kůstku zbytečné vděčnosti. Vili Feld koupil mahagonovou hudební skříň, na které stačilo zmáčknout pár knoflíků a koráby na lampě se začaly houpat a obeplouvaly na stínidle namalovanou země kouli. Tančíte? Zeptal se kůstky. Dovolíte? Obrátil se ke mně. Vstal, zatáhl své maličko narůstající bříško a požádal kůstku o tanec. Deska, medové táhlé zvuky se otáčela do rytmu tanga. Tvé tělo je krásná makrela, jdu na lov, i kdybys nechtěla.
1: V roce 2000 vyšel poprvé román Arnošta Lustiga Krásné zelené oči. Ovšem už o 7 let dříve vznikla v Českém rozhlase 8dílná četba na pokračování, kterou z Lustigova rukopisu připravila Lenka Kolářová. A právě jste poslouchali 4. kapitolu příběhu o 15-leté židovské dívce, která se stala vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust. V režii Lídy Engelové román Arnošta Lustiga načetl Josef Vinklář. 5. část si na Vltavě v rámci naší předpůlnoční četby s hvězdičkou můžete poslechnout zase zítra.

0: Skladba, která právě dozněla, se jmenuje Bílý den a jejím autorem je Mikuláš Tichý. Je to skladba, která vyšla letos a stala se součástí kompilace současné české ambientní a moderní klasické hudby s názvem Moderna, kterou vydal Český rozhlas Vltava. A Český rozhlas Vltava vás zve k finálovému pořadu pátečního večera.
1: Osudy.
0: Ano, je to poslední pořad páteční vltavské programové nabídky. Dnes je 8. května a právě dnes se dožívá 100 let David Attenborough. My jsme mu tento týden a také příští týden věnovali osudy a v jejich rámci posloucháte desetidílnou četbu z knižního zpracování cesty tohoto britského přírodovědce a popularizátora a dokumentaristy do Paraguaje, kterou podnikl v roce 1958. Je tady tedy další výběr z tohoto knižního zpracování s názvem Výpravy do divočiny. Čte Jan Šťastný.

Pro sběratele zvířat neexistuje užitečnější místnost než koupelna. Tuto pravdu jsem poprvé odhalil v západní Africe. Naše tamnější ubytování mělo tak primitivní sociální zařízení, že jsme se v podstatě bez výčitek svědomí vzdali jeho hypotetického vybavení a využívali ho jako přístavek naší zárodečné zoo. Svůj titul si koupelna nárokovala jen kvůli gigantické oprýskané smaltované vaně, která majestátně trůnila uprostřed jinak holé podlahy z červené hlíny. Stále se honosila špuntem přidělaným k mosaznému přepadu těžkým řetězem a kohoutky hrdě označenými teplá a studená. Pokud však nikdy voda zašlými viktoriánskými tryskami proudila, muselo se to dít v nějaké dřívější, opoznání významnější situaci, protože tady nebyly připojené k žádným trubkám a na kilometry daleko tekla voda leda tak v nedaleké řece. Přestože tmavá koupelna neměla jako místo k mytí moc co nabídnout, fungovala jako báječná ubikace pro zvířata. Šero těšilo veliké sový mládě, které si spokojeně hovělo na klacku, prostrčeném rákosovými stěnami v jednom rohu. Vlhké lepkavé zákoutí hluboko pod vanou obývala šestice korpulentních ropuch a ve vani samotné si později hověl téměř metr dlouhý mladý krokodýl. Od té doby jsme v koupelnách od Surinamu přes Jávu po Novou Gvineu chovali kolíbříky, chameleony, krajty, paúhoře elektrické a vidry. Když nám Dick Bartoň ukázal naše vlastní elegantní sociální zařízení v Itacabo, ocenil jsem, že je ze všech, která jsme měli prozatím k dispozici, to nejvhodnější. Dlaždice na podlaze, stěny z betonu, silné do rámu padnoucí dveře a nejen, že tu stála vana s plně funkčními kohoutky, ale měli jsme také toaletu a umyvadlo. Možnosti byly nekonečné. Při letu firemním letadlem jsem usoudil, že v něm na zpáteční cestě do Asuncionu nebude dost místa pro žádné zvíře. S ubíhajícími dny začala vzpomínka na přesné rozměry letadla blednout a já jsem dokázal sám sebe přesvědčit, že pro jedno, dvě malá zvířátka se místo určitě najde. Připadalo nám až trestuhodné nevyužít potenciál, jejíž koupelna skýtala. Prvního nájemníka jsem našel, když jsem projížděl kempem krátce po prudké bouřce. Výběhy byly nasáklé vodou a na nižších místech se vytvořily mělké rybníčky. Když jsem jeden z nich míjel, všiml jsem si, jak nad hladinou vykukuje malý, žábu připomínající obličej a vážně si mě měří. Sesedl jsem a tvář zmizela v bahnitém víru. Přivázal jsem koně k plotu, posadil se a čekal. Tvář se záhy znovu objevila na opačné straně rybníčku. Zamířil jsem k ní a jakmile jsem došel dostatečně blízko, pochopil jsem, že ať je ono zvědavé stvoření cokoliv, žába to není. Znovu zmizelo. Plavalo to pod vodou a nechávalo za sebou stopu zvířeného kalu. Stopa se zastavila a zvířátko se přestalo hýbat. Strčil jsem ruku do vody a vytáhl želvičku. Měla nádhernou černobílou kresbu na břiše a tak dlouhý krk, že ho nedokázala celý zatáhnout dovnitř jako jiné želvy, ale musela ho skládat na stranu. Byla to želva skrytohlavá. Zvíře nijak vzácné, ale okouzlující. A já věřil, že pro tak malé a půvabné stvoření v letadle místo najdeme, i kdyby mělo cestovat v mé kapse. Z poloviny napuštěná vana s pár kameny narovnanými na konci, na které mohla želva lézt, když jí omrzelo plavání, představovala prvotřídní domov. O dva dny později jsme želvičce v jednom z potoků našli parťáka. Dvojice ležela bez hnutí na dně vany. Zářivě černobílé, masité laloky jim visely pod tvářemi jako nákrčníky na talárech anglických právníků. Každý večer jsme pro ně vyprosili z kuchyně trochu syrového masa a podávali jim je kleštěmi. Jedli s chutí, krky jim vystřelovali a maso mizelo v tlamách. Jakmile dojedli, vyndali jsme je z vody
A zatímco jsme sami využívali vanu k poněkud obvyklejším účelům, nechávali jsme je procházet se po dlaždičkách. Byl jsem obzvlášť zvědavý, jaké druhy pásovců žijí v této části Argentiny, protože připadalo v úvahu, že se tu vyskytuje jeden, který se v Paraguaji nenachází. Dick nám pověděl, že v kempu běžně narazíte na dva druhy. Na pásovce devítipásého a potom na druh, jejž nazýval mulita, neboli malá mula, jehož popis zněl povědomně. Dick slíbil, že požádá peony, aby jednoho přinesli, pokud na něj narazí, a další den se v domě objevil předák s mulitou, který se mlel v pytli. K našemu nadšení se ukázalo, že se jedná o druh, jenž se, pokud nám bylo známo, opravdu v Paraguaji nevyskytuje. Přestože se tvarem podobal pásovci devítipásému, prostřední část hřbetu a krunýř neměl hladkou a nablískanou, ale černou, hrubou a bradavičnatou. Pro něj jsme místo v letadle prostě najít museli. Už jsme věděli, že pásovci jsou silní a vytrvalí hrabáči, kteří nezničí jen ty nejbytelnější klece. Vzhledem k tomu, že kapacita vydlaždičkované, prostorné a bezpečné koupelny zůstávala v zásadě nevyužitá, připadalo nám zbytečné nějakou klec stavět. Do rohu vedle toalety jsme nachystali hromadu slámy, misku mletého masa a mléka a vypustili mulitu do nového domova. Okamžitě zmizel ve slámě, skrytý zrakům v ní pobíhal sem a tam, takže se kupka natřásala a zvedala, jako kdyby se ocitla na rozbouřeném moři. Když ho to unavilo, vystrčil čumák, zachytil vůni masa a vyrazil k misce. Pustil se do jídla, kousal maso a funěl u toho tak, že dělal nozdrami na mléce bubliny. Sledovali jsme ho, dokud večeři nedojedl. Pak jsme odešli do postele nadšení, že se ke čtyřce připojí další druh pásovce. Druhý den ráno jsem se přišel do koupelny oholit a mulita nikde. Usoudil jsem, že pospává schovaný ve slámě, ale když jsem se podíval pořádně, nenašel jsem ho tam. Bylo těžké si představit, kde by se v holé koupelně mohl schovávat. Nakoukl jsem pod vanu, za toaletu, držák na ručníky i umyvadlo. Měl jsem pocit, že jsem tím vyčerpal všechny schovávačky, které přicházely v úvahu, ale nenašel jsem ho. Nedokázal jsem uvěřit, že by utekl, protože nebylo kudy. Po snídani jsme se pustili znovu do hledání. Bylo jasné, že mulita zmizel. Nedokázali jsme si však představit, jak a kudy. Za dva dny nám přinesli dalšího mulitu. Tentokrát se jednalo o samici. Znovu jsme ji uložili do koupelny a já jsem ji chodil celý večer co hodinu kontrolovat, abych viděl, jak se jí vede. Vypadala naprosto spokojeně a jedla se stejným gustem jako její předchůdce. Když jsem se na ní však šel podívat o půlnoci, byla i ona pryč. A přitom bylo jasné, že zkrátka někde v koupelně být musí. Zavolal jsem Charlese a Dicka a společně jsme se pustili do pečlivého pátrání. Možná se nějakým záhadným způsobem ponořila do toalety. Zvedli jsme na dvoře poklop, ale nebylo po ní ani stopy. Lezli jsme v koupelně po podlaze a pátrali po mřížkách a skulinách, kterých jsme si předtím nevšimli, ale nic jsme nenašli. Nakonec jsme objevili, jak z nepatrného prostoru mezi zdí a toaletou trčí černý bradavičnatý ocas. Zahrabala se do hlíny v dutině v porcelánové noze. Dalo nám spoustu práce dostat ji ven, protože se tam nacpala opravdu natěsno. Když jsme ji konečně vyprostili, nakoukl Charles do porcelánové jeskyně a obdivoval, jak se jí povedlo vtěsnat se do tak omezeného prostoru. Posadil se a zeširoka se usmál. Podívej se, vyzval mě a já jsem na dně tunelu spatřil černou hromádku téměř ukrytou pod uvolněnou půdou základů. Byl to náš první mulita. Nikdo jiný než pásovec by nedokázal odhalit tu jedinou skulinu v opevnění koupelny.
Přesto jsem věřil, že s malými úpravami může nadále tato místnost úspěšně hostit dokonce i takové odborníky na útěky, jako jsou Mulitové. Napustil jsem umyvadlo z poloviny vodou a přesunul do něj želvy. Pak jsem vypustil vanu, vyložil ji slámou a dal do ní Mulity. Pobíhali po slámě a na hladkém smaltu jim klouzaly nohy. Strčili čumáky do odpadu, jednou, dvakrát nejistě škrábli do mosazné mřížky a usoudili, že se k hrabání nehodí. Pak se uvelebili pod kupkou slámy a usnuli. Zhasli jsme a nechali je o samotě. Upřímně, řekl Dick, je mi skoro líto, že jsme je našli. Nepochybně by se budoucím hostům postarali o spoustu zábavných a poučných hodin. Na světě určitě není moc koupelen, v nichž by záchod obývali pásovci. Necelý kilometr od domu protékal kempem hluboký potok s břehy porostlými vysokým rákosím a naklánějícími se vrbami. Rybařili tu různé druhy volavek a postávali na mělčinách po kolena ve vodě. Nad hladinou se blýskala duhová křídla vážek, lovících moskyty a pakomáry. V nejodlehlejších částech plavali v hezkých skupinkách rodiny čírek. Dick nám pověděl o jednom konkrétním úseku, ve kterém jsme podle něj měli šanci narazit na kapibary. To byla vzrušující zpráva. S Charlesem jsme se už dlouho snažili natočit tyto tvory v divočině, abychom měli protiklad k ochočeným jedincům, jež jsme přivezli z Guajány. Kapibary nejsou vzácná zvířata, jsou nicméně velice plaché a ostražité, neboť jsou hojně loveny kvůli masu, jež svou chutí připomíná telecí, a kůžím, ze kterých se vyrábí měkká a pružná prvotřídní useň. Tady to zvládnete bez obtíží, sebevědomě nás ujišťoval Dick. Jsou jich tu stovky, a protože je nikdo nesmí lovit, jsou drzé jako lázeňské veverky. Ty by zvládl vyfotit každý. To tvrzení jsme brali s jistou rezervou. Podobné věci jsme už slyšeli. Druhý den jsme se vydali po proudu potoka podle Dickových instrukcí, vybaveni nejvýkonnějším teleobjektivem a připraveni na nejhorší. Na místo jsme dorazili nečekaně. Charles obezřetně zastavil a já jsem zkoumal dalekohledem řadu stromů, jež označovala břehy potoka. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Dokonce i Dickův popis sotva vystihoval to, co jsem viděl. Přes 100 kapibar polehávalo na trávě u vody, mačkali se na sebe jako výletníci o státním svátku na pláži. Usazené matky sledovaly potomky dovádějící kolem nich. Stranou pospávali pohodlně rozvalení staří pánové s hlavami položenými na natažených předních tlapách. Mladíci líně courali mezi rodinkami, občas vyrušili některého z pospávajících staříků a museli se rychle klidit z dohledu, aby se nestrhla mela. Panovalo horko a většina shromážděných neměla náladu na žádnou namáhavou aktivitu. Pomalinku jsme přijeli blíž. Jeden či dva starší samci se posadili a vážně si nás prohlíželi. Pak se otočili a podřimovali dál. Jejich hlavy působily z profilu téměř hranatě a na ramenou měli dlouhou, střepatou, rezavou srst. Na čenichu jim v polovině mezi nozdrami a očima vystupovala zřetelná žláza, připomínající podlitinu, kterou samice postrádají. Působili vznešeně a jejich pohrdavý výraz mi nepřipomněl žádného z jim příbuzných hlodavců, jako jsou krysy nebo myši, ale lva. Jedna z matek se vydala k vodě a v patách jí v řadě za sebou kráčelo 6 potomků. Všichni se ponořili do chladivé vody. Byli jsme už tak blízko, že jsme rozeznávali, že plavců je ve vodě téměř stejně jako těch, kteří polehávali na sluníčku. Nechávali se jen tak nadnášet nebo nonšalantně plavali tam a zpátky, zdánlivě bez důvodu, jen pro radost. Stará samice stála po břicho ve vodě a zamyšleně okusovala listy leknínu. Jen jediný příslušník skupiny, mladý samec,
plaval rychle. Sledovali jsme ho, jak míří na druhý břeh široké řeky a za zátylkem se mu tvoří vlna. Nečekaně se ponořil. Nespouštěli jsme z očí vlnky prozrazující směr jeho pohybu, když se najednou s funěním a frkáním vynořil vedle štíhlé samice, která se ostýchavě pohupovala na hladině u opačného břehu. Okamžitě vyrazila pryč a společně dvě hnědé hlavy vedle sebe, vykukující nad hladinu, plavali dál po proudu jako modely lodí, razící si cestu v řadě za sebou. Samička se potopila a pokusila se samci vyhnout, ale on udělal totéž. A když se vynořila, byl zase vedle ní. Flirtování pokračovalo v řece nahoru a dolů 10 minut, možná déle. Samec se projevil jako vášnivý a vytrvalý nápadník. Nakonec se samice vzdala a na mělčeně pod převislou vrbou se spářili. To ráno jsme skupinu natáčeli 2 hodiny a téměř každý z následujících dní jsme se vydávali k řece, abychom je pozorovali, protože to byla skutečně jedinečná podívaná. Nikde jinde na světě nemůže žít tolik kapibar tak blízko civilizaci.

Tvor, jenž býval v Argentině nejběžnější, králíku podobná viskača, patřil teď v Itacabo paradoxně k těm nejvzácnějším. Před 70 lety přírodovědec Hudson psal, že v určitých částech pampy může člověk ujet 800 kilometrů a v podstatě kdekoliv narazí na jejich noru a na určitých místech jich může jezdec vidět i stovku naráz. Populace dosáhla tak hojného počtu kvůli činnosti samotných rančerů, neboť ti pozabíjeli většinu jaguárů a lišek, kteří představují přirozené nepřátele viskač, a ty se tím pádem mohli nerušeně množit. Rančeři si nicméně záhy uvědomili, že houfy těchto tvorů požírají příliš mnoho trávy a ničí pastviny, a vyhlásili jim nemilosrdnou válku. Odklonili koryta potoků, aby jim zaplavili nory, a zvířata vyhnaná vodou na povrch utloukli a povraždili. Viskačeras, jak se doupatům viskač říká, lidé z části vykopali a tunely zahradili kameny a hlínou, aby zvířata lapená pod zemí umřela hlady. Když lovci sáhli po této metodě, museli ovšem hlídat spustošenou noru přes noc, protože viskači z nedaleké kolonie se nějakým záhadným způsobem dozvěděli o strádání svých sousedů, a pokud jim v tom nikdo nezabránil, přišli svým pohřbeným druhům na pomoc a tunely vyčistili. Dnes žije v pampě už jen pár viskač. Dick mohl v Itacabo snadno nařídit jejich kompletní vyhubení, ve vzdáleném koutě Estancie však jednu kolonii uchoval a jednoho dne nás tam pozdě odpoledne vzal, abychom se na ní podívali. Po půl hodině jízdy nákladákem jsme opustili rozježděnou polní cestu a poskakovali na drnech a skrz vysoké bodláky. Zaparkovali jsme přibližně 20 metrů od nízkého kopce z holé hlíny, na jehož vrcholku stála rozvalená hromada tvořená kameny, suchým dřevem a kořeny. U základny jsem napočítal tucet velkých děr. Kamenná mohyla nepatřila k přirozenému výchozu, zbudovali si ji sami viskači, neboť tito tvorové trpí sběratelskou vášní. Nejen, že natahají na vrchol kopce všechny kameny a kořeny, které vyhrabou z doupat, schromažďují také všechny zajímavé pohyblivé předměty, jež najdou. Zvířata se ještě zdržovala pod zemí a podřimovala v labirintu chodeb. Ven vylézala jen večer, aby se v bezpečí tmy napásla. Bylo příjemně chladno. Karmínově rudé slunce pomalu klesalo k rovné čáře obzoru. Ačkoliv se stavitelé doupěte ještě neobjevili, kopec nebyl ani v nejmenším opuštěný. Na vrcholku kamenů stál vzpřímeně jako na stráži párek síčků králičích s pruhovanými vestičkami a jasně žlutýma očima. Tito ptáci si dokážou snadno vyhrabat vlastní hnízda, často však využívají některou z odlehlých viskačích nor a kamenné mohyly jim slouží jako pozorovatelny, z nichž mohou obhlížet okolí a pátrat po hlodavcích a hmyzu, kterými se živí. Těmto dvěma podle všeho patřila díra na opačné straně a naše přítomnost je značně znepokojovala. Poskakovali, komíhali hlavami a rozzlobeně mrkali. Čas od času je opustila odvaha a odcupitali do díry, jen aby se o pár minut později znovu vynořili a znovu nás nenávistně probodávali pohledem. Nebyli jedinými nájemníky kopce. Na okolní nízké trávě poskakovalo několik malých kutálků obecných. Hnízdívají v dlouhých úzkých tunelech, nicméně vzhledem k tomu, že v kempu se nachází jen velmi málo vhodných míst, obvykle si je vyhrabávají ve stěně viskačí nory hned za jejím vchodem. Stejně jako jejich blízký příbuzný, lesňáček, i oni si jednou ročně staví hnízdo, jejich chodbičky však nezůstávají ležet ladem. Zabírali si je vlaštovky, jež klouzali a kroužili kolem doupěte. Kolem viskač se soustředila většina divokého života v okolí. Nájemníci dováděli v měkkém večerním světle a my jsme trpělivě čekali, až se objeví sám pan domácí. Neviděli jsme ho přicházet, ale najednou jako by se před námi zhmotnil. Dřepěl u jednoho ze vchodů jako šedivý kámen. Připomínal vzrostlejšího, korpulentnějšího šedivého králíka
Akorát měl krátké uši a přes čenich se mu táhla široká černá čára, takže vypadal, jako by se snažil bokem prostrčit hlavu skrz čerstvě natřený plot. Zadní nohou se podrbal za uchem, zamručel, trhl přitom tělem a odhalil zuby. Pak nemotorně vyskákal na vrchol kopce, kde se usadil a rozhlížel se. Když ho upokojilo zjištění, že vše je v pořádku, pustil se do hygieny a oběma předníma tlapama si začal třít krémově zbarvené břicho. Charles opatrně vystoupil z auta. V rukou třímal kameru na stativu a krok za krokem se k samci přibližoval. Ten se přestal věnovat břichu, teď se zaměřil na dlouhé vousky a pečlivě si je pročesával. Charles přidal do kroku, protože slunce rychle zapadalo a on se začal obávat, aby stihl dojít dostatečně blízko, než se světlo vytratí a nebude možné natáčet. Jeho spěch vyskaču nijak nevzrušoval a Charlesovi se nakonec podařilo kameru rozložit jen necelý metr a půl od něj. Zděšení sýčci se stáhli desítky metrů daleko do trsů trávy, odkud vše naštvaně sledovali. Kutálci nám poletovali nad hlavami a nervózně švitořili. Vyskača zůstával nezúčastněně a nevzrušeně usazený na kamenném trůnu svých předků jako příslušník královské rodiny pózující na portrét. Náš pobyt v Itakábo byl krátký. 2 týdny po příjezdu se vrátilo letadlo společnosti, aby nás odvezlo do Asuncionu. Byla to pohodlná a fascinující mezihra a mrzelo nás, že musíme odjet. Odváželi jsme si mulity, želvy a malou ochočenou lišku, kterou nám dal jeden z peonů. A spolu s nimi také nezapomenutelné vzpomínky a film o lesňáčcích a sýčcích králičích, čejkách a nanduech, vyskačách a nejspíš nejpamátnější ze všech. O obří skupině kapibar.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Na úvod dnešního bloku jsme zařadili svitu z opery Láska ke třem pomerančům, kterou roku 1919 zkomponoval Sergej Prokofjev pro Chicagskou operní společnost. Skladbu vyslechneme v provedení Bergenského filharmonického orchestru, který řídí Andrew Litten.

0: Vyslechli jsme svitu z opery Láska ke třem pomerančům, dílo Sergeje Prokofjeva. Hrál Bergenský filharmonický orchestr, který řídil Andrew Litton.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Deset variací pro klavír G-dur na tehdy velmi populární arietu Unser Dummer Pöbel meint ze Singspielu Poutníci do Mekky od Christofa Willibalda Glucka původně zaimprovizoval Wolfgang Amadeus Mozart během koncertu 23. března 1783 na počest skladatele přítomného v publiku. Krátce poté je zapsal do not a vznikl tak jeden z jeho nejvýznamnějších variačních cyklů. Variace nyní vyslechneme v provedení na kopii dobového klavíru, na který bude hrát Andreas Steyer.

0: To bylo 10 variací pro klavír G dur na téma Gluckovy ariety Unser Dummer Pöbel Meint ze Singspielu Poutníci do Mekky. Hrál Andreas Steyer.
1: Český rozhlas D dur.
0: Trele Fiamme je světská kantáta pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Napsal ji v roce 1707 22-letý Georg Friedrich Händel během svého italského turné. Skladbu nyní vyslechneme v interpretaci mezzosopranistky Magdaleny Kožené a souboru Le Musicien du Louvre, který řídí Mark Minkowski.

0: To byla světská kantáta Trale Fiamme Georga Friedricha Händla. Jejími interprety byly Magdalena Kožená a soubor Les Musiciens du Louvre, který řídil Mark Minkowski.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Totentanz, neboli česky tanec smrti, je virtuózní parafrází na melodii gregoriánské sekvence Dies Irae. Tyto variace pro klavír a orchestr zkomponoval v letech 1847 až 1849 ve Výmaru Ferenc Liszt a vytvořil dílo plné dramatických kontrastů, brilantní virtuozity i temné expresivity. Skladbu nyní vyslechneme v provedení na originální klavír Erard z roku 1886. Solistou je Rian de Waal, orchestr Anima Eterna řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněl Tanec smrti neboli parafráze na Dies Irae pro klavír a orchestr Ference Lista. Na originální klavír od Erarda hrál Rian de Waal, orchestr Anima Eterna dirigoval Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.

dramatický kontrast. Triovou sonátu pro dvoje housle a basso continuo opus 1 číslo 12 La Folia nyní vyslechneme v podání francouzského souboru Le Concert de la Loge, jehož uměleckým vedoucím a koncertním mistrem je Julien Chauvin.

0: Vyslechli jsme triovou sonátu pro dvoje housle a basso continuo D moll opus 1 číslo 12 La Folia Antonia Vivaldiho v provedení souboru Le Concert de la Loge, který vedl Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr cis-moll napsal roku 1949 Francis Poulenc na objednávku Bostonského symfonického orchestru pro své první americké turné. Dílo spojuje neoklasicistní lehkost s lyrickými pasážemi a typickým francouzským šarmem, nechybí mu však ani nadhled a jemně provokativní humor. Premiéra se konala 6. ledna 1950, solového partu se ujal sám skladatel a orchestr řídil Charles Minch. My si nyní poslechneme nahrávku z roku 2018. Solistou je Alexandre Tarot, londýnský filharmonický orchestr řídí Yannick Nézet-Séguin.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Jeho interprety byly Alexander Taro, klavír, londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nezet-Segan.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mši číslo 5 a Asdur komponoval Franz Schubert v letech 1819 až 22 a spolu s následující mší Asdur patří k jeho nejrozsáhlejším duchovním dílům. V obou těchto vrcholných kompozicích se Schubert místy odklání od tradičního liturgického stylu a vytváří hudbu mimořádně osobní a výrazově bohatou. Schubertovu mši číslo 5 a Asdur nyní vyslechneme v tomto obsazení. Johanna Winkel soprán, Elvira Bill alt, Florian Sievers tenor, Artu Kataja bas, dále Kammerchor Stuttgart a Hofkapelle Stuttgart, které řídí Frieder Bernius.